začíná pravidelná ostavská hodinka Oldies, protože je to poslední zářijová, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. A protože je na řadě rok 1971, tak se dnes dozvíte, které hity byly v zahraničních top 10 přesně před půl stoletím. U mixážního pultu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor Jirka Tieftrunk. Přejeme vám příjemný poslech.

Začal jsem jako vždy první desítkou horké stovky Billboardu, všímám si sudých míst, Joan Baez zaspívala ze čtvrtého svoji verzi songu The Night They Drove Old Dixie Down. A mám pro vás ještě pozici šestou a desátou. Paul a Linda McCartneyovi Uncle Albert Admiral Halsey skupina Rare Earth přidá I Just Want to Celebrate. With

Pátral jsem po smyslu textu písně McCartneyových. Jeden z Američanů má názor, že Paul to prostě tehdy jen trochu přehnal s baliánkou. A Rare Earth ti oslavovali, že je na světě hezky, i když vás zrovna lidi štvou nebo máte hluboko do kapsy. Rhythm and bluesové songy začínaly být tehdy trošku funky, vybral jsem dva takové mírnější. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Ten první to byl Rufus Tubbs, tehdy už mu bylo 54. Johnnymu Taylorovi bylo v roce 1971 37 let a právě vstoupil do top ten písní Hijacking Love. Zpíval, když tvůj muž zůstane celou noc venku, určitě s tebou není něco v pořádku. Jiná žena dělá tvoji práci. Více to rozpitvávat nebudu, víte, o co jde, teď country žebříček.

aniž bych to chtěl, písně na sebe textově navazují. Napřed je to třeba Easy Lovin', jako v písni Freddieho Harta, a potom nastávají starosti s dítětem, což jako Pity Pity Patter zaspívala Susan Ray. Teď Británie jako první LPčka. Právě bodovali The Moody Blues a Joni Mitchell, vybírám tedy The Story in Your Eyes a This Flight Tonight.

This Flight Tonight z alba Joni Mitchell s názvem Blue, které bylo právě na 8. místě, jsem vybral proto, že ten song znáte spíše jako hit skupiny Nazareth z roku 1973. Tak alespoň víte, jak zní originál. A teď britské singly. Nancy a Lee zaspívají tehdy právě dvojku Did You Ever? The Supremes přidají právě šestku Nathan Jones. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce září 1971 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň plnou náznaků s českým názvem Už jsi někdy zaspívala samozřejmě dcera Franka Sinatry Nancy a Lee Hazelwood. U nás dvojice Simonová Chladil. The Supremes přidali svůj druhý největší britský hit po odchodu Diany Ross. Teď singlové Německo, šestka Peret, Bolikito, desítka Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker.

Velice dobře si pamatuji, když tento hit hrály rozhlasové stanice v Evropě. Rozšířil jsem si tehdy svoji nepatrnou anglickou slovní zásobu právě o hitchhiking, což znamená jízdu autostopem. Čas se krátí, z Itálie stihnu čtyřku a stejné místo přidám z Francie. Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum, Tom Jones, Resurrection Shuffle.

To byl tanec, který by snad vzbudil i mrtvého jako remake Toma Jonese. Zavírák bude v podání francouzsky Nicoletti. Psát si o neohrané oldies můžete e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMS-kou na číslo 723 102 513. Poštovní adresa je Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. Jsem rád, že jste poslouchali Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
1: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
0: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné.
0: Mně to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jako dítě, já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stoušla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka,
1: já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplala do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No
0: prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne? Ne,
1: to je úplně jiný.
0: Režíruje
1: to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano,
1: no.
0: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím châteauneufským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. Ale taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce k kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne, nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říct kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6 let, asi tak. Nebo jsme byli starší nic. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pra, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pra, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme se
0: přirozeně.
1: Smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra, televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera
1: A. Bezdomovci, Gott a ne.
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 01 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní Humor.
4: Ráda bych.
3: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
4: začínající celnici.
3: A slušela ti ta uniforma?
4: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
3: Navíc byla úspěšná v odhalování pašeráků.
4: Ano, pašoval, ve švestkách,
3: ano, v datých a vesících prsteny. No. A ty jsi to potěškala a odhalila si
4: ho. Ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
3: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
4: no teď je, že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
3: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
4: Mám.
3: Začátek 80. let, tuším, to byl.
4: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
3: Ještě dál.
4: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušnickým, jako ten byl báječný, jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou, a takový jako
3: není
4: kravinky.
3: Není malých rolí.
4: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
3: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
4: Ano, dobrý
5: a
4: den.
5: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
3: Výborně.
4: Děkuji moc, děkujeme.
3: A vybrala jste si A nebo B?
5: Ano, Kaju Gota.
3: Kaju Gota, děkujeme.
4: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
3: Děkuji.
4: Ano, děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
3: Ano.
6: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
4: Děkuji moc.
6: Taky vás, pane Kučera.
3: Zdravíme.
6: A chtěl bych pokračování.
3: Máme zasáno. A díky. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Zemník vás.

0: Pavle, zdraví.
1: Já vás.
0: Zdravím, vynikající baletku, paní Macháčko.
2: Ano, no to teprve se musíte
1: to
2: přijít
1: se
2: podívat.
1: Hinca ukáže.
2: Hinca ukáže.
0: Jo.
1: Ano.
0: A chtěl bych taky pokračování. Pokračování s Ačkem, s panem Horníčkem.
2: Ano, dobře, děkujeme.
1: Máme zapsáno.
0: Vy vás oba dva ještě jednou.
1: Díky moc.
2: Děkujeme moc.
1: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
1: Máme zapsáno.
2: Ano, děkujeme, paní Líba.
1: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
4: Podne, dámy pana.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: A je vás Petr Zoloty. A já bych si přál též božskýho Káju.
1: Ano, zapsáno. Mějte
2: jako
1: si.
2: Bezdomovce.
1: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
2: Ano.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No tak, já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
1: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
2: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
1: Jirko, mějte se.
5: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
1: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
6: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
7: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
6: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
7: Co kecáš? Jaká mafie?
6: Nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukrad mi boty.
7: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
6: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
7: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
6: Podlej, svohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
7: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
6: Kde to je, to neznám.
7: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
6: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence, není tam hnutí.
7: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
6: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
7: Když seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
6: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
7: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
6: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co?
7: Hmm.
6: Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
7: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
6: Ne. Táhni včelko májo.
7: Víš, co zvala ta lůza na mě? Když mě vynášeli z baráku.
6: Uf, to je tíha.
7: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
6: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
7: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
6: Ale kde na to bere?
7: Nikde. Čuchá vejfukový plyny.
6: A...
7: do toho zatáh málem i tuhle, jak se jmenovala? Lucku Bílou. Jo, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
6: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn, už si čistrou ven.
8: Čověče,
7: tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
6: No, tobě to taky kecá dobře.
7: Já kecám furt, ale už se tomu nikdo nesměje.
6: Ani ty sám ne?
7: Já furt ještě.
6: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
7: Nebaví.
6: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
7: Jo.
6: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
7: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
6: Co dělají?
7: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
6: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
7: Ty, já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
6: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
7: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
2: Ano, Josef Skupa.
1: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
2: Ano.
1: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyrill.
1: No dokonce, tak a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím, a to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká, a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No, ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 Silvestru. Mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Pánova.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Po smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavín. Vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré ano. Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bys bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty tý nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páry.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jen naposled před týdnem. sunar, co vypadne jednomu kojenci na mužsku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek u spořitelny, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Hele, dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
9: Vy zprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak ve třech, můžeme ve čtyřech, no.
9: Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak tě tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej,
7: zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. A teď je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závě a tady a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, až tam hraje výtvarníka. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prosím, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A pojď po válce a on mluví o té postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, musíte říct s kolaborantama, no tak jo, ježiš, úplně nadělá. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě. Akce, ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nežíroval. Teď mu dají ty slova, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepci, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem, jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že se tady, že jste to dohráli, hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Korn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Ryknovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovodí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal taky opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
3: Ano.
4: Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak jo, a pošlám, taky jsme se viděli, to už ještě díl s kamerou. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře,
3: dobře,
1: děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo posluchačům, tak Simonka
3: tak
1: má
3: ano.
1: Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: vaši lásku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu? Ačko,
1: no jistě.
3: No to je, no
1: jistě.
3: Tleskám, jistě.
6: Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Pohansku na Břeclavsku osadili dělníci druhou klapku pro vzdouvací jez na Dyji. Silničáři na Vysočině utratí letos za opravy výtluků 90 milionů korun. Třetina studentů vysokých škol někdy myslela na sebevraždu, zjistil to Národní ústav duševního zdraví. A počasí dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dělníci včera osadili druhou klapku na novém vzdouvacím jezu na řece Dyji v Pohansku na Břeclavsku. Váží 31 tun. Při vyšších průtocích zvednou klapky hladinu řeky a voda se dostane do vodních kanálů a lužních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok. Podle vedoucího správy toku Pavla Hopiana z lesů ČR je budou zaplavovat v jarních měsících.
3: Počítáme s tím, že to vždycky bude někdy v březnu, v dubnu, tak jak bude dostatek vody z Dyji. Bude to na dobu asi 10 až 12 dnů, tak bychom sanovali ten deficit podzemní vody, což na základě nějakých dřívějších zjištění by mělo být asi 10 až 12 milionů kubíků a během této doby bychom měli být schopni to zajistit.
2: Tématu se více budeme věnovat už krátce po 17:30. Na 90 milionů korun letos vyjdou krajské cestáře na Vysočině opravy výtluků. Použijí tisíce tun připravených asfaltových směsí a emulzí. Pokračovat v opravách budou, dokud to dovolí počasí. Podle výrobního náměstka krajské správy a údržby silnic Martina Jakubce je potřeba práce rozprostřít rovnoměrně po celém kraji.
4: Záleží samozřejmě, jak ty silnice, kde jsou, jaké technologie byly dřív používány při tom, když se ty silnice budovaly. Nejhorší situace je samozřejmě na těch silnicích starších, kde se používala technologie penetračního makadamu. To je těžko opravitelná vozovka potom.
2: Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, taky přiznala, že už myslela na sebevraždu. Další výsledky popisuje výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
5: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných vysokých školách poradenská pracoviště. Nabízejí psychologické konzultace a v případě potřeby je nasměrují k další odborné péči.
0: Sport.
2: Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Ten si po prohře v kvalifikaci zahraje i druhý brněnský tým. Hráčky Králova Pola totiž podlehly na hřišti Flam Karolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně na dálnici D1 v nájezdu exitu 203 směr Vyškov. Stojí tam porouchané vozidlo. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo. 5 minut po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Brno a máme radost, že jste s námi. Naladili jste si nás 24. září roku 2026. Do konce letošního roku zbývá už jen 98 dnů. Svátek dnes slaví Jaromír, což je staré slovanské jméno, které se vykládá jako jarý, silný nebo také prudký a bujný. Jaromíru je u nás velká spousta, zhruba 35 tisíc. No a jednoho z Jaromíru, Jaromíra Nohavy, co si budeme už za malou chvíli taky hrát jako v druhé písničce, dokud se zpívá. Tu první obstará Leona Machálková Dík nápadům a další písničky, které nestárnou, pochopitelně chystáme. Pavel Kašper u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Máme radost, že jste s námi. Přejeme vám ráno s lehkou hlavou a dobrou náladou po ruce.
0: Český rozhlas Brno.

Zpíval vám Jaromír Nohavica, za do okolností Jaromír má také dnes svátek, je totiž 24. září 2026. V roce 1919 bylo do oběhu dáno československé platidlo v hodnotě 1 koruny. Bylo to až téměř rok po vzniku Československa. Do té doby platili okolkované původní peníze. Z nových platidel byla první 100 koruna a zajímavé je, že v pravém slova smyslu to nebyly bankovky, ale provizorní platidla označované jako státovky. V roce 1920 se v Kotvrdovicích narodila básnířka, mikrobioložka, také propagátorka náboženské a joginské filozofie Míla Tomášová. Byla manželkou známého doktora Eduarda Tomáše, autora mimo jiné knihy Cestami sebepoznání, která se stala předlohou pro rozhlasový cyklus. Přesně před 60 lety začalo ve Znojmě vůbec první znojemské historické vinobraní. Město při něm uvítalo českého krále Jana Lucemburského a jeho družinu a v průvodu tehdy pochodovalo na 600 historických postupů. Stav. 100 z nich pak jelo na koních. Autorem a zakladatelem byl František Koukal. Dnešek také připomíná úmrtí slovenské prozaičky, dramatičky a překladatelky Zuzky z Gurišky. Její vlastní jméno byla Ludmila Dvořáková, pocházela z Myjavy, později studovala v Brně a spolupracovala s Československým rozhlasem, věnovala se herectví i divadlu. V roce 2012 v Brně začala stavba dvou hlavních budov Středoevropského technologického institutu v Kamu.

Trumpské publikum. Stánky, podvod, valtíček, růže z papíru. Honza Nedvěd se vyučil elektromontérem a dlouho měl civilní zaměstnání. Profesionálně se hudbě začal věnovat až v 80. letech. Nedvěd je takovým dobrým příkladem autora, kterému kritici mohli vyčítat jednoduchost, ale jeho písničky zpívaly doslova celé generace u ohňů. A právě na počest Honzy Nedvěda a jeho kulatin si zahrajeme písničku od Brontosauru, která se jmenuje Hejna včel. A ten výběr není náhodný, protože jedním z hlasů v této písničce, tím ženským, je také Zdena Tichotová, která shodou okolností také slaví dnes narozeniny. A to 72. Zdena Tichotová je výrazným hlasem českého folku. Od roku 74 je spojená hlavně se Spiritual Quintetem a potom také i s Brontosaury. Od roku 76 je také manželkou zakladatele Spiritual Quintetu Jiřího Tichoty. Takže dnes budeme v písničce slavit vlastně dvojí narozeniny. Zdena Tichotová 72 a Honza Nedvěd 80. Tady jsou Hejna včel.

0: počasí.
1: I my jdeme dál, máme pro vás aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Sledujeme také vývoj ranních teplot. Dnes je ještě o malinko chladněji než včera. Teploty se pohybují mezi 5 a 8 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje velkou oblačnost, ráno ještě může být polojasno, během dne přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia, mírný přechodně čerstvý severozápadní až západní. Padní vítr povane rychlostí do 30 km za hodinu, místy v nárazech kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 42 minuty, zapadne v 18 hodin a 50 minut. Dobré ráno.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům? Jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím? A proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy? O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stárnoucí hříšňák na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 24 minut. Milí posluchači, dnes je 24. září 2026 a hned dvě tragické nehody se staly včera na silnici první třídy číslo 43 v části procházející okresem Blansko. První se stala kolem 6:30 ráno. Při srážce osobního auta a náklaďáku zemřel bohužel jeden z řidičů. Druhého odvezli zdravotníci s lehkým zraněním do nemocnice. Silnici bylo nutné na desítky minut uzavřít a zřídit objížďku přes nedaleké Drnovice. Další podobná nehoda se včera stala opět na silnici 43 jen několik set metrů dál, na úrovni Voděrat a kolem 13:00 odpoledne. Osobní vůz tam přijel do protisměru a z boku narazil do nákladního. Ani v tomto případě už lékaři nedokázali jednomu ze zraněných pomoci. Dalšího člověka ošetřili pro akutní stresovou reakci. Jeho převoz do nemocnice nebyl potřeba. A tragickou nehodu včera potvrdili policisté i z dalšího místa. 40-letá řidička motocyklu zemřela v úterý předpolednem při dopravní nehodě u křižovatky Přímětické a Legionářské ve Znojmě. Žena narazila do automobilu, který z vedlejší ulice odbočoval na hlavní a nedal jí přednost. 45-letý cizinec za volantem osobního auta neřídil podle policistů pod vlivem alkoholu ani drog. Buďte na svých cestách rozhodně opatrní. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman, ty další tu budou za necelých 5 minut. No a do té doby si dáme ještě kapelu Tým v písničce Nemám čo ztratit a popůl další písničky, které nestá. Těšit se můžete na Lucii Vondráčkovou písničku Když vzlétnu já. Na řadu přijde také Petr Čáslavský v písničce Když láska odchází. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
1: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští silničáři získali stavební povolení na opravu československého mostu mezi Lanžhotem a Brodským. Slovenská strana by ho měla mít během října. Most na silnici druhé třídy je kvůli havarijnímu stavu uzavřený od loňského ledna. Jeho konstrukci narušili taky předloňské povodně. Opravy výjdou na víc než 200 milionů korun. Park Farská Humna ve Žďáře nad Sázavou chce město modernizovat. Na místě by měly přibýt nový mobiliář, toalety a upravená síť cest. Kromě toho chce vedení města vysadit 72 nových stromů a zlepšit přívod elektřiny, který je potřebný pro akce pořádané v parku. Práce mají začít na podzim letošního roku. Město teď na zakázku za necelých 30 milionů korun hledá dodavatele. V okolí Velkých Bílovic na Břeclavsku vzniklo 7 nových edukačních tabulí. Přibližují specifickou přírodu podluží, vinařství i zajímavosti spojené přímo s městem. Na jejich vybudování získalo město 200 tisícovou dotaci. Při dřevěné tabule mají být zajímavé pro dospělé i děti. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Stavaři na řece Dyji v Pohansku u Břeclavy finišují se stavbou jezu, který pomůže chráněné krajinné oblasti Soutok. Díky němu budou moci správci toků zavodňovat soustavu kanálů v nejrozsáhlejších lužních lesích v Česku o rozloze asi 1700 hektarů. Společnost Lesy České republiky za úpravu toku zaplatila 184 milionů korun. Jde o jeden z největších a nejdražších projektů. Včera dělníci pomocí jeřábů osadili druhou klapku, která váží 31 tun a bude sloužit k regulaci výšky hladiny vody v řece.
1: Přijde poměrně náročná část, a to ustavení klapky na vazací prostředky, protože ona musí být přesně v poloze, v jaké potom přijde osadit na ložiska. To bude poměrně zdlouhavé, počítám, že třeba hodinku, hodinku a půl si budou dělníci hrát s tím, aby tu klapku vyvážili do správné polohy.
2: Popisuje stavby vedoucí Lubomír Mik. Potom 31-tunovou klapku zvedá jeřáb a velmi pomalu a postupně ji přesouvá na vyhrazené místo.
1: A ve chvíli, kdy bude na místě, tak potom už dělníci začnou klapku učepovat k ložiskům přímo k samotné konstrukci jezu.
2: Dělníci museli taky vyhloubit tůně, 2,5 kilometru kanálů a postavit stavidla, vysvětluje vedoucí správy toku Pavel Hopian.
3: Asi 20 tůní, 5 stavidel, a jakmile se nám to voda dostane, tak pomocí tady těch stavidel se jakoby zastaví, tak aby měla ten čas vsakovat ve půdních profilů.
2: Klapky budou zvedat v jarních měsících, poprvé nejspíš příští rok v březnu.
3: Počítáme s tím, že to vždycky bude někdy v březnu, v dubnu, tak jak bude dostatek vody z Dyji, bude to na dobu asi 10 až 12 dnů, tak bychom sanovali ten deficit podzemní vody, což na základě nějakých dřívějších zjištění by mělo být asi 10 až 12 milionů kubíků a během této doby bychom měli být schopni to zajistit.
2: Správci chráněné krajinné oblasti Soutok opatření vítají. Podle vodohospodáře Ondřeje Berky se tak do lužních lesů vrátí záplavy, které k ním patří.
4: Ten jez má hlavně napravit stav, který nastal v 70. letech, kdy došlo k ohrázování celého Soutoku, tak se území úplně přestalo zaplavovat. A zatímco ty minima roční hladiny spodní vody zůstaly stejné, tak ty maxima značně poklesly, a to se bavíme v některých místech až o několik metrů.
2: Kvůli suchu se na některé louky dostávají invazní druhy.
4: Ty lesy jsou vlastně čím dál tím stresovanější, tím nedostatkem vody, ale už teď můžeme pozorovat změny na nivních loukách, které byly bytostně závislé na těch záplavách. A už teď vlastně se mění jejich struktura, objevují se tam ve velkém invazní druhy, kterým vyhovují ty suší půdy.
2: Klapky a jez teď čeká kolaudace a potom 2 roky zkušebního provozu. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je čtvrteční Český rozhlas Brno, je 6:15 a minuta k tomu, chystá tedy se ven. Tak rozpětí teplot na jihu Moravy se momentálně pohybuje mezi 6 a 9 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje velkou oblačnost, ráno ještě může být polojasno, během dne přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty dnes o fous nižší než včera, 15 až 18 stupňů Celsia. A bude opět foukat mírný přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr do 30 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 42 minuty, zapadne v 18 hodin a 50 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 50 minut. Víte, milí posluchači, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se právě teď podíváme s Martinem Písaříkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dileň? Hora Dileň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dileň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Národnímu dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce. Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: S nedostatkem parkovacích míst u nádraží v Blansku pomůže nový parkovací dům. Češi se nejpozději dnes dozví, kde mají volební místnosti pro říjnové volby. Na Brněnské univerzitě obrany začíná hackathon zaměřený na moderní obranné technologie. A dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami a teploty do 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Řidiči v budoucnu s nás zaparkují v okolí vlakového nádraží v Blansku díky novému parkovacímu domu. Radní schválili podmínky pro výběrové řízení na jeho stavbu. Město předpokládá, že za budovu s kapacitou zhruba 200 míst zaplatí více než 170 milionů korun.
2: Parkoviště u nádraží bývá často zaplněné, protože tam lidé nechávají auta a odjíždí vlakem za prací. Parkovací dům bude mít 4 podlaží. Investice zahrnuje kromě samotné budovy taky náklady spojené s napojením ulic, s cestou pro pěší a s vysázením zeleně. Město požádalo o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Získat chce příspěvek téměř 60 milionů korun. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé taky na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V pátek budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 ráno do 2 odpoledne. Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá, na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačevičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Očekává taky, že premiérovi soud nařídí smazat některé příspěvky ze sociálních sítí. Na Univerzitě obrany v Brně dnes začíná dvoudenní hackathon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
3: Účastníci hackathonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
0: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 18 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S omezením počítejte na silnici 1/50 mezi Slavkovem u Brna a Holubicemi. Po nehodě probíhá úklid vozovky, počítejte se zdržením. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a potěšení je na naší straně, že jste si nás naladili ve čtvrtek 24. září. Svátek, jak už jste dnes slyšeli z našeho vysílání, slaví Jaromír. Jednoho Jaromíra Nohavicu jsme si už i hráli a samozřejmě všem Jaromírům budeme posílat písničku po 8. hodině. Dnešek je navíc také dnem námořní dopravy a možná nevíte, že je to také národní den interpunkce. Což znamená, že dnes slavíme tečky, čárky, středníky, otazníky i vykřičníky. A navíc je dnešek také dnem třešňových boulí tohoto zajímavého a slavného a také docela už starého dezertu. Ať už si dnes užijete ke snídaní čehokoliv, přejeme, ať je co nejpříjemnější, stejně tak jako dnešní vstávání. Pavel Kašpar u mikrofonu a písničky, které nestárnou, hned na začátku a servírovat vám k snídani budeme Jednohubky v podání Vladimíra Mišíka a O Suzy to už bude Standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Pavel Kašpar přeje krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Od Táboráku na Strahov, tak by se dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nedvěda. Autor Stánku nebo Igelitu dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno, mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jedno zvíře, duch mi se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity

0: počasí.
1: Kohout zakokrhal, je 6 hodin a 17 minut, tady je čtvrteční Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Chystáte-li se ven, pořádně se oblečte, teploty se pohybují mezi 6 a 8 stupni Celsia. A dnes očekáváme den, který bude chladnější než ten včerejší. Velká oblačnost ráno ještě může být polojasno, během dne přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty od 15 do 18 stupňů Celsia. Mírný přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr. Povane rychlosti do 30 km za hodinu, místy v nárazech do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 42 minuty, zapadne v 18 hodin a 50 minut. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. Oslovit naráz tisíce uživatelů mobilních telefonů s žádostí o pomoc při pátrání a k tomu ve vymezeném perimetru. Jihomoravské policie díky zacíleným hromadným SMS zprávám rychle vypátrala holčičku, která se 1. září ztratila na Blanensku. Do 15 minut byla zpět u matky. Kromě dalších standardních policejních postupů při pátrání po osobách v ohrožení života či zdraví je právě hromadná SMS-ka velmi účinným nástrojem, jak zapojit do pátrání veřejnost. Technologii hromadných zpráv obsluhují hasiči. Na žádost policie mohou přes mobilní operátory odeslat zprávu na všechny mobilní telefony přihlášené do sítě ve vymezeném okruhu, například do 5 kilometrů. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v zajímavém článku Zdeňka Truhláře na našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také David Hasman s čerstvými zprávami. Přejeme vám krásné čtvrteční ráno, je 24. září, tak ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nehoda autobusu a osobního auta u Bučovic na Vyškovsku včera večer uzavřela silnici číslo 50 a asi na 2 hodiny zastavila také provoz na železniční trati mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Autobus, v němž nebyli žádní cestující, skončil v kolejišti, řekl to policejní mluvčí Petr Vala. Hasiči museli vyprostit řidiče osobního auta. Studijní a učební obory na středních školách na Vyškovsku se dnes představí na Masarykově náměstí ve Vyškově. Den učebních oborů pořádá okresní hospodářská komora. Od 13 do 17 hodin budou mít na náměstí své stánky střední školy z Vyškova a Slavkova u Brna. Akce je určená nejenom pro žáky, kteří se rozhodují, kam jít po skončení základní školy. Součástí programu jsou taky soutěže a představení zaměstnavatelů. Víceúčelové sportovní hřiště na sídlišti v ulici Topolová v Bystřici pod Hostýnem má nové LED osvětlení. 8 9-metrových stožárů osvětlí celou plochu 60x36 metrů a prodlouží tak provozní dobu. Děti i dospělí teď mohou jednotlivá hřiště využívat i po setmění. Pro radnici jde o investici za 833 tisíc korun. Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 50 na obchvatu Slavkova se tvoří kolona směrem na Brno. Od fotovoltaiky do kopce za městem srazila se tam 2 osobní auta, zdržení asi 15 minut. A s omezením počítejte v Brně Lesné v Dusíkově ulici. Osobní auto tam srazilo chodce. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Hráli a zpívali vám Erasure, je 6 hodin a 39 minut, tady je čtvrteční Český rozhlas Brno. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky, nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava, platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno ve 6:45 a v minutu k tomu. Teploty venku se pohybují mezi 6 a 8 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje velkou oblačnost, ráno ještě může být polojasno, během dne přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se může objevit dokonce i bouřka. Jinak dnešek bude chladný, teploty nejvyšší mezi 14 a 17 stupni Celsia, tedy nic moc, a navíc nás bude ještě schlazovat vítr, přechodně čerstvý severozápadní až západní do 30 kilometrů za hodinu, no a v nárazech dokonce až do 55 kilometrů za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo před 4 minutami v 6 hodin a 42 minuty, zapadne v 18 hodin a 50 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

6 hodin a 50 minut přesně, tady je Český rozhlas Brno a tradičně před 7 hodinou pro vás máme přehled očekávaných událostí dnešního dne, tedy čtvrtku 24. září. V Brně dnes začíná 34. ročník moravskoslezských pneumologických dnů. Odborníci na nemoci dýchacích cest tu mají své setkání až do soboty 26. září. Vědci z Ústavu soudního inženýrství VUT dnes v Ostrovačicích u Brna uskuteční sérii takzvaných crash testů simulujících havárie dopravních prostředků a jejich souvislosti. Vysoké učení technické dnes představí výsledky matematického zpracování fotografií z letošního zatmění slunce. Snímky ukazují struktury sluneční korony v mimořádné kvalitě a letos se výzkumníkům podařilo zaznamenat i koronální díru, která může ovlivnit některé děje na Zemi. No a i dnes v Brně pokračuje festival seriálové tvorby Serial Killer. Zprávy v 7 pro vás chystá David Hasman, budou tu za 9 minut.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravští silničáři mají stavební povolení na opravu mostu mezi Lanžhotem a Slovenským Brodským. Česká a moravská vína uspěla na mezinárodní soutěži ve Vídni. Zlínský kraj zřídí vlastní výzkumnou instituci. Fungovat má od začátku příštího roku. A počasí dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravští silničáři získali stavební povolení na opravu československého mostu mezi Lanžhotem a Brodským. Slovenská strana by ho měla mít během října. Most na silnici druhé třídy je kvůli havarijnímu stavu uzavřený od loňského ledna. Jeho konstrukci narušili taky předloňské povodně. Mluvčí jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová vyčíslila náklady oprav na více než 200 milionů korun.
3: Pokud vše dobře půjde, plánujeme zahájení rekonstrukce v příštím roce. Je nutné dořešit nejen parametry zadávacího řízení, protože každá strana má jinou legislativu, ale i další aspekty, jako je rozdílná měna nebo jiná výše daně z přidané hodnoty.
1: Tuzemští vinaři získali v letním kole soutěže AWC Vienna ve Vídni 124 medailí. Výrobci přihlásili 163 vín, z nichž 52 získalo 90 a více bodů, které jsou třeba pro zlatou medaili. Největší úspěch zaznamenalo víno z odrůdy Hibernal, které zvítězilo v kategorii pivy odrůd. Ocenění získalo vinařství víno Hruška z Blatničky na Hodonínsku.
4: Pivy odrůdy umožňují omezit používání přípravků proti houbovým chorobám a jsou proto vhodné pro ekologické pěstování. AWC Vienna patří mezi největší vinařské soutěže na světě, letos její porota hodnotila přes 1300 výrobců. Soutěž je od loňska rozdělena do dvou částí, jarní a letní. V jarní části letos vinaři z Česka získali 46 zlatých medailí. Krištof Podaný, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj bude mít vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se zaměří například na zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání, regionální rozvoj nebo spolupráci s průmyslem. Sídlit bude ve vědecko-technickém parku ve Zlíně a činnost má zahájit od ledna příštího roku. K čemu má její výzkum sloužit, vysvětluje mluvčí kraje Soňa Ličková.
5: Chceme se zaměřit na výzkum, který pomůže lépe porozumět potřebám lidí, vývoji ve Zlínském kraji a hledat řešení konkrétních problémů. Získané poznatky pak chceme převádět do praxe, aby je mohly využívat například obce, školy, zdravotnická a sociální zařízení nebo třeba firmy.
1: Češi můžou od dneška získat volební průkaz pro říjnové senátní volby. Díky němu můžou hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od senátních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. O volební průkazy můžou žádat i Češi v zahraničí. Místnost pro volby do obecních zastupitelstev změnit nejde.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Donci D1 z Brna na Prahu, nejdřív za Tasovem, pozor na kilometru 161,5 těsně před sjezdem na Bíteš. Jsou tam na vozovce kusy roztrhané pneumatiky. A potom za Domašovem na kilometru 173, první část kolony kamionů v pravém pruhu, v levém se různě proměnlivě zpomaluje a kolona hlavně za Rosicemi od kilometru 180 za Popůvky. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, krásný čtvrtek 24. září přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Kašpar. Po 7. hodině na vás čekají písničky, samozřejmě ty, které nestárnou. Trápím se, trápím, bude naříkat Petr Spálený a Déšť, což se víc než do dnešního počasí hodí, pak přidá Marie Rotrová. No a my přidáme soutěž, jak se u nás mluví, ta nás dnes zavede do Staroviček a vyhrát můžete knihu, která se jmenuje Kód diabetu. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli i vy všichni, kteří si s námi chcete zahrát 726465200. Linka sem k nám do studia. Opět můžete buď odpovědět přímo, anebo zkusit některou z nabízených možností. Přejeme vám dobrou chuť ke snídani, šťastnou cestu, ať už jdete do školy, do práce, kamkoliv a hlavně krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví, tradičně ve všední dny krátce po 7 hodině. Soutěžní slovo dnes pochází ze Staroviček na Hustopečsku a tam byste mohli zaslechnout slovo pikula. Při pátrání o významu tohoto výrazu vám nabízíme samozřejmě i tři možnosti, ale možná budete sami vědět. Ptáme se vás, co to znamená, když se ve Starovičkách řekne pikula. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. 726465200, linka sem k nám do studia. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Vlastík.
0: Vlastíku, krásné ráno přeju, vítejte.
1: Já tež, nápodobně.
0: Tak, co byste řekl, že je ve Starovičkách pikula? Tušíte, co by to mohlo být?
1: No, něco jsem zaslechl. Já jsem tady od Brna, ale neřeknu vám to přesně.
0: Dobře, tak zkusíme nápovědy. Já se přiznám, že dneska netuším vůbec, co by to mohlo být. Pikula, Vlastíku, může být buď za A víno z matulin, nebo za B hospodský, anebo za C místo přischovávané. Co to tedy podle vás bude? Pikula. Víno z matulin Ačko, hospodský Bčko, místo při schovce Cčko.
1: No, jedno lepší je jak druhý a třetí teda.
0: Tak co vyberete? Je to na vás. Víno z matulin Ačko, hospodský Bčko a místo přischovávané Cčko. Vlastíku, tak je to. Co říkáte?
1: No, dáme to Bčko.
0: Zkusíte Bčko. A jej, škoda. Není to hospodský, je to, představte si to, víno z matulin. To se mě zdálo tak nejmíň pravděpodobné, ale je to víno z matulin.
1: Věříte, že jsem si to myslel?
0: Fakt?

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 6 a 8 stupni Celsia. Ve Znojmě Kuchařovicích, které takové výjimečné, se teplota blíží 10 stupňům, to je tedy v úvozovkách nejteplejší místo teď po ránu. Očekáváme dnes velkou oblačnost, ráno může být polojasno, během dne přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný, přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr. Povane rychlostí do 30 km za hodinu, místy v nárazech do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 42 minuty, zapadne v 18 hodin a 50 minut. Dobré ráno.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
2: Dopolední vysílání ve čtvrtek 24. září přivítá výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Řeč bude o obrázcích, básním a chystané výstavě. Jaká byla cesta od profesionálního hasiče k ilustracím a obrazům?

0: jak vznikají náměty pro komiksy určené dětem a dospívajícím a proč tohoto muže tak fascinují staré zahrady, labyrinty, tajemné uličky vymyšlených měst, ale i legendární rychlé šípy. O tom všem si s ním budu povídat a vy si to nenechte ujít. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Věra Špinarová zpívala na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 24 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Vyškovské městské kulturní středisko zve na besedu s Halinou Pavlovskou Manuál zralé ženy. Koná se ve Vyškovském besedním domě od 19. hodiny. Do Kyjova má ve stejný den namířeno další známá osobnost. V tamním kulturáku se koná mikroparty s Karlem Šípem, který bude odpovídat na otázky nejen moderátora besedy, ale také na otázky diváků. I v tomto případě je začátek v 19 hodin. Symboliku hebrejských znaků v synagoze v Dolních Kounicích představí hebraista Achab Heidler. Je hluboce promyšlený systém, který vychází z nejstarších tradit lidstva, přírody a vesmíru. A vy se v rámci akce můžete také ptát na cokoliv, co s tímto tématem souvisí. Akce začíná v 18 hodin. V Brně v katedrále svatého Petra a Pavla se koná poslední ze série koncertů Varhani léto na Petrově. Představí se varhanice Dagmar Kolářová a Julia Jakovina a také brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská. To vše od 19. hodiny. A ještě jedna připomínka, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní posluchače, můžete to udělat prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Řidiči v budoucnu s nás zaparkují v okolí vlakového nádraží v Blansku díky novému parkovacímu domu. Radní schválili podmínky pro výběrové řízení na jeho stavbu. Město předpokládá, že za budovu s kapacitou zhruba 200 míst zaplatí více než 170 milionů korun. Zlínský kraj bude testovat ve veřejné dopravě novou technologii. Novinku zavádí švýcarská společnost Fertig. Jejíž aplikaci cestující můžou využívat místo klasické jízdenky. Stačit bude stáhnutá aplikace běžící v mobilu na pozadí. Díky vysílačům ve vozech aplikace automaticky pozná, že člověk zrovna jede daným autobusem, včetně toho, kde nastoupil a kde vystoupil. Na Univerzitě obrany v Brně dnes začíná dvoudenní hackathon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Každý třetí vysokoškolák už někdy přemýšlel o sebevraždě a přes 40% studentů uvádí příznaky deprese. Ukázal to loňský průzkum Národního ústavu duševního zdraví mezi téměř 19 tisíci vysokoškoláky. Asi třetina mladých lidí pak řeší úzkosti. Bezplatnou psychologickou pomoc nabízejí univerzitní poradenská centra na všech veřejných vysokých školách. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona od exitu 178 Rosice v obou průzích. Osobním autem k D2 je to až na 40 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: Tady je čtvrteční Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 41 minut. Stavaři na řece Dyji v Pohansku u Břeclavi finišují se stavbou jezu, který pomůže chráněné krajinné oblasti Soutok. Díky němu budou moci správci toku zavodňovat soustavu kanálů v nejrozsáhlejších lužních lesích v Česku o rozloze asi 1700 hektarů. Společnost Lesy České republiky za úpravu toku zaplatila 184 milionů korun. Jde o jeden z jejich největších a nejdražších projektů. Včera dělníci pomocí jeřábu osadili druhou klapku, která váží 31 tun. Bude sloužit k regulaci výšky hladiny vody v řece.
1: Přijde poměrně náročná část, a to ustavení klapky navazací prostředky, protože ona musí být přesně v poloze, v jaké potom přijde osadit na ložiska. To bude poměrně zdlouhavé, počítám, že třeba hodinku, hodinku a půl si budou dělníci hrát s tím, aby tu klapku vyvážili do správné polohy.
2: Popisuje stavby vedoucí Lubomír Mik. Potom 31-tunovou klapku zvedá jeřáb a velmi pomalu a postupně ji přesouvá na vyhrazené místo.
1: A ve chvíli, kdy bude na místě, tak potom už dělníci začnou klapku učepovat k ložiskům přímo k samotné konstrukci jezu.
2: Dělníci museli taky vyhloubit tůně, 2,5 kilometru kanálů a postavit stavidla, vysvětluje vedoucí správy toku Pavel Hopian.
3: Asi 20 tůní, 5 stavidel a jakmile se nám to voda dostane, tak pomocí tady těch stavidel se jakoby zastaví, tak aby měla ten čas vsakovat těch půdních profilů.
2: Klapky budou zvedat v jarních měsících, poprvé nejspíš příští rok v březnu.
3: Počítáme s tím, že to vždycky bude někdy v březnu, v dubnu, tak jak bude dostatek vody z Dyji, bude to na dobu asi 10 až 12 dnů, tak bychom sanovali ten deficit podzemní vody, což na základě nějakých dřívějších zjištění by mělo být asi 10 až 12 milionů kubíků a během této doby bychom měli být schopni to zajistit.
2: Správci chráněné krajinné oblasti Soutok opatření vítají. Podle vodohospodáře Ondřeje Berky se tak do lužních lesů vrátí záplavy, které k ním patří.
4: Ten jez má hlavně napravit stav, který nastal v 70. letech, kdy došlo k ohrázování celého Soutoku, tak se území úplně přestalo zaplavovat a zatímco ty minima roční hladiny spodní vody zůstaly stejné, tak ty maxima značně poklesly a to se bavíme v některých místech až o několik metrů.
2: Kvůli suchu se na některé louky dostávají invazní druhy.
4: Ty lesy jsou vlastně čím dál tím stresovanější tím nedostatkem vody, ale už teď můžeme pozorovat změny na nivních loukách, které byly bytostně závislé na těch záplavách a už teď vlastně se mění jejich struktura, objevují se tam ve velkém invazní druhy, kterým vyhovují ty suší půdy.
2: Klapky a jez teď čeká kolaudace a potom 2 roky zkušebního provozu. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 47 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy stále mezi 6 a 8 stupni s výjimkou Znojma Kuchařovic, kde je v tuto chvíli 10 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje velkou oblačnost, ráno ještě může být polojasno, ovšem během dne pak přehánky, občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer budou pak srážky ustávat, oblačnosti by mělo zvolna ubývat a nejvyšší teploty dnes nikterak vysoké, 14 až 17 stupňů Celsia. A k tomu nás bude ještě schlazovat vítr, přechodně čerstvý, severozápadní až západní, do 30 km za hodinu, místy v náraze až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 42 minuty, zapadne v 18 hodin a 50 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo i pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
5: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
4: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
5: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
4: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
6: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
4: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
5: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
4: Hodně štěstí!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Známý výherní signál ohlásil další kolo naší hry o temné letopisy Moravské u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. A nejrychleji volající dnes byla posluchačka Marie. Marie, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Gratuluju vám k výhře temných letopisů Moravských v knižní podobě. Posloucháte temné letopisy, znáte?
1: Občas je poslouchám. Ne každý den je neposlouchám, ale občas máme puštěné rádio pořád, takže jako když zrovna se k tomu...
0: Sem tam uslyšíte, jasně.
1: Ano.
0: Tak doufám, že vám knížka udělá radost a vzhledem k tomu, že to je v podstatě dárek od Českého rozhlasu Brno ke 102. narozeninám, tak i pro vás mám dneska jednu otázku, která je se s tou 102. spjatá. Marie, jakou radost byste si ve 102 letech udělala?
1: Je, tak to teda nevím. ale asi bych řekla, je, zase jsem se probudila. Ale jinak bych přála Českému rozhlasu, aby to pořád takhle jelo dál. Je to výborná stanice, posloucháme ji od rána do večera. A jinak všem bych přála mír a zdraví.
0: Moc krát děkujeme, gratulujeme vám k dnešní výhře, mějte se moc pěkně, Marie, a někdy zase na vlnách Českého rozhlasu Brno naslyšenou, mějte se hezky.
1: Moc děkuji, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení. Kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta. Hudební

0: Dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Zastupitelské a obecní úřady od dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku přibylo 7 venkovních edukačních tabulí. Žabiny ani KP Brno si Evropskou ligu basketbalistek nezahrají. A dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Češi můžou od dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
3: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: V okolí Velkých Bílovic na Břeclavsku vzniklo 7 nových edukačních tabulí. Přibližují specifickou přírodu podluží, vinařství, zajímavé spojené přímo s městem. Na jejich vybudování získalo město 200 tisícovou dotaci. Dřevěné tabule mají být zajímavé pro dospělé i děti.
4: Jedna tabule ve formě Pexesa představuje zajímavosti z Velkých Bílovic a okolí, například místní kostel, meruniky a nebo víno. Na další je podlužácký kroj, kde mohou děti k jednotlivým částem kroje přiřazovat jejich správné názvy. Jiná tabule s názvem Rok vinaře zase ukazuje, co je specifické pro vinařství ve Velkých Bílovicích a co všechno práce vinaře obnáší. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
5: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné jej již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Sport.
2: Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Crvenou zvězdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Ten si po prohře v kvalifikaci zahraje i druhý brněnský tým. Hráčky Králova pole totiž podlehly na hřišti Flam Karolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Vát bude mírný, přes den přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu. Začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 172. V levém pruhu se brzdí za exitem Rosice kolem z tého 80. kilometru a různě pomalu k D2 je to osobním autem asi na půl hodiny. A kolony směrem na Brno i na 43. Z Lažan do Lipůvky skoro na půl hodiny a taky před Kuřimí směrem z Čebína. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05. Posloucháte Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 24. září, do konce roku už chybí pouhých 98 dní a podle kalendáře má dnes svátek Jaromír. Staré slovanské jméno se vykládá jako Jarý, silný, bujný, domácký Jarda, Jára, Jarek, Jarouš. Spousta variant a je to jméno stále oblíbené, poněvadž v české populaci je nějakých zhruba 35 tisíc Jaromírů. Mezi kterými nechybí třeba náš stálý spolupracovník Jaromír Meixner, ale třeba i Jaromír Nohavica, Jaromír Jágr, Jaromír Hanzlík. A věřím tomu, že i vy znáte spoustu Jaromírů. Milí Jaromírové, buďte zdraví, šťastní a spokojení, minimálně tak, jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. No a kulatiny 80. dnes slaví Honza Nedvěd, tak věřím tomu, že to vás potěší, že slavíte ve stejný den s takovýmto velikánem a posíláme písničku Asi od Hany Zagorové a Petra Reska nejenom Jaromírům, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům. Z písniček, které nestárnou, pak přidáme Slunce v duši v podání kapely Nightwork a to bude takové krásné intro pro setkání s brněnskými meteorology. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
7: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Bára Kučerová. Báro, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Jak vysoko jsou teploty? Jaké je počasí?
2: Teploty se pohybují teď nejčastěji mezi 7 a 10 stupni Celsia a na obloze je většinou zataženo a na Znojemsku už se možná objevují i první dešťové kapky a k tomu většinou fouká slabý vítr proměnlivých směrů.
1: Jaké počasí přinese 24. září?
2: Ta velká oblačnost zůstane, ty přeháňky a déšť budou postupovat během už dopoledne a i odpoledne. Odpoledne se mohou objevit i nějaké ojedinělé bouřky a k večeru se oblačnost začne protrhávat a srážky postupně ustanou. Teploty dnes vyšplhají mezi 14 až 17 a bude vát ještě chvíli slabý vítr těch proměnlivých nebo jižních směrů, potom podle postupně mírného západní až západní a odpoledne se budou měnit směry na severozápadní a může být to přechodně i vítr čerstvý s rychlostmi k 30 km v hodině a s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Oproti včerejšku tedy ochlazení, bude takový trend pokračovat třeba i v pátek?
2: Úplně ne, naopak buď se teplota vyrovná, možná trošku stoupne, zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 15 a 18 stupni Celsia a k tomu bude většinou spíše větší oblačnost, s malou pravděpodobností se zítra mohou objevit nějaké přehánky, ale občas naopak může být i polojasno a to hlavně ráno a dopoledne a zítra později večer a potom v noci bude oblačnost ubývat a zítřejší ranní teploty, respektive zítřek začneme teplotami mezi 9 a 6 stupni Celsia, takže ta teplota by dnes měla dosáhnout minima a potom ještě zítra bude trošku chladněji a během víkendu se postupně začne zase zpátky trochu oteplovat.
1: Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 24. září.
2: A maximum je z Hodonína z roku 1942 a naměřili jsme 29 stupňů a 8 desetin a minimum je z roku 1943 ze Žďárné na Blanensku, kde teploměr klesl na rovné 4 stupně pod nulou.
1: Říká meteoroložka Bára Kučerová. Báro, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Slavnosti ovoce v

0: Jde do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Petra Černocká, je 8 hodin a 19 minut a jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Brno. Premiéra komedie Oddíl B otevřela v Brně festival Serial Killer, zaměřený na seriálovou tvorbu střední a východní Evropy. Projekt Jana Prušinovského a Petra Kolečka z prostředí Věznice bude na přehlídce soutěžit hned dvakrát. Desetidílná série usiluje o vítězství jak v hlavní mezinárodní kategorii, tak i v nové české sekci Czech Killer.
1: To mám mít jako 3 roky zavřený za nic?
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: On se živí tím, že dělá sportovní sázky a takové různé pofiderní věci. No a nějakou shodou okolností se dostane do toho vězení ze svýho pohledu neprávem.
4: Mladý podvodník David Broulík v podání herce Tadeáše Moravce se snaží za mřížemi za každou cenu přežít.
3: On není žádný klasický tvrdák a musí využívat spíš jako jiné věci, aby v tom vězení přežil, což nějaká jako chytralost, zdrženlivost a postupně se mu to čím dál tím méně daří.
5: A u nás jsou spíš takový blbečci.
4: Název nového seriálu vychází ze skutečného vězeňského uspořádání, vysvětluje režisér Jan Prušinovský.
6: Ten oddíl B je takový ten průměr, kde jsou takový ty jako průměrný vězni, takže je to celý jako o lidech, kteří vlastně nic moc hroznýho jako ve skutečnosti neprovedli, jsou takový průměrní kriminálníci, takový blbci prostě. No.
4: Spolu se scénáristou Petrem Kolečkem se pokusili ukázat každodenní realitu za mřížemi.
6: V tomhle tom já jsem chtěl maličko takový ten žánr toho vězeň filmu narušit tím, že je to vlastně trošku o té nudě, jak se vlastně ty lidi tam nudí a jak vlastně žijou ze dne na den a že to není jenom o nějakých útěcích nebo prostě nějakých dramatických událostech, ale že to je vlastně strašná nuda bejt v vězení.
7: Za co jste dostal pěstí?
8: Nedostal.
6: Já jsem rozhovory jak s vězněma, tak s dozorcema a vlastně člověk zjistí, že tam pracuje.

0: se, potom ještě ta civilní služba, což jsou vychovatelé, psychologové, lidi prostě jako z kuchyně. My máme v představách, jako že, to, že jsou tam ty dozorci uniformovaní a ty vězni a že nic jiného se tam neděje, ale v podstatě ta věznice sama o sobě je takový malý stát ve státě. Tam spoustu vlastně věcí, které člověk jako zjišťuje jenom, když tam přijde.
1: Scénář tak čerpá z historek Zdeňka Godly, které tvůrcům vyprávěl při natáčení seriálu Most.
2: To musí se bát, my tě ochráníme. Jsi naše ložnice.
1: Oddíl B je jedním z pěti finalistů hlavní soutěže festivalu Serial Killer. Diváci ho uvidí začátkem října na platformě OnePlay. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Nejsi, do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vcházíš.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Jihomoravští silničáři získali stavební povolení na opravu československého mostu mezi Lanžhotem a Brodským. Slovenská strana by ho měla mít během října. Most na silnici 2. třídy je kvůli havarijnímu stavu uzavřený od loňského ledna. Jeho konstrukci narušily také předloňské povodně. Opravy výjdou na víc než 200 milionů korun. Nehoda autobusu a osobního auta u Bučovic na Vyškovsku včera večer uzavřela silnici číslo 50 a asi na 2 hodiny zastavila také provoz na železniční trati mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Autobus, v němž nebyli žádní cestující, skončil v kolejišti, řekl to policejní mluvčí Petr Vala. Hasiči museli vyprostit řidiče osobního auta. Zlínský kraj rozdělí mezi obce a města přes 24 milionů korun na projekty spojené s výstavbou nového bydlení. Peníze půjdou například na komunikace, parkování, veřejná prostranství nebo bezpečnější trasy pro pěší a cyklisty. Samotnou výstavbu bytů kraj nefinancuje. Obcím ale chce ulevit od dalších nákladů. Celkem díky podpořeným projektům vznikne 66 nájemních a sociálních bytů. Seznam volebních místností pro říjnové volby musí obce vyvěsit na úředních deskách nejpozději dnes. Adresu místnosti potom lidé najdou taky na obálce s hlasovacími lístky. Ta jim přijde poštou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou v pátek 9. a sobotu 10. října. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy, kolona už za Domašovem z kilometru 173. Osobním autem k D2 je to až 50 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, každý den je trošičku jiný a jak vidíte, dnes už jsme o temné letopisy moravské hráli, ale proč bychom si nezahráli ještě jednou? A další kolo soutěže je tady, po známém výherním signálu se nejrychleji dovolala posluchačka Milena. Mileno, vítejte, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Gratuluju vám k vaší dnešní výhře. Znáte temné letopisy moravské, posloucháte?
1: Ano, každý den.
0: Tak
1: protože byly Šardice, tak manžel tam pracoval.
0: Ano.
1: Děti zátopy, ano.
0: Tak knížka je vaše, pošleme vám ji domů na adresu a protože to je dárek u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno, tak vždycky pokládáme ještě jednu otázku, která s tou 102. nějakým způsobem souvisí. Mileno, prozraďte mi, kdybyste ve 102 letech měla letenku a mohla letět kamkoliv chcete, jaké místo byste si vybrala?
1: Víte co, já nevím. Vnučka má manžela Mexičana. Asi by s nima letěla do Mexika.
0: No to je krásný nápad. No tak přejeme vám, ať se výlet uskuteční bez ohledu na to, v kolika letech to bude.
1: To se nestane.
0: Gratuluju vám k vaší dnešní výhře. Mějte se moc pěkně a děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 42 minuty čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 7 a 10 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje velkou oblačnost, ráno ještě může být polojasno. Během dne přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr do 30 km za hodinu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 42 minuty, zapadne v 18 hodin a 50 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno 8 hodin a 47 minut. Jeskyně Býčí skála v Moravském krasu není běžně návštěvníkům přístupná. Jednak je tam jedno z největších zimovišť netopírů, ale také tam pokračují jeskyňářské průzkumy. Už zanedlouho možná zdejší speleologická skupina oslaví jeden z úspěchů. Jaký to zjišťoval Zdeněk Truhlář?
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem vstupujeme do jeskyně Býčí skála, kam se normální turista jen tak nedostane, jenom při výjimečných prohlídkách. Nicméně jeskyňáři tady pracují celý rok i dnes.
2: Ano, určitě. Většina lidí si myslí, že Býčí skála je jedna z nejprozkoumanějších jeskyní u nás. Je pravda, že je známa v celém svém toku od ponoru v Rudickém propadání až k vývěru tady na Josefovské křižovatce, ale snažíme se objevovat a objevujeme téměř každý víkend nějaké nové a nové části. Dnes celý ten systém Rudické propadání Býčí skála je druhým největším jeskyní systémem u nás a má asi 22 kilometrů, dneska odhadujeme. Takže opravdu ta jeskyně se zvětšuje, přibývá každým víkendem a každou hodinou naší práce.
1: Ti návštěvníci, kteří byli v Býčí skále, tak mohli si všimnout žároviště, ale já se tady také teď všímám různého pracovního náčiní, žebřík do díry ve stěně, tak tady se pracuje.
2: Ano, jeskyňáři pracují v jeskyni Býčí skála zdarma ve svém volném čase každý víkend a někdy i v týdnu, jako třeba dneska. A pracuje se na několika místech. Hlavní úsilí teď směřujeme k tomu propojit jeskyni Býčí skálu s vedlejší jeskyní Barovou, neboli Sobolovou, jak se taky někdy říká. A tento žebřík vede do Svozilovy jeskyně a jedna odbočka je vlastně místo, které je nejblíž té vedlejší jeskyni, takže tady pracuje jeden tým, který se snaží prokopat a postoupit dál. No a z druhé strany z jeskyně Barové pracuje druhý tým a teď zrovna tam pracují a kopou a snaží se najít cestu směrem k Býčí skále.
1: Kdybychom tam šli teď z té druhé strany k tomu týmu, tak to bychom se asi dost umazali, že?
2: Ano, to už potřebujete holínky, přilbu, světlo, speciální oblečení, protože ta vedlejší jeskyně je systém 6 propastí, hlubokých okolo 30 metrů a tohle místo je vlastně až na konci, takže musíte přelézt několik propastí, plazit se v blátě a podobně.
1: V každém případě teď je tu klid, protože se pracuje v té druhé jeskyni. Jak jste daleko v tom propojení?
2: No, nevíme, v kterém místě se to podaří, ale podle mapy zbývá tak možná 15 metrů, takže opravdu jsme blízko.
1: Očekáváte tedy, že se podaří propojit obě jeskyně třeba ještě v tomto roce?
2: Já si to netroufám říct, protože už o to usilujeme mnoho a mnoho let a zatím se to nepodařilo, ale doufáme.
1: Jaké další průzkumy tady ještě probíhaly v minulosti, co se týče toho propojování?
2: No i dnes tady probíhají výzkumy horních pater a různých odboček, kde plavíme nebo kopeme a snažíme se zjistit, jak jsou různé chodby propojené. No a hlavně dřív se tady razily dvě štoly, kterým jsme zpřístupnili vlastně další části směrem k Rudickému propadání a tím jsme vlastně objevili tu největší část směrem proti proudu k Rudickému propadání.
1: Co všechno jeskyňáři využívají k těm průzkumům?
2: No, využívá se všechno možné, ale Býčí skála má jednu takovou zvláštnost. My jsme tady začali jako první používat takzvanou plavící techniku, takže tady můžete vidět čerpadla, různé hasičské hadice a těch je tady opravdu hodně. No a my potom bádáme tím způsobem, že čerpadlem bereme vodu z potoka, rozrušujeme jeskyní sedimenty na říčské bláto a to odsáváme kalovým čerpadlem zase pryč do nějaké odkalovací nádrže a tímto způsobem jsme schopni uvolnit zanesené chodby poměrně velice snadno a rychle.
0: Říká speleolog Aleš Pekárek, se kterým v jeskyni Býčí skála natáčel Zdeněk Truhlář. Jeskyně se veřejnosti otvírá jen několik dní v roce při dní otevřených dveří. Termíny na příští rok jsou na stránkách speleologické skupiny. Pro velký zájem je však nutné si prohlídku předem rezervovat.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 53 minut. Čau amore, tak bych mohl dneska pozdravit Zdeňka Junáka, ten už je se mnou ve studiu. Zdeňku, vítej, krásné ráno ti přeju.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, čau amore, jo, come sta, jak se máš, můj drahý Pavlíku. Zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Dneska jsem rozjařen, mohl bych prostě říct, že celou noc jsme nespali s Irenkou, protože se mi vrátila po dlouhé době zobolené, ale to už tak to víš, my jsme sedmdesátníci, takže to jako tak jenom poplácáš, bolíbeš to, Irenka řekne všechny dojmy, ale spadl mi kámen ze srdce. Já totiž jsem byl, jeden Silvestr loni tuším, jsem to trošku přihnal s přípitkem. A já už jsem řekl, že lítat nikam nebudu a budu u nás jasně, na tom raděvého prázdnina. A já jsem řekl, Jirenko, jak ti bude 70, poletím s tebou, kam budeš chtít.
0: Joj.
1: A tak mi říká včera večer, Zdeňku, já jsem si myslel, že bychom spolu letěli do toho Turecka. Ale to není dovolená pro tebe. Říkám, copak?
0: Ale...
1: Máš tam nějakého Turka nebo co? Říká, ne, to není pro tebe. Víš, ty jsi takový jako činorodej a nějaký, aby to mělo krásné město a nějaká historie a tak dále, protože jenom leže, to tě nebaví. Takže uvidím, co na mě připraví. No, takže všechno výborný. Včera ještě jsem hrál v Lázních Slatinice.
0: Ano, jak to dopadlo?
1: Se skupinou výborný.
0: Jo.
1: No, fakt jako jsem zjistil, že srdcovky a vůbec Český rozhlas Brno tady lidi poslouchají, takže, protože Slatince jsou kousek od Olomouce, takže jsme tam v dosahu.
0: Ano.
1: Takže bylo to fakt bezvadný, no. Takže dneska se nám ochladilo. Jirenka říká, kde je těch 27 stupňů ráno, že potom jako se to šlo až přes 30, moře mělo 29, říkám Jirenko, ale má přijít prostě babí léto, takže babi budou, doufám, jestli bude i to léto, uvidíme. Měj se moc hezky,
0: děkuju.
1: Zítra je pátek, bude chladno, vezmem kabátek a
0: budem tady.
1: Tak, budu se těšit.
0: Krásný den tobě, Zdeňko, a samozřejmě i vám všem, milí posluchači, na závěr trocha poezie, dnes pera básníka Jiřího Žáčka. Báseň se jmenuje Malé rande s gravitací. Jablko dozrálo a padá na zralou hlavu profesora Newtona. Jenomže ty jsi příliš mladá a tohle všechno je ti putna. Tak mi dej ruku a pojď do lesa vyzkoušet, jak se přitahují naše tělesa. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: S nedostatkem parkovacích míst u nádraží v Blansku pomůže nový parkovací dům. Influencerům hrozí pokuty za propagaci nelegálního hazardu, varuje předtím ministerstvo financí. Ve Vyškově jeden učebních oborů, představí se školy i zaměstnavatelé z regionu. A dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Řidiči v budoucnu s nás zaparkují v okolí vlakového nádraží v Blansku díky novému parkovacímu domu. Radní schválili podmínky pro výběrové řízení na jeho stavbu. Město předpokládá, že za budovu s kapacitou zhruba 200 míst zaplatí více než 170 milionů korun.
2: Parkoviště u nádraží bývá často zaplněné, protože tam lidé nechávají auta a odjíždí vlakem za prací. Parkovací dům bude mít 4 podlaží. Investice zahrnuje kromě samotné budovy taky náklady spojené s napojením ulic, s cestou pro pěší a s vysázením zeleně. Město požádalo o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Získat chce příspěvek téměř 60 milionů korun. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na nelicencovaném online kasínu a přitom se natáčejí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Podle mluvčí rezortu Gabriely Krušinové jim za to hrozí pokuty.
3: Ministerstvo financí apeluje na všechny influencery a tvůrce obsahu, aby byli při přijímání spolupráci obezřetní. Propagace nelegálních hazardních her není jen další výnosná spolupráce, ale je to porušení zákona, které pro ně může mít vážné následky. Influencerům hrozí pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtu na sociálních sítích.
0: Studijní a učební obory na středních školách na Vyškovsku se dnes představí na Masarykově náměstí ve Vyškově. Den učebních oborů pořádá okresní hospodářská komora. Od 13 do 17 hodin budou mít na náměstí své stánky střední školy z Vyškova a Slavkova u Brna. Akce je určená nejenom pro žáky, kteří se rozhodují, kam jít po skončení základní školy. Součástí programu jsou taky soutěže a představení zaměstnavatelů. Moravská filharmonie Olomouc dnes zahajuje novou koncertní sezónu. Bude poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara, který loni oznámil, že z postu odejde. Moravskou filharmonii čeká v nové sezóně taky řada zahraničních hostování. Pokračuje ředitel sloučené Moravské filharmonie a Moravského divadla David Gerneš.
4: Chceme se věnovat i oslavám 90. Václava Havla, což bude vlastně i první výjezd do Athén, kde budeme hrát na vernisáži právě k výstavě k jubileu našeho prvního českého prezidenta. Čeká nás poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami a nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy první část kolony kolem exitu 168 do Mašov. Brzdí krátce i osobní auta. Tolik doprava, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kam dle jména v notesu přání k svátku přinesu? V řadě přání není díra, dnes slavíme Jaromíra. Spolu s ním pak v správné míře přejme ženě Jaromíře. Přání dejme správnou tečku, užijme si při tanečku. Snad vás rychle rozhýbu písničkami z archívu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 24. září roku 2026 a začíná nám podzim. Taky už je to cítit, venku se nám ochlazuje, i když meteorologové říkají, že ještě nějaké to babí léto se má dostavit. A možná, že už začne koncem týdne. Dnež tohoto týdne. Když jsem se díval do kalendáře, ano, svátek mají Jaromírové, a když se takhle rozhlédnu kolem sebe, tak mám v dohledu jednoho úžasného člověka, sportovce tělem a duší, ten, co říká, že hokej to je ta nejkrásnější hra na světě a taky mimo jiné leta jí hrál na té nejvyšší úrovni a to je pan Jaromír Meixner. Takže Jardo, pokud mě slyšíš, taky tobě vinšuji všecko nejlepší. A už tady mám první přáníčko, to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím všechny v Českém rozhlase Brno, Zlín. Přál bych si, abyste nám zahrál 24. září k našemu výročí svatby 60 let. Nebylo to lehké. Moc jsme toho neměli a chtěli jsme vše tak, jak všichni mladí. Zabrali jsme špónu a makali. Dočkali jsme se klidu za cenu ústupu od obou. Děčím za to manželce a děkuju moc. Mohla by to být skladba od Pavla Dobše, Brhlík a Sojka. Děkuji manželi Krištofovi za vřic.
0: No tak, moji milí Krištofovi, to víte, že rád vám zahraji. A taky vám vinšuji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Manžel vybral písničku, takže už je tady Pavel Dobeš a Brhlík a Sojka.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Vlkova dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Tak to byl Pavel Dobeš a jeho písnička Brhlík a sojka. Doufám, že písnička potěšila manžele Krištofovi z Havříc a taky vás všechny, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. Podzimní nachlazení, ta už jsou zase tady. Člověk ráno trochu posmrkává, v poledne ho škrábe v krchu a večer už hledá deku a přemýšlí, kdo mu uvaří čaj. Dřív se při obyčejné rýmě často nezačínalo v lékárně, ale v kuchyni. Uvařil se čaj s medem a citronem, někde lipový nebo bezový, jinde se vytáhla cibule s medem. A když bylo opravdu potřeba člověka postavit na nohy, přišel na řadu vývar. Samozřejmě rýma se tím neurazí a neodejde hned. Ale teplé pití, klid a něco dobrého do žaludku většinou člověku uleví. Nejtěžší bývá právě ten klid, protože tělo říká, lehni si. A my mu

0: co mám vám poradit, protože já mám svoji lékárničku, ale to nemůžu jmenovat, protože to bych dělal reklamu. Ale vrátil bych se třeba, dejme k tomu vývaru. Moje babička, když tedy na někoho šlo to nachlazení, tak vařila česnekovou polívku. Ale takovou tu klasickou. Do talíře dala takovou, dejme no, kávovou lžičku sádla, k tomu dala patřičné množství rozdrceného česneku a zalila to vřelou vodou. K tomu připravila nějaké ty z chleba, jak se říká, krutonky, to se do toho nadrobilo a to se jedlo. A to byla opravdu polívka česneková, ne jako dneska. Dneska si dáte v restauraci česnekovou polévku a ono to víceméně ani kolem česneku nešlo. Jak je to chudé na ten česnek. Takže česnečka vedla. Opravdu to je pro mě jako úžasný lék. Ale já jsem si na základě různých rad mé babičky vybudoval, bych řekl, takovou zajímavou imunitu. Já na nějaká nachlazení, já to teda klepu, aby mě to hned zítra nesklátilo, já na nějaká nachlazení prostě netrpím. A když už na mě něco leze, tak si uvařím, tedy udělám speciální koktejl. A tady ajta policajta nemůžu jmenovat. Nemůžu to říct, protože to bych dělal reklamu, ale jednou, až budu bohatý, tak ho začnu vyrábět a budu ho dodávat do sítě obchodní, aby byl pro vás, pro všechny, moji milí. A to, když na mě něco malého leze, tak já si udělám tento svůj speciální koktejl, večer, lehnu, zachumlu se do přikrývky a já totiž se výborně potím. Nemám problém. Během noci se minimálně dvakrát, třikrát převléknu a ráno jsem jako znovu zrozený. Tož tak, moji milí. Takže já vám přeji, aby se vám nachlazeníčko, rýmečka, aby se vám vyhýbala. Já vím, že dneska pohybujeme se v tramvajích, v autobusech, na pracovištích lidí jako máku. Teď jako jeden trošinku je má rýmečku, ale do práce jde stejně, protože tam, jak se říká, musí být, bez něj by to nešlo. No a kýchá, smrká a prostě nakazí ty ostatní. A nebo vy, co máte malé děti, ještě chodí do školky, tak to taky dítě ze školky ledasco, jak se říká, přitáhne domů, že jo, děti kýchají, protože maminka to tam strčí, protože to dítě nemá kam dát, já tomu rozumím, tak ho dá do té školky a dítě kýchá, smrká a pak toto vaše pacholátko přitáhne domů a už kýchá a smrká celá rodina. Takže, moji milí, přeji vám, aby to kýchání, smrkání a nachlazeníčko se vám vyhýbalo obrovským obloukem. A už vám pouštím, no ano, to je příhodná písnička, jako za mlada.
1: Český rozhlas Brno.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Písnička dozněla a já tady mám další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Dnes je tomu 660 let, kdy si řekli naši rodiče Eva a Antonín Brzoňovi své ano a dali se na společnou cestu životem. Jejich synové Petr a Pavel se svými rodinami jim přejeme ještě mnoho pěkných roků prožitých ve zdraví a spokojenosti na tomto světě a děkujeme za vše, co celý život pro nás dělají. A tak na oplátku zase my dnes pomáháme jim. Ještě jednou moc za vše děkujeme a přejeme do dalších let jen to nejlepší. Prosíme o pěknou písničku. Prosíme, zahrajte písničku, kterou zpívá Eva a Vašek. Je to Bílá orchidej. Děkujeme za odvysílání a přejeme i vám všechno nejlepší. Brzoňovi. Tož, moji milí Brzoňovi, to víte, že rád zahrají pro vaše rodiče a taky se řadím do toho dlouhého zástupu gratulantů a vinšuji jim ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrali jste písničku, takže už je tady Eva a Vašek a jejich Bílá orchidej.
1: Český rozhlas Brno, písně.

To byla skupina Queen a já mám pro vás čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších předních operních pěvců. Tak. Čtvrteční indicie tedy zní. Pokud je od někud z historicky dobrý rozhled, Pokud je od někud historicky dobrý rozhled, tak odtud. Opakuji čtvrteční indicii. Pokud je od někud historicky dobrý rozhled, tak odtud. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím písničku.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jízda králu, skupina Javory a sourozenci Hanka a Petr Ulerichovi. Tak, no, za minutu 3/4 na 10 a já tady mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy. A to je, to mi napsal můj výborný příznivec, úžasný člověk. On se nemusí ani podepisovat. No, schválně poslouchejte. Zdravím, pane Junáku, vás a všecky okolo vás a super rádíku Brnéčko. Chtěl bych nechat zahrát všetkým našim známým, kteří dojeli do Bzenečka na slavnosti vína. Jsou to bezva Čechůni, super Slovačiska a hlavně manželé Růčkovi. Všetkým přejem enom to nej. Děkuju moc a majte se enom krásně. Asi už víte, kdo to psal, tož už se ani nepodepisuju. Ještě jednou majte se. A já vám to řeknu, kdo to je. To je můj milý posluchač pan František Plevůj z Moravského Pejska. Naposledy jsme se viděli v Uherském Hradišti, ale předtím jsme se viděli v Bukovicích. Je to nesmírně činorodý, úžasný člověk, takový rtuťovitý, je s ním nádherný pokec, jak se říká a tak dál. Františku, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno z mailové adresy a to zní takto. Po delší době se ozývám s přáním zahrát písničku Pro radost pro paní Marii Kittnerovou. Má ráda písničky Karla Gotta a bude to tentokrát Kam se schoulíš. Tu píseň v rádiu nehrají, je tam senzační solo saxofonu. Srdečně vás zdravím a děkuji. Hana Vaňková. No tak milá paní Haničko, trošku nám křivdíte, hrajeme tuhletu písničku, to můžu vám říci, protože já jsem u každých srdcovek, no ale samozřejmě asi to není tak často. Takže, moji milí, přáníčka byla vyslovena, paní Hana vybrala písničku, takže Karel Gott, Kam se schoulíš?
1: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 24. září pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Poněkud je odněkud historicky dobrý rozhled, pak odtud. Opakuji. Pokud je odněkud historicky dobrý rozhled, tak odtud. Tak to byla čtvrteční indicie. No, zítra bude poslední, ale tam už snad všem nám to bude jasné, jak to má dopadnout a co vlastně ten Miloš Šenkýř po nás chce. Než se s vámi úplně rozloučím, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, ale samozřejmě to všechno mi musíte dát vědět. Pokud se vám nechce psát, máte k dispozici telefonní číslo 737 250 358, dovoláte se na záznamník, ten je k dispozici non-stop a tam, když namluvíte svůj vzkaz, dostane se to ke mně. Nebo pak máte další možnost, a to je e-mailová adresa srdcovky@rozhlas.cz, a nebo mě to můžete dát vědět přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. Pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vždycky vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do scénáře, jak se říká, zprodukovat, všechno nachystat a podobně. Protože těch žádostí se někdy nahromadí opravdu hodně a hodně. A pokud to jde, tak samozřejmě vám přáníčko splním. Jistě, měl jsem teď takovou malou výtku, že tedy taky si napsali písničku, ale předběhli jiný posluchač nebo posluchačka a tak na jejich písničku nevybylo. Takže já se omlouvám, není možno splnit všechna přání, protože to opravdu by nešlo. Takže vždycky to beru tak, kdo se dovolá první, nebo ten vzkaz mně přijde jako první, tak toho prostě upřednostním a tomu to přáníčko splním. Tak, dneska máme už podzim, dávejte na sebe pozor, mimo jiné taky jsem měl takový malý příspěveček o tom nachlazení a o té rýmečce, abyste prostě dávali na sebe pozor, pijte teplý čaj, jsem tam nějakou tu štamprličku, co třeba, no nebo svařené víno, taky je dobré. Takže mějte se moc hezky a zítra po 9. hodině se na vás budu opět těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Jihomoravští silničáři mají stavební povolení na opravu mostu mezi Lanžhotem a Slovenským Brodským. Češi se nejpozději dnes dozví, kde mají volební místnosti pro říjnové volby. Na Brněnské univerzitě obrany začíná heketon zaměřený na moderní obranné technologie. A dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Jihomoravští silničáři získali stavební povolení na opravu československého mostu mezi Lanžhotem a Brodským. Slovenská strana by ho měla mít během října. Most na silnici druhé třídy je kvůli havarijnímu stavu uzavřený od loňského ledna. Jeho konstrukci narušili taky předloňské povodně. Mluvčí jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová vyčíslila náklady oprav na více než 200 milionů korun.
2: Pokud vše dobře půjde, plánujeme zahájení rekonstrukce v příštím roce. Je nutné dořešit nejen parametry zadávacího řízení, protože každá strana má jinou legislativu, ale i další aspekty, jako je rozdílná měna nebo jiná výše daně z přidané hodnoty.
0: Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé taky na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. V pátek budou místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 ráno do 2 odpoledne. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Lůžka jsou určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Na Univerzitě obrany v Brně dnes začíná dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
3: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov. Teď na kilometru 174 čekejte první část kolony kamionů v pravém pruhu. Potom za exitem 178 Rosice brzdí i osobní auta v levém pruhu. A různě pomalu jedou do Brna do omezení u D2 a je to pro ně až na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: září je 267. dnem letošního roku a do konce roku nám zbývá pouhých 98 dní. Dnes je navíc den interpunkce, tedy ten, který oslavuje tečky, čárky a vůbec správné psaní. Zajímalo by mě, jak bychom ho mohli prakticky oslavit, asi psát pořádně, co říkáte? No ještě jedno malé připomenutí hezkého výročí. Tento den v roce 1937 se uskutečnila premiéra slavného černobílého filmu Tři vejce do skla režiséra Martina Friče s Vlastou Burianem v hlavní roli. Tak pro lepší náladu to, věřím, byl půvabný úvod dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Já vám za okamžik nabídnu recept, ozve se také regionální stopař Vojtěch Halaš a dnes přímo z Pálenice, to bude zajímavé, nebudou chybět ani babské rady anebo pozvání do Břeclavy, kde se o víkendu uskuteční tradiční svatováclavské slavnosti. Máte se tedy na co těšit, Jarka Vykoupilová vám přeje dobrý poslech a ještě lepší náladu.

To byla Lenka Filipová, písnička, kterou věřím si spousta z vás i pobrukovala, možná i zaspívala, protože si myslím, že je to hit a je to věc, kterou máme moc rádi. Je pěkné, že její dcera Leny, zpěvačka, která zpívá jinak malinko jiný žánr hudby, tuhle tu píseň zařadila do svého koncertního programu a vrací se k ní ve své osobité verzi. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. No a možná slyšíte v mém hlasu malinko rýmu, přesně tak, je to tady. Tak jsem si říkala, že dnešní recept, a mám ho od posluchačky Hanky, poslala mi takový krásný, jednoduchý a užitečný na podzim se velmi hodící mrkvový sirup proti kašli a hlenům. Co říkáte? Dáme si ho? Je to jednoduché. Poslouchejte dobře. Takže budete potřebovat 500 gramů mrkve, 4 polévkové lžíce medu a vodu. Mrkev si jednoduše očistíme, nakrájíme na kostky, přidáme vodu, aby byla mrkev ponořená a vaříme ve vodě do změknutí. Potom mrkvičku scedíme, ale vodu, ve které se vařila, si schováme. Necháme vychladit, mrkev rozmixujeme na kaši, přidáme med a mícháme, dokud se nerozpustí. Potom přidáme rozmixovanou mrkev a pořádně vše promícháme. Nalijeme do sklenice a denně užíváme zhruba 4 polévkové lžíce, skladujeme tuhletu dobrůdku v ledničce a sirup, jak už bylo tedy naznačeno v úvodu, užíváme při kašli, případně na odstranění hlenů. Tak, jsem ráda, že jsme tohle tu dobrou radu, nebo chcete-li tedy dobrý recept na mrkvový sirup proti kašli a hlenům, takhle dostali. Vážíme si toho, děkujeme a má tady ještě posluchačka takový dodatek. Pokud přidáte do těsta mrkev, jablka, banány nebo jiné ovoce, přidáte do mouky, kromě prášku do pečiva i trošku jedlé sody, budete potom cítit takzvanou trošku tu ostrou chuť v moučníku. Tak, ale hlavně bude to také vlhké a bude to také příjemně klouzat do krku. Ne žádná suchá buchta, jak se říká. Tak prosím pěkně. To byl recept dopoledního vysílání. Bee Gees za okamžik, také Petr Kotwald a potom už spojení s naším regionálním stopařem.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Švestky, meruňky, hrušky, jablíčka, právě z nich vznikají nejčastěji pálenky, které v těchto měsících plní lahve v jihomoravských pálenicích. Do jedné takové vyrazil i náš regionální stopař Vojta Hlaš. Tak Vojto, schválně, jaké ovoce se pálí nejčastěji? To bude moje první otázka. Vítej ve vysílání.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne. Já jsem zavítal do pálenice v Kobylnicích nedaleko Brna. No a pálenku lze připravit prakticky z jakéhokoliv sladkého a šťavnatého ovoce. Klasikou zůstává švestka a slivovice. Ovoce musí být dostatečně zralé a kvas potřebuje čas, aby správně prokvasil. Velmi aromatický distilát vzniká také z hrušek, ty ale prý vyžadují při přípravě větší péči. Oblíbené jsou samozřejmě také meruňky, ze kterých vzniká jemná a výrazná vonavá pálenka. Ovoce musí být dokonale zralé a při tom zpracování je potřeba dát pozor na pecky. Specifickou kapitolou jsou třešně a višně, jejich destilát je jemný a má typické ovocné aroma. Třešňový kvas ale dlouho čekat nemůže, potom do kvašení by měl do pálenice zamířit co nejrychleji, protože rychleji podlehá zkáze. No tady momentálně jsou cítit krásně vonavé meruňky i hrušky, které se zrovna pálí vedle mě v kotli a už odpoledne si je zákazníci budou moct odvést. Tady na kotli to trvá okolo 3 hodin, když lidé dovezou kvas. Kotel je i dobře nasvícený, aby člověk viděl, co se třeba děje uvnitř, takže je to i zajímavá podívaná. No a jak jsem se dozvěděl, většinou z toho kvasu zbyde okolo 10% výsledné pálenky.
1: Jaký je zájem a jaké jsou na Jižní Moravě aktuálně ceny za vypálení?
2: Tak ten hlavní nápor letošní sezóny pálenice teprve čeká. První přišly na řadu třešně a další rané ovoce. Postupně se přidávají také mirabelky a první švestky. Nejvíce práce tak mohou mít pálenice až třeba později na podzim a kolem konce a začátku roku, kdy se zpracovává, dostává většina švestek a dalšího ovoce. Díval jsem se na ceny na Jižní Moravě, ty se obvykle pohybují přibližně mezi 200 až 260 korunami za litr 50% destilátu. Konkrétní cena ale závisí samozřejmě na nákladech, na energie, práci dané pálenice nebo likvidaci výpalku. Výsledné množství pálenky navíc výrazně ovlivní kvalita samotného kvasu. Čím sladší a kvalitnější ovoce pěstitel dá, tím vyšší může být výtěžnost a tím více lahví si pak může z pálenice samozřejmě odvést.
1: No, prosím pěkně, mám chuť říct pozor na výpary, Vojto.
2: Tolik tedy. Ostoupím si kousek dál.
1: Přesně tak, regionální stopař Vojtě Halaš, který se vydal do pálenice v Kobylnicích u Brna. Slyším, že tam všechno funguje, stroje pracují, to je poznat i z našeho vysílání. Vojto, děkujeme, přejeme další šťastné cesty a těšíme se na tebe ve vysílání. Naslyšenou.
2: Já se budu těšit na slyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Italština v dobrém dopolení s Českým rozhlasem Brno. Máme 10:30, 3 minutky. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová. Divadlo, folklor, koncerty. Blíží se letošní ročník břeclavských svatováclavských slavností. Co všechno tam bude pro návštěvníky připraveno, vám teď prozradí Edita Ryšicová, vedoucí úseku kultury a turistického informačního centra v Břeclavi, kterou tady teď vítám ve vysílání. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne vám i vašim posluchačům.
0: Tradice téhle akce je velmi dlouhá. Připomeňte prosím, kolikátý ročník letos chystáte?
1: Letos chystáme 34. ročník. Ano, takové krásné číslo.
0: Klobouk dolů, málo která akce takto vydrží, tolik desítek vlastně let. Vyberte prosím to nejzajímavější z programu. Já vím, že je tam toho hodně.
1: Je toho mnoho, ale je toho hlavně, jsou to vhody klasické, takže pro mě je takový důležitý folklor, ale to nejdůležitější, nebo spíš to, co máme nejvíc, tak je v sobotu koncert kapely INT Smile a v pátek Vesny.
0: Mm-hmm. Vy osobně tam máte tedy nějaký ještě tip, co by třeba lidé neměli propásnout? Já tady vidím třeba dopolední divadýlko pro děti. Je to opravdu pestrá paleta pro celou rodinu?
1: Ano, je to opravdu pro celou rodinu, ať už tím divadýlkem nebo prostě těmi koncerty, ale i dětským folklorním festivalem, který je bohatý, tak já tam mám takové to svoje nejoblíbenější a to je folklorní neděle, kde prostě máme dechovky, máme krásný bohatý průvod a to je prostě to nejhezčí v neděli.
0: Pojďme ještě upřesnit, že se břeclavské svatováclavské slavnosti konají přímo v centru města a vstup je volný.
1: Ano, vstup je volný, ale nekonají se úplně v přímo centru města, konají se v areálu pod zámkem, takže areál pod zámkem bude to pravé, kde na vás čekáme.
0: Kde se sejdeme a tam je hezky, tam to znám, takže děkujeme za pozvání. Znovu ještě ráda připomenu, že se začíná už v pátek, to je zítra, to stavění máje v 16 hodin odpoledne a končí se hodovým krojovaným průvodem odpoledne v neděli. Přeji akci zdar, hlavně vlídné počasí, to asi pořadatelé nejvíce potřebují a přejí si.
1: Vypadá, že bude slunečno, takže mělo by vám to nám prší, ale
0: mělo by vám to klapnout a kdybych si já tedy měla vybrat, přijde mi i hodně zajímavá Vesna v pátek večer, také oblíbená kapela. A jak jste říkala, kdo má rád folklor, tak určitě by neměl promeškat hodový krojovaný průvod, to bude stát za to. Mějte se pěkně a děkujeme za pozvání.
1: Děkuju a mějte krásný den.
0: Naslyšenou, tak to byly informace o břeclavských svatováclavských slavnostech. Začnou 25. září, tedy zítra v pátečním odpoledni. My si teď v našem dopoledni užijeme Marii Rotrovou nebo Anetu Langrovou. Obě výborné zpěvačky a potom se těšte na Babské rady. A nebude chybět nebude chybět to, že se pustíme do připomenutí jedných důležitých narozenin jednoho zajímavého zpěvačka. Ale tohle všechno je za malý okamžik.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!

0: Aneta Langrová a skvělý nápad v našem dopoledním vysílání. Za okamžik třeba loudavá písnička od Františka Nedvěda, který tak trošku může zaspívat svému bratrovi Honzovi k dnešním kulatým 80. Ano, právě 24. září slaví tenhle ten muzikant, pro kterého byla hudba vždy na prvním místě, krásné kulatiny. Vytvořil silné duo se svým bratem Františkem a společně při legendárním koncertu v roce 1996 zaplnili Strahovský stadion a jejich hity si dodnes hrají lidé na kytaru, nejen u táboráku, ale myslím, že zlidověli, dokonce se k ním vrací i generace současných zpěváků a raperů. Takže se zdá, že je to něco nadčasového. Přejeme každopádně Janu Nedvědovi k dnešním 80. hodně zdraví, vitality, optimismus a třeba ještě nějakou zbrusu novou píseň. To by, věřím, potěšilo nejednoho fanouška. František Nedvěd mu tedy zaspívá za okamžik loudavou, potom uslyšíte také Pavla Hamela a nebo kapelu Bobr a Motýl. A ode mě hned teď lákání na babské rady, jak bylo slíbeno, protože ty nesmím v našem dopoledním vysílání chybět. Ráda byste do domácího jídelníčku zařadili třeba černou čočku, ale neznáte ji nebo nevíte přesně, jak na ni, a ona je velmi zdravá. Je to snadné a hned teď vás to naučíme právě v dopoledních pravidelných babských radách. Poslouchejte pozorně.
1: Babské rady.
0: Černá čočka beluga, pojmenovaná podle své podoby s drahocenným kaviárem, je právem považována za super potravinu. Navíc je přirozeně bezlepková. Černá barva je dána vysokým obsahem antioxidantů, konkrétně antokyanů, což jsou stejné látky, které najdeme například v borůvkách nebo červeném víně. Díky těmto antioxidantům přispívá černá čočka k boji proti volným radikálům v těle. Tím pomáhá chránit buňky před poškozením a stárnutím. Je bohatým zdrojem klíčových vitaminů a minerálů. V kuchyni černá čočka nevyžaduje namáčení. Na vaření použijte poměr vody k čočce 2:1, přiveďte ji k varu, poté snižte teplotu na mírnou, přikryjte pokličkou a vařte přibližně 15 minut. Osolte ji až na samotném konci vaření. Chcete-li zvýraznit její chuť, přidejte k ní do vody bobkový list, stroužek česneku nebo kolečka cibule.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pavol Hamel dospíval, musím říct, že on i ve svém poměrně pokročilém věku stále koncertuje a vůbec mu nechybí energie, ale úplně naopak. Já bych vás ráda v této chvíli pozvala i k velkému rozhovoru mezi 11. a 12., kdy mým hostem bude výtvarník, ilustrátor, spisovatel, básník, ale i Indián, Pavel Čech. Už teď před samotným vysíláním stihl tady v zákulisí namalovat pro Český rozhlas Brno nádherné přání ke 102. narozeninám, které jsme začátkem měsíce oslavovali a slavíme vlastně ještě stále. Jestli jste na to zvědaví, jak maloval přímo pro nás, přímo na živo, tak se u toho samozřejmě jsme nechyběli s kamerou a s fotoaparátem a všechno zveřejníme na našem Facebooku během dnešního dne i na Instagramu. Sledujte proto Český rozhlas Brno i na sociálních sítích. I to nás samozřejmě těší a je dobré, že tam najdete všechny možné aktuální informace, odkazy na naše reportáže, které vyrábíme a další pořady. Tak to je důležitá pozvánka. No a zůstaňte s námi i mezi 11. a 12. Jak už jsem prozradila, hostem bude Pavel Čech, který mimo jiné chystá zajímavou podzimní výstavu s obrázky k básním. A je to nejen tedy zkušený výtvarník, ale také obdivovatel legendárních rychlých šípů. I o tom si s ním budu povídat.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: S nedostatkem parkovacích míst u nádraží v Blansku pomůže nový parkovací dům. Odborníkům na plicní lékařství dneškem v Brně začíná třídenní kongres. Ve Zlínském kraji vznikne 660 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj pomůže obcím s náklady na potřebnou infrastrukturu. A dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Řidiči v budoucnu s nás zaparkují v okolí vlakového nádraží v Blansku díky novému parkovacímu domu. Radní schválili podmínky pro výběrové řízení na jeho stavbu. Město předpokládá, že za budovu s kapacitou zhruba 200 míst zaplatí více než 170 milionů korun.
4: Parkoviště u nádraží bývá často zaplněné, protože tam lidé nechávají auta a odjíždí vlakem za prací. Parkovací dům bude mít 4 podlaží. Investice zahrnuje kromě samotné budovy taky náklady spojené s napojením ulic, s cestou pro pěší a s vysázením zeleně. Město požádalo o dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Získat chce příspěvek téměř 60 milionů korun. Z Blanska Alena Hesová, Český rozhlas.
2: V Brně mají tento týden sraz pneumonologové. Kongres odborníků na plicní lékařství začíná dnes a potrvá do soboty. Lékaři a sestry budou řešit například nové postupy při těžkém astmatu nebo zkušenosti s biologickou léčbou.
5: Další debaty se týkají například plicní hypertenze nebo odvykání kouření. V Česku kouří tabák víc než pětina lidí nad 15 let. Návykovost nikotinu přitom lékaři srovnávají s heroinem a kokainem. Cigaretový kouř obsahuje asi 7000 chemických látek. Z toho 70 je podle odborníků prokazatelně rakovinotvorných. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Zlínský kraj rozdělí mezi obce a města přes 24 milionů korun na projekty spojené s výstavbou nového bydlení. Peníze půjdou například na komunikace, parkování, veřejná prostranství nebo bezpečnější trasy pro pěší a cyklisty. Samotnou výstavbu bytů kraj nefinancuje, obcím ale chce ulevit od dalších nákladů. Celkem díky podpořeným projektům vznikne 660 nájemních a sociálních bytů. Pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
6: Chceme obcím ulevit od nákladů na projekty, které s novým bydlením souvisejí, aby mohli více peněz využít na samotnou výstavbu. Cílem programu je usnadnit vznik nových bytů a zároveň vytvořit pro jejich obyvatele kvalitní podmínky pro život.
2: Důvěra v českou ekonomiku v září meziměsíčně klesla o procentní bod na 99,5 bodu, níž byla naposled loni v dubnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Snížila se u podnikatelů ve všech odvětvích, kromě obchodu. Důvodem je hlavně výrazné snížení poptávky v průmyslu. Naopak u spotřebitelů se důvěra oproti srpnu zvýšila. Zmenšily se totiž jejich obavy ohledně hospodářské situace.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme velkou oblačnost, místy s přehaňkami nebo občasným deštěm. Večer začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 14 až 17 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem kolona kamionů začíná kolem kilometru 174 v pravém pruhu. Roztrhaná je k D2. Osobní auta zpomalují jen kolem popůvek. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: propojení psaní, kreslení a lásky k přírodě. I takhle bych mohla uvést mého dnešního hosta, výtvarníka a spisovatele Pavla Čecha. Povídat si s ním budu v následující hodince nejen o půvabných obrázcích k básním, k chystané podzimní výstavě. Ale připomeneme také to, že jeho kresby s úspěchem prorazily i v zahraničí, kde přesně je mají čtenáři rádi, i to se dozvíte v rámci našeho povídání. Jarka Vykoupilová se těší na setkání s inspirativním, milým a talentovaným hostem a věřím, že vás naše povídání bude bavit. Pokud ano, dejte nám vědět, napište, ozvěte se, budeme za to samozřejmě rádi. Já vám přeji všechno dobré v dnešním dni, je to už 24. zářijový den, čtvrtek a máme 11 hodin a 5 minut. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Jarka Vykoupilová.

0: V dopoledním vysílání teď dospíval Václav Neckář, jeho Mýdlový princ otevřel druhou polovinu dnešního Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. A u protějšího mikrofonu už zasedl výtvarník, spisovatel, napsal jsem si i básník, ilustrátor, indián. Pavle, zapomněla jsem na něco? Pavel Čech?
1: Myslím, že ne.
0: Nepřibyla ještě nějaká funkce?
1: Možná přebývá spoustu toho.
0: Uvnitř. A sem tam vykoukne nějaká nová postava. Já jsem v úvodu mluvila o tom, že ty krásně propojuješ malování, psaní, lásku k přírodě, ale i vlastně lásku k ilustracím, obrazům, obrázkům. I dnes se do studia přinesl takovou pěknou složku plnou nějakých poznámeček. My si přečteme nějakou tvoji báseň v rámci toho našeho povídání a pojďme se ještě vrátit k tomu, co se dělo, než jsi usedl za mikrofon. To by možná posluchači měli slyšet. Ty jsi vlastně vymyslel takové narozeninové přání ke 102 letům.
1: Nebyl jsem požádán, jestli můžu udělat malou kresbičku, aby to vlezlo do 2 minut, že rozhlas měl 102 let
0: ano,
1: výročí.
0: Ano, 1. září.
1: A tak jsem se nad tím včera zamyslel, vymyslel jsem motiv a ten se mně podařilo snad možná do 3 minut to tam
0: ano,
1: ve vedlejší místnosti spáchat.
0: Spáchat, my to máme natočeno. Je to takový spokojený pejsek s kočičkou, kteří spí společně a uspávají to, co se line barevného z toho radiopřijímače, který je takový retro. Ale ty retro věci máš rád a staré časy, můžeme to takhle říct v úvodu.
1: Jo, čím jsem starší, tím jsem větší staromilec. Nějak to nehodnotím, jestli je to dobře nebo ne, ale
0: to
1: pozoruji to na sobě.
0: Dobře, vím, že velmi zajímavá byla ta cesta od toho profesionálního hasiče k ilustracím a obrázkům. Už je to řadu let. Kolik let vlastně už maluješ, co by aktivní malíř? Spočítejme to. Protože já jsem tě potkala v době, kdy to bylo celá čerstvé.
1: Asi 20.
0: 20.
1: Tak nějak to bude.
0: To letí. Mhm. Není den, aby si nekreslil? Máš to jako takovou tu vášeň, která prostupuje každodenností?
1: To ne, já rád to tak střídám, takže mě nedělá problém se potulovat někde v lese a pak si zajít někde s kamarádama. Teď jsem byl na vinobraní a předtím zase někde a teďka vlastně se mořím s těma básničkama. Takže tak,
0: přidání.
1: Jak mám chuť, no.
0: Tak
1: já vím,
0: svobodně.
1: Že jsou takový, co nemůžou jako vydržet jedinej den bez tahu štětcem, ale takový asi nejsem.
0: Mě hodně baví to, že ty kresby jsou vlastně mezinárodní a můžou je číst kdekoliv i v zahraničí. A vlastně se to podařilo tvým komiksům, že se dostali do ciziny, možná připojení v jakých zemích je čtenáři znají?
1: No je to asi v 15 zemích, což je takový zázrak, ale jsem třeba rád, že Pepík Střecha, ta knížka jedna z nejtlustších, tak si našla cestu do Japonska nebo do Francie. A Francie, to je taková meka evropského komiksu, tak to je úplně s podívem, že si to tam našlo údajně čtenáře a byla snad nominována na nějakou cenu, tak tomu jsem teda rád a skoro se divím.
0: Ty díky takto úspěchům knihy vlastně i se do té krajiny podíváš a tak nějak omrkneš, jak to tam vypadá. Máš tedy pocit, že zrovna třeba Francie miluje ilustrace a nějaké zážitky z jiných států? Prozradíš třeba dojmy z toho, jak přistupují ke kresbě nebo k těmto typu knih?
1: Možná je to jak tady, když jsem byl v Dánsku, jak jsem se tam potkal s takovým, s tím nakladatelstvím, které tvoří spoustu takových krásných lidí, usmívajících se a hodných, a tak mě tam bylo dobře. No a v té Francii úplně to stejný. A oni mě pozvali do toho Angulem, kam jsem jel s mladším synem Františkem a tak jsme tam strávili asi týden a to je prostě něco neuvěřitelného. Tam jsou ty komiksy úplně všude a když už se tam nevlezou do všech těch budov a do těch stálejch expozic v těch muzeích, tak tam postaví opravdu jako 100metrový stany. To je úplně jako nekončící, je jich tam mnoho a to je prostě narvaný tisícema titulama komiksu, no. Úplně já jsem z toho byl úplně pav, jsem vůbec netušil, že na světě, já myslím, že každý musí malovat jako na téhle planetě komiksy.
0: A pak to dát do Francie dostanu. Tak já děkuju za to úvodní antra našeho povídání. Pavel Čech, výtvarník, spisovatel, hostem našeho Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Ať se vám příjemně poslouchá.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: toho popudu, že má mít výstavu na Skleněné louce, taky podnik v Brně, co mám velice rád. A já jsem tam začal dělat ty obrázky a vzniklo jich asi 26 a pak jsem začal nějak zpětně vymýšlet ty názvy pro ty obrázky a místo krátkých názvů, tak mě z toho vylezly některé dlouhé básničky. No. A můj kamarád Vraťa Hnátek říká, to by byla pěkná knížka. No a takže pracujeme teďka na knížce, už možná dneska bude v tiskárně.
1: Tedy.
0: A tak jestli mohu jednu z nich přečíst.
1: No budeme za to rádi.
0: Tady tahle zrovna není v knížce. Taky jsem si uvědomil, že ty moje básničky jsou většinou příběhový, jako ty moje obrázky. No.
1: Mm-hmm.
0: A
1: pojďme
0: takže
1: na to.
0: Já se pokusím.
1: Takže to je vlastně veřejná premiéra této básně. Nikdo ji ještě pořádně neslyšel.
0: Ne, tady tuhle jsem už četl někde.
1: Dobře, tak nevadí.
0: Ale třeba mám druhou, kterou nikdo neslyšel. V duté noze starého stolu našel jsem pergamen popsaný od zhora až dolů. Šifrované písmo, které čte se odzadu, mapa a křížek vedoucí k pokladu. Pergamen vonící po moři a pokoření jsou chvíle, ve kterých se všechno mění. Žárovka svítí, míčka talíř mě, zamknout se, zatáhnout žaluzie. Mám vyrazit pěšky nebo kolmo? Dají mi v zaměstnání neplacené volno? Ale vyrazit za pokladem bez večeře? Vystavit se nástrahám divé zvěře? Putovat jen tak na lačno? V rádiu hlásili, že bude oblačno. V televizi dávají cestopis z exotických zemí. Možná tam ten poklad stejně dávno není. Půjdu až zítra, za měsíc, na jaře. To nepůjde, to mám zubaře. V pondělí přijde opravář na tu ledničku. Na botě mám rozvázanou tkaničku. Raději budu dál jen snít. S rozvázanou botou se stejně nedá nikam jít. Opustit lože, práci, dům. Tu mapu raději odevzdám úřadům. Na máslo mají v Bile slevu. Vždyť ani kopat nedovedu. Vlastně nemám ani lopatu, týden v práci a v sobotu jet na chatu. Aby nešla vůně z mého bytu, zabalil jsem mapu do igelitu. Tuší už něco sousedé, co já vím, až do rána se v posteli převracím. Ve snu zavážu si botu, na tramvaj kráčím podél plotu. Trojkou na konečnou stanici, v dálce už vidím ostrov mlhou se halící.
1: Tedy... Tak je to příběh, rozesmála si mě několikrát, teda musím říct, že to má i rozměr humoru. No.
0: Všichni se vymlouváme, že ano, rozváže se nám bota a nemůžeme jít za poklad.
1: Nebo zrovna je zataženo, že? Mm. To takhle znám třeba s otužováním, že někdy jo, něco takového a prší, dneska nejdu. Někdy se hledáme důvody, proč to nejde, nebo to odkládáme, že? Prokrastinujeme, jak je teď moderní říkat. Že to prošviháváme.
0: Než mě položí další otázku, když můžu zůstat u toho básnění. To je tak vlastně legrační činnost v mém podání, teda možná, že někdo chodí po městě nebo si sedne do kavárny a levou zadní to tam sype na ty papíry, ale mně to jde těžce a když maluje člověk, tak je to nějaká fyzická činnost, že tam to utře hadrem a tam si podá štětec a chvíli stojí u štaflí nebo se nad tím hrbí, ale u té básně a může si u toho pouštět audio nebo písničky a tak, ale u toho básně já potřebuji naprostý ticho a dělá se mě to no dobře, špatně v tom ateliéru, takže já sedím, je tam úplně ticho, já mám tu tušku, žužlu si ju v puse a koukám na ten prázdný papír, pak něco napadne a teďka škrtám a tak je úplně ticho a člověk si připadne jak blázen, jakože takové, že vlastně vůbec nic nedělá a teďka jenom čeká, že ho tam políbí ta muza a to slovo jako přijde a ono nechodí a teďka sedí člověk 2-3 hodiny a pořád ví, že to vlastně není dobrý, už tam načmáral 2 A4, ale nic z toho se nedá skoro použít a připadá si jak blázen trošku.
1: No, děkuju za tady ten exkurs přímo do tvůrčí krajiny Pavla Čecha, jak vznikají básně. Jestli těžce, tak musím říct, že na poslech zní velmi lehce a malebně, takže výsledek je dobrý a možná těžko na cvičišti a potom lehko na tom bojišti. S Pavlem Čechem si užijeme čas až do pravého poledne v dobrém dopolední Českého rozhlasu Brno.
2: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
3: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos

0: uskuteční v pondělí 28. září.
1: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
0: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
1: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
0: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Soud někdy svítá, o trochu dřív zpíval Ladislav Štajdl v našem dobrém dopoledni. Já si stále povídám s výtvarníkem, spisovatelem Pavlem Čechem. Já si dovolím tykat, protože se skutečně známe více jak 20 let. A já jsem vlastně moc ráda, že se rozvíjí tvoje schopnost, Pavle, od toho malovat. Potom vlastně přišly nějaké dětské příběhy, knihy pro děti. Teď přichází básně, už řekneme takové jako zase pro dospělé, že se nějak to portfolium jako rozevírá. Myslíš, že to souvisí s tím, že nabíráš ty zkušenosti a s věkem, nebo je to nějaké dílo náhody, nebo tvoje touha zkoušet věci jinak, nové?
1: No, já nevím.
0: To se prostě děje.
1: Vlastně nic se nenapadá. Ty básničky, to prostě v životě tak přichází něco a aniž bych analyzoval jako proč a to, tak když jsem nějakým zázrakem jako puzen to dělat a činí mě to radost, tak tomu někdy podlehnu a dělám to, no. A člověk nemusí hledat jako důvody vlastně proč. Já jsem teďka tady, jak hrála písnička, tak jsem našel ve skicáku, který asi každý malíř má pořád po ruce a tam si zaznamenává nápady. Tak tady mám už dlouho. Mám básničku od Aloise Mikulky. To je malíř, který v loni umřel. Byla to slavná brněnská osobnost a já od malého kluka jsem ho měl moc rád. Mm-hmm. A mnohokrát jsme se s kamarádama bavili o tom jeho projevu, který je zdánlivě vlastně legrační, ty obrázky, taky karikatury a zjednodušený a přitom v každém tom obraze nebo ilustraci má tajemství pro mě. A takže když před pár lety jsem se dozvěděl, že má i 3 básnické sbírky, možná jich je víc, tak jsem si je zakoupil a mnoho z těch básniček se mně moc líbí. A jedna z nich, co se mně snad líbí nejvíc, tak se jmenují Vědomosti a tu vám právě tady zkusím přečíst. Vítejte, staré sešity, které jste chodili do školy a ne zcela popsány o prázdninách, skončili jste v odpadcích. Lajdák, co vás nepopsal, nebo alespoň nepočmáral. No, kterým směrem se otáčí země koule? Lasičko, jak chutná horká králičí krev a jak opojný je tvůj jed, hade. To zjistí a víš vše.
0: Hezké.
1: Mně se to tak vlastně líbí, že tolik let jsme v tom systému a učíme se matematiku a geometrii a číst, psát a myslíme si, že čím víc bude tady těch vědomostí načerpáme a víc do té hlavy vměstnáme, tak už budeme vědět všechno a budeme se na věci dívat objektivně a tak a už tušíme, že to tak není a že tady právě ten závěr. My nevíme, jak klasičko, jak chutná horká králíčí krev, jak opojný je tvůj jed, hade, a možná, když jsme to věděli, tak to je krásná to poslední věta. To zjistí a víš vše. Ale když to nevíme, tak víme vlastně prd. Tak to je má interpretace, to je taková divoká.
0: Já jsem ráda, že vlastně v dnešním dopolední básníme, což není úplně běžné. Mně se líbí, že v podstatě poetické je i to, jak tě fascinují ty staré zahrady a labyrinty, tajemné uličky, vymyšlená města nebo legendární rychlé šípy. Spojuje to všechno něco, nějaký univerzální svět, fantazie, příběhu? Už jsme tady o tom mluvili, že ty příběhy máš velmi rád.
1: Spojuje to všechno, no. Já mám pocit, že žiju v takové bublině, kde k sobě přitahují ty lidi, kteří vyrostli na těch stejných věcech, a takže mě to asi bude doprovázet do konce mých dnů, tady ty moje a i ty dětské lásky a to, co přichází a pořád vlastně někdo něco doporučuje a tolik inspirace všude možně. Chodím do sauny s moudrýma pánama a ty mě pořád doporučují nějaký knížky a ještě mě napadla jenom taková, jak se s ním ta předchozí otázka o té tvorbě a proč to člověk dělá a tak, tak někdo moudrý, nedávno jsem to slyšel taky v rádiu, a ten to řekl tak lapidárně a jednoduše, že kdo netvoří, je netvor.
0: Ach, ten pan češtin je krásný. Děkujeme. Pavel Čech, stále hostem dopoledního vysílání.
2: Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Ozval se ten známý krásný signál, kterým připomínáme, že v září si připomínáme 102 let od počátku moravského vysílání. A tím prvním, kdo se mi dovolal, je pan Slávek. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, byl to skutečně pěkný, krásný signál.
0: To je dobře. A vy jste krásně, pěkně zareagoval. Tak, a teď mi pověste, protože je jasné, že dostáváte od nás knihu Temné letopisy moravské s podpisy autorů, ale pověste mi prosím ještě, kdyby vám bylo těch 102, jako je nám, co byste tak přál světu, případně sobě nebo svým blízkým?
1: Kdyby nám bylo mohlo být 102 roku jako tomu rozhlasu, tak v prvé řadě bych přál světu, aby byl všedy, zní to jako banalita, mír, jo, klid, pokoj, žádný zbraně, aby se lidé měli rádi, milovali, měli štěstí, nemuseli se stresovat, prostě aby to bylo fajn.
0: No nádherné přání, já vám za něho moc děkuju. Myslím, že to bylo od srdce a vážíme si toho, že nás posloucháte a že s námi soutěžíte. Mějte se hezky a ke knize samozřejmě srdečně. Gratuluji.
1: Přeji všem posluchačům pěkný den.
0: Naslyšenou, nashledanou, naviděnou, třeba na nějaké akci Českého rozhlasu Brno. Tak tohle to byl spokojený výherce a ti další se přidají. Stačí, když budete poslouchat až do konce měsíce září. Stále vyhráváte v našem vysílání Temné letopisy moravské.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo i pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Maršálková.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a hostem je stále výtvarník a spisovatel Pavel Čech, s kterým si povídám nejen o obrázcích k básním. Jedna báseň ještě nezazněla, ta, kterou ještě nikdy nikdo neslyšel. Mohla bych o ni teď poprosit?
6: No, snad to tak je, já jsem taky popleta, tak doufám, že už jsem to
0: Tak do brněnského rozhlasu určitě ne.
6: Takže, jsi v celém domě sám, tušíš to nebo víš? Za zdí občas něco uslyšíš. Ve čtvrtek si slyšel šeptat slova. Včera šepot ozýval se znova. Jakoby někdo naslouchal i z druhé strany, ale možná, že krákají to venku vrány. Ucho, co ke zdi přikládáš, slyší dech, co není váš. Teď, jakoby tam něco kýchlo. A pak rozostí se zase ticho. Jednou sojčí pírko našel jsem na Prahu. U cizích dveří ztratil jsem odvahu. Ještě pořád zbývá naděje, že tam někdo doopravdy je. Budeš o tom dál jen snít, šlo by vyjít na chodbu a zazvonit. Skoro si to udělal, už v loni. Třeba se tam taky někdo bojí. Všechny ty sny a naděje řadí se do řady. Nachystám gramofon pro všechny případy. Charles Aznavour a jeho krásná francouzština, dvě skleničky a láhev vína. Na stěně Van Gogh z kalendáře, beru zlatou minci spod polštáře, orel nebo hlava krále. Zazvoním a co bude dále? Jak to bylo dál? V tu chvíli někdo zaklepal.
0: Tak opět příběh v básni a Pavel Čech v našem vysílání. Fixka, pastelky, vodovky. Co máš vlastně uhel? Co tak jako je ti blízké? Po čem saháš nejraději? Asi je to ta pastelka v té tašce v batou, s kterým jsi přišel dnes?
6: Jo, ale on je to úplně jedno. Tady těm věcem já říkám technikálie, vlastně to úplně
0: nejsou podstatné.
6: Aha. Je to prst namočený do barvy nebo borůvka, nebo s čím jsem už maloval.
0: Borůvkou to
6: barva
0: mě zajímá.
6: Sepě z chobotnice a krví a já nevím co, vším jsem to už dělal. Ten pán, ještě musím říct, nevím pro mě, nebo abych si to zafixoval, nebo pro posluchače, ten pán, co vyhrál tu knížku, tak to řekl moc pěkně. Ano. To přání, no. Tak až se mě budeš pak na závěr třeba ptát, tak já jenom bych potrl, co řekl ten moudrý muž přede mnou.
0: Ano, na rozloučení. No, to ještě do toho chvilku času zbývá. Jak vnímáš nástup třeba, dejme tomu, umělé inteligence v oblasti ilustrace a maleb? Protože, co si budeme říkat, teď to nějak vstupuje. Možná tebe to vůbec neovlivňuje, míjí, ale ptám se, jak to vidíš, vnímáš?
6: Já vlastně vůbec nevím. To je taky filozofický téma, jak že kdybych, jak bych si připadal, kdybych si přečetl básničku, pak bych u toho zatlačil slzu a záhy se dozvěděl, že to je vygenerováno umělou inteligenci, jestli bych si připadal jak blázen nebo ne, nebo číst román, nebo se dívat na tady ty obrázky, které pomalu a jistě ze všech těch plakátů na nás koukají a mnohdy jsou prostě úplně úžasní a my výtvarníci víme, že bychom se s tím potýkali měsíc, než bychom to takhle namalovali a tak vlastně nevím, no, něco pořád se tak pohybuju mezi odsudkem a jako to tím prvotním takovým jako kouzleným nadšením, ale já rozhodně vím, že já jsem si utvořil takovou jako čáru, kterou nepřestoupím, že bych se v životě teda nezeptal na to, aby mě poradila s nějakým námětem nebo s básničkou, no tak to je úplně jako pro mě podaná ruka ďáblu, tak jako technicky nějaký věci, jo, nebo něco, co bych hledal v encyklopedích, to samozřejmě, jo, ale tady tohle, tak to pro mě zapovězeno, tak snad to dodržím.
0: Ty jsi tam naťukl nějaké náměty. Ty k tobě chodí prakticky sami třeba právě díky tomu, že hodně cestuješ, že jezdíš na kolesi v přírodě, taky miluješ přírodní koupání, máš rád indiánský způsob života. Díky těm zážitkům a možná i díky rozhovorům s ostatními podle tebe jsou ty náměty jako jednoduše chytitelné, zachytitelné.
6: Já mám rád takový ty detaily, takový ty drobnosti, co možná mnoho lidí jako přehlíží a nebo je považuje za samozřejmost, včetně mě mnohokrát. A pak se nad tím člověk jako zamyslí a zjistí, že to byl takový ten střípek krás, jeden ten paprsek sluneční, co pronikl nějakým zamračeným dnem a měl by zůstat nepovšimnut. A něco jak, když se máme sen a najednou si pak nad tím zamyslíme, co to vlastně znamenalo a rozpomeneme si a nejsme už v tom běhu toho všedního dne, což se mě teďka stalo na ulici, teďka, když jsem kráčel do rozhlasu, tak jsem zjistil, že se mě zdálo o panu Bornovi a on mě sděloval, jak dělal takovou jednu výtvarnou záležitost, na kterou se snažím přijít vlastně celý život a on mě to tam vyzrazoval. Takže
0: snu.
6: Hnedka musím přijít do ateliéru a zkusit to, jestli to opravdu funguje.
0: No prosím, pěkně, tak i o kouzelných snech si povídáme s Pavlem Čechem. Zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Brno. Peace.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno je v plném proudu. Můj čtvrteční host je Pavel Čech, výtvarník, ilustrátor, spisovatel, básník, indián. Ty funkce jsou mnohočetné. Já jsem moc ráda, že jsme se tak poeticky povídali, propovídali jsme se až téměř k pravému poledni. A možná moje ještě taková poslední otázka. Já si pamatuju před mnoha lety tvůj ateliér ještě v bytě, kde jsem byla fascinovaná tím, že vlastně se součástí obrázků stávaly i staré předměty, třeba klíče, kolečka z hodin a podobně, že si jako kdyby dal nový život těmhle věcem, které ani nevím, kde hledáš to. Děláš to pořád?
1: Dělám to pořád, no.
0: To je magické, no.
1: A tak to mně se to hrozně líbí, když ty staré věci, co by byly odsouzeny k tomu, že k zániku, budou vyhozeny, takže slouží dál a je v tom nějaký ten příběh a v každém tom klíči. A
0: ještě ta 3D perspektiva, že to vystupuje z toho obrazu.
1: Jo.
0: Pěkné. Dobře, tak jsem ráda, že tohle trvá. A zase je to ten smysl pro detail, o kterém jsme se bavili, že máš to oko pozorovatelské. A myslím, že aby výtvarník mohl namalovat cokoliv, že to by měl umět si to odpozorovat, otisknout si vlastně ty obrazy někam do srdce, do hlavy a potom jim dát samozřejmě tu svoji formu. Jako si ty dal dneska tomu krásnému přání ke 102 letům brněnského vysílání, pejská, kočičku a radiopřijímač uvidíte na našem Facebooku. Těším se na to a ty nám prosím prozrať, jaká kniha vyjde v nejbližších dnech?
1: Já mám radost, že vyjde, dneska mě volal grafik, že příští týden by to mělo být z tiskárny. Je to knížka, kterou jsem napsal asi před 2 lety a jmenuje se to I medvědi píšou dopisy. A jsou to ku podivu, nebo říkám ku podivu, protože jsem netušil, že něco takového stvořím, že to ani není postavený na obrázcích, snad poprvní. A jsou to takový 4 milostné příběhy,
0: medvědů,
1: které jsem měl čest vlastně za můj život si vyposlechnout. A bylo mě hrozně líto, že bych to zapomněl asi zákonitě. A tak jsem je sepsal a pak jsem slyšel ještě ten poslední a tak vychází knížka I medvědi píšou dopisy.
0: A je to vlastně tedy pro dospělé?
1: No je. Asi spíš pro dospělé, ale myslím, že kdyby to si přečetlo dítě, tak taky nebude nějak psychicky zdrceno tím, nebo...
0: Zatíženo. Jsou to příběhy o lásce?
1: Ano.
0: Tak ty potřebujeme samozřejmě. No a pojďme ještě připomenout termín té aktuální téměř, tedy výstavy, která začne v listopadu, kdy a kde přesně?
1: Já, jak poslouchám mnoho mých kamarádů a jak se stýkám tady s lidma z Brna, tak všichni mají, skoro všichni, nějaký vztah k podniku, který se jmenuje Skleněná louka na Kaunicové, že tam kdysi chodívali a že tam teďka chodívají a že jim tam vždycky bylo dobře. Já ten podnik považuji za vlastně kouzelný, že nic takového v Brně rozhodně není a je to tam na půdě, jmenuje se to Místo galerie a já se těším z toho, že 6.11. mě tam začíná výstava obrazů a bude tam k dostání právě ta knížka Cestou na skleněnou louku, kde budou ty básničky a ty obrazy, které tam budou viset asi snad 2 měsíce po stěnách. Tak na to se moc těším.
0: Děkujeme, my se také těšíme. Ano, příjemné takové, řekla bych, už předvánoční nebo možná předadventní zastavení na tomhle poetickém místě. Pavel Čech, slovo na závěr, podtrhneme to, co nám řekl výherce Slávek.
1: No, já jsem, zase to bylo před tou hodinou, tak jsem tady kráčel k rozhlasu a tady je ta krásná socha Martina Středy a tak jsem se na ní tak zadíval a pak jsem zjistil, že tam je nějaký nápis v tom bronzu a tak jsem si to přečetl a opsal jsem si to a ten je krásný a tak si myslím, že se tak jako snažím tím řídit a takže já přečtu, co je tam napsáno. Měj rád věci prosté a spokoj se s málem. Zkusíš velký pokoj. Zakusíš velký pokoj. Tak
0: děkujeme.
1: To se mi líbí a o to se snažím. A všem přeju všechno dobré. Naschlanou.
0: Pavel Čech a také Jarka Vykoupilová se loučí. Mějte se hezky, děkujeme za pozornost i poslech. Krásný jitřejší pátek i blížící se víkend. Naslyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Včerejšek byl letos zatím nejtragičtějším dnem na silnicích. Při nehodách zemřelo 6 lidí. Ortopedy Přerovské nemocnice využívají při operacích kyčelních kloubů novou metodu. Školy i zaměstnavatelé z regionu se představí na dni učebních oborů ve Vyškově a bude oblačno nebo zataženo s přeháňkami teploty do 17 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí, letos zatím nejvíce. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Canosky.
2: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
0: Včerejší nehody měly první oběti hned ráno. Kolem 6. hodiny zemřeli 3 lidé při 2 haváriích na Pardubicku a na Blanensku. Na Rychnovsku se dopoledne čelně střetla 2 auta, o život přitom přišli oba řidiči. Popoledni zemřel další člověk při nehodě na Blanensku, jen kousek od místa ranní nehody. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice v Přerově využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné jej již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: A tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně. Studijní a učební obory na středních školách ve Vyškově se dnes představí na Masarykově náměstí ve Vyškově. Den učebních oborů pořádá okresní hospodářská komora. Od 13 do 17 hodin budou mít na náměstí své stánky střední školy z Vyškova a Slavkova u Brna. Akce je určená nejen pro žáky, kteří se rozhodují, kam jít po skončení základní školy. Součástí programu budou také soutěže a představení zaměstnavatelů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno nebo zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle i bouřkou. K večeru se začne protrávat oblačnost, srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, vítr by měl foukat mírný západní, postupně severozápadní, přechodně i čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Domašova na D2 pozor mezi 60. a 35. kilometrem. V pravém pruhu ve směru na Brno se tam pohybují silničáři. A opatrně projíždějte i místem nehody u Vedrovic na silnici do Dobelic. Zasahují tam záchranáři, došlo k úniku provozních kapalin. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla, přátelé, polka kapela Pavla Svobody s textem paní Blanky Kaňové, kterou vás u poslechu té první hodinky Moravy krásné země pozvala Láca Ranka. No a od mikrofonu vás zdraví Ivana Slabáková. No a kdo dnes slaví svátek? Tak možná víte, ale přesto připomínám, že u nás je to Jaromír, ale pozor, také Jaromíra. No a na Slovensku pak slaví Ľubor a Ľuboš. No a my vám, pánové, a samozřejmě i dámy, přejeme všechno nejlepší, krásně si svátek oslavte, nakonec každá příležitost k nějakým oslavám se hodí. Tak a teď už jen telefonní číslo 7264652000. A já už mám u telefonu paní Lidku, kterou zdravím do Hodonína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivánko. Já bych vás požádala o písničku ke krásnému životnímu jubileu 80. narozeninám, které slaví 28. října pan Jenda z Hovorán. Takže všechno nejlepší, Jendo. Hodně štěstí, zdraví a spokojenost. Dej si, co tě baví, užívej se život stále v dobrém zdraví. Miluj dechovku, která tě stále baví. To přeje Lidka z Hodonína, jeho sestřenice. Děkuji vám za písničku, paní Slováková.
0: Rádo se stalo, paní Lidko. Mějte se hezky, naschledanou. A zkusím ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Marie, Nový Město na Moravě.
0: Tak, paní... Ano, už můžete mluvit. Čekáme na přání.
2: Tak jo, srdečně vás zdravím, paní Ivanko, a všechny rozhlase. Prosím, zahrejte nějakou veselou písničku mému bratrovi kmeninám. Je to pan Jaromír Hájek z obce Rovečné. Bráško, k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, veselou mysl a spokojenost. Ti přeji všichni z Nového Města, Bystřice i Nedvědice. Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou, paní Maruško, my samozřejmě vašemu bratrovi taky přejeme všechno nejlepší. Ale teď už přání, která jste k nám poslali. Aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje by naším prostřednictvím rád popřál jednomu ze svých členů, a sice zasloužilému hasiči panu Jaromíru Pospíšilovi z Hrušovan u Brna. A to k jeho dnešním 75. narozeninám, no a samozřejmě i k tomu dnešnímu svátku. A přeji vám, pane Pospíšile, za všechny kolegy všechno nejlepší a hodně zdraví, štěstí, životní pohody a taky elánu do dalších let. No a i máme v klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín jednoho pana Jaromíra, a je to pan Jaromír Horák a je z Bojkovic. Takže, pane Jaromíre, zdravíme vás do Bojkovic, přejeme všechno nejlepší k svátku. No a do třetice přání, které k nám poslala paní Hanka, píše: chtěla bych poprosit o písničku pro svého manžela Jaromíra, nejen k jeho dnešnímu svátku, ale i jako poděkování za to, že už 14 dní intenzivně pracuje a ještě nějakou dobu bude na tom, aby mě splnil moje velké přání. Děkuji mu za to moc a posílám hezkou písničku. Paní Hanko, já se přiznám, že mě bude vrtat hlavou celý den, co to bylo za velké přání. Ale máte skvělého manžela, který vám to přání splnil. Já to doma taky zkusím. Tak tolik přání a teď je tu připravená cimbalová muzika Jošky Šmukaře. Doprovodí Jošku Šmukaře a Janu Otáhalovou. A je to lidová, kterou si spolu s nimi můžete zaspívat. Co je to za hora, hora bez javora?

0: to byla cymbálová muzika Jošky Šmukaře. No a komu by ráda poslala písničku a přání paní Vlasta z Vysočiny? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou a chtěla bych poslat písničku do poličky panu Jardovi Fajmanovi k dnešnímu svátku. Přeju mu hodně zdravíčka, štěstíčka, aby ještě dlouho mohl pořád tady s náma být a určitě by pozdravili i jeho dcery z Ameriky a tak jo, hodně, hlavně hodně zdraví.
0: To zdraví a to všichni víme, úplně ano. Nejdůležitější, paní Vlasto.
1: Ano, ano, tak ano, jo. Nejdůležitější.
0: Tak přání i od nás.
1: Děkuju.
0: Rádo ano. Se stalo. Naschledanou. No a ještě pan Karel Jeřábek. Touhle dobou v Itálii závidím. Tak Karlíčku, já vás zdravím.
2: Zdravím z Benátek, z náměstí svatého Marka, kde je trošku hluk, ale se na to přehluším. Já mám dva vzkazy, jeden do studia, protože před 7 dny to vysílání bylo neskutečný zážitek, jak paní Slabáková přijela z Jundrova a zase je mezi náma. A druhý, mám o kousek dál, že v Brně střed bydlí Jaromír Ostrý, který má dneska svátek, správnej, vtipnej, bezvadnej rozhlasák, takže jednu písničku panu Jaromíru Ostrýmu a druhý do studia, to je bezvadné moderátorce, hlasatelce a zpěvačce.
0: No, já sice nevím, která to je, pane Karlíčku, ale rádi zahrajeme. Zahrajeme všem i vám. Zdravíme vás do Itálie. Bude to svižná polka. Tak se mějte hezky, naschledanou. A já bych se ráda přidala tady i s Borkem tady k tomu přání pro Járu Ostrého. Pokud posloucháš, Jaromíre, zdravíme tě. A taky přejeme hlavně to zdraví taky. Co víc bychom si mohli přát. No ale teď další přání.

0: To byla svižná polka v podání Bojanů a teď už má slovo paní Kročilová z Březové. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás srdečně zdravím i všechny posluchače a dnešní přání bych ráda poslala svému vnukovi Honzovi Křeháčkovi z Březové, který dneska slaví 21 roku. Hodně zdraví, štěstí, pohodu, ať ho pořád baví muzika a folklor, tomu přeje babička. A další jubilantka je také dneska Maruška Miškářová z Uherského Hradiště, tak i jí přeji hodně, hodně zdraví, protože je teďka marodem, štěstí, pohodu. A ještě bych tuto písničku ráda poslala Marušce Jeřábkové do Kostic, manželům Koktavým do Nivnice a zdravím všechny současné i bývalé spolupracovnice z Moravské Ústředny, s kterými jsem se minulý týden setkala a prožila s nima krásné setkání.
0: Dobře, paní Kročilová.
1: Děkuji moc.
0: Mějte se hezky, nashledanou. No a u toho druhého telefonu čeká paní Odstrčilíková z Horního Lapače.
2: Tak, dobrý den. Já všechny zdravím v rozhlase a všechny posluchače a chtěla bych poslat písničku pro naše dobré sousedy Václava a Marie Kopřivovi, který v tomto měsíci měli jak svátek, tak, nebo bude mít Václav svátek, tak i Marie bylo a mají narozeniny. A tak bych chtěla a ještě popřát všem našim seniorům, který se scházíme ve středu v naší hospůdce, všem bych popřála hlavně zdraví, pohody, veselou mysl a ať se mají všichni dobře. Děkuji vám.
0: Mějte se hezky a mějte se taky dobře. Naschledanou. No a další přání k nám poslala paní Zdenka Krištofová.

0: Píše, dnes bychom měli oslavit s manželem 60. výročí svatby, tedy diamantovou svatbu. No ale manžel je bohužel v nemocnici, tak alespoň vaším prostřednictvím mu posílám toto přání. Táto, to, že slavíme diamantovou svatbu, je důkazem, že jsme se měli potkat a zůstat navždy spolu. Máma. Tak paní Krištofová, my samozřejmě taky blahopřejeme, zdravíme pana Krištofa do nemocnice, ať se brzy uzdraví. A další přání je taky k velice významnému životnímu jubileu. Dnes bychom chtěli popřát našim rodičům, Evě a Antonínu Brzoňovým, kteří si před 66 lety řekli své ano a vydali se na společnou cestu životem. Přejeme jim ještě mnoho pěkných roků prožitých ve zdraví a spokojenosti na tomto světě a děkujeme za vše, co pro nás celý život dělali a stále dělají. A tak zase my dnes pomáháme jim. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme do dalších let jen to nejlepší. Blahopřeji synové Petr a Pavel s rodinami. Tak velká gratulace i od nás. Písničku tu už zahraje Stříbrňanka a jmenuje se Svatební zvony.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Stříbrňanka a Svatební zvony. No a teď už má slovo paní Růža Straplic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, všechny posluchače i redakci zdravím a ráda bych vaším prostřednictvím popřála švagrové Zdence Šipkové ze Žlutav. Má dneska 86 roků, přeji hodně štěstí, zdraví, pohody, ať se jim daří, protože z bráchu Květoslavem Šipku právě převčerejšky oslavili 64 roku, co jsou spolu. Tak jim přeji opravdu krásné stáří, hodně zdraví. Děkuji vám.
0: Dobře.
1: A nashledanou.
0: Dobře, paní Růženko, my vás taky zdravíme. Nashledanou. A já zkusím ještě jeden telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Elena Večerková. A chtěla bych nechat...
0: Ano?
2: Chtěla bych nechat zahrát mojí spolužačce Zlatce Škadáňové, byla zasvobodná a teď je Štěrbová a bydlí v Uherském Hradišti v Mařaticích a chtěla bych jí popřát hodně zdravíčka, štěstíčka k svátku.
0: Ano.
2: A ještě bych chtěla popřát Ole Krchňákové, která bude mít 27. 80 let. A chtěla bych jí popřát hodně zdravíčka, štěstíčka i za Martičku Kvapilovou a za všechny zpětovi.
0: Dobře, paní Alenko. A my samozřejmě rádi zahrajeme, ano?
2: A taky Rádio Brno bych chtěla nechat zahrát.
0: Dobře, no, my si, co bychom se nezahráli. Tak a my tu písničku pošleme i vám. Tak se mějte hezky, nashledanou. A ještě, co píše paní Radka Filipková. Ráda bych popřála ke krásným 60. narozeninám svému manželovi Liborovi Filipkovi z Hluku. Děkuji za 60 let, kterými procházíš světem a za ty roky, které jdeme životem spolu. Do dalších let ti přeji hodně zdraví, klid v duši a ať tě baví život. Za celou naši rodinu posílá blahopřání manželka Radka s dětmi. A my písničku, kterou přichází zahrát Má Jovanka, okoštujme, oprubujme.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: A já, přátelé, přidám jednu pozvánku, a sice na Troskotovické hody. Konají se od soboty 26. do neděle 27. září. V sobotu čeká večerní hodová zábava ve 20 hodin v kulturním domě, kde k tanci a k poslechu zahraje dechová hudba Zlaťanka. A hodové veselí pokračuje i v neděli od 14 hodin za hasičkou. A tentokrát vám zahraje dechová hudba Tůfaranka. Přijďte si užít krásnou hodovou atmosféru, dobrou muziku a společné setkání. Přátelé, těší se na vás v Troskotovicích. No a my se těšíme na přání, se kterým se k nám dovolala paní Krejčová z Rouchovan. Dobrý den.
4: Dobrý den, přejeme všem posluchačům a také rozhlasu. Chtěla bych vás po Rouchovsko pozvat na staroslavný Václavský hode, který se konají tento víkend. V pátek v 17 hodin, ať prší nebo neprší, budou stárci a stárkové stavět májo a potom 26. v sobotu ve 14 hodin u stárkové čísle popisném 4, to je u Klímešu. Ve 20 hodin bude pokračovat v hodech Sokolovně kapela Lácaranka.
3: Ano.
4: 27. to je neděle.
3: Ano.
4: 10.30 i se stárkama se sejdeme všichni na mši svaté v kostele a v 13:30 u druhé stárkové, a to tentokrát ve Mlejně, číslo 147 u Hrušku. Zvo všecké sousedy a sousedky, jak se ho nás říká, nejen naše domácí, ale i přespolní, aby se přešli do Rouchovan podívat. Tak to je pozvánka na hody do Rouchovan. A ještě bych chtěla pozdravit svoji dceru Jaromíru, která má dneska svátek ve Valči a je švestková.
3: Dobře. Paní Krejčová, já teda jsem vás nechtěla přerušovat, přišlo mě to takové nevhodné, ale příště pozvánky se k nám posílají, takže stačilo, kdyby někdo z Rouchovan, kdo je pořádá, třeba první stárek, k nám poslali pozvánku zavčas a my bychom to řekli. Tak jo, tak ať vám hody výjdou, má být hezky, tak určitě bude všechno v pořádku. No a ze Suchohrdel u Znojima volá paní Růžičková, dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro naši nejlepší kamarádku k narozeninám. Přejeme ti hodně štěstí, hodně zdraví. Ať máš všechno, co tě baví. Kolem sebe dobré lidi, co tě vždycky rádi vidí. Miluško, a hlavně to zdravíčko, zdravíčko, a opatruj se. Ahoj.
3: Paní Růžičková, samozřejmě rádi zahrajeme. A ještě co píše paní Lenka, mé mamince Janě Chytkové z Březiny u Křtin. Přeji k 79. narozeninám hlavně zdraví a spokojenost v životě. To přeje od srdce dcera Lenka a vnoučata Zuzana a David. A co píše paní Hana Druláková, dnes má narozeninový den Hanka Bílková, zpěvačka Tůfaranky. Hani, všechno nejlepší. nejlepší. Všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a krásný hlas, ať co nejdéle zpívá hezké písničky. To ti Hani přeje Hanka z Hulína, my se samozřejmě připojujeme. A paní Hanka dál píše, písničku posílám také těmto Jaromírům k svátku. A je to švihák lázeňský Jaromír Hanák z Luhačovic, Jaromír Gala, manažer sklepanky z Vrbice, Jaromír Halačka z Mladějova, ten měl i narozeniny, a Jaromír Kolařík z Brusného, který má dnes narozeniny, a taky Jaromír Krejčí. Všem jmenovaným štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se jim vše podaří. Tak to vám, milí oslavenci, přeje Hanka z Hulína. A ještě do třetice. Dnes slaví významné narozeniny paní Jana Manová ze Štítné. Milá Jani, přijmi prosím naše nejsrdečnější gratulace. Do stovky už ti zbývá pouhých 40 let, takže krásné narozeniny, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky ti ze srdce přejí Janča Říkovi z Pitína. No a teď už tu Faranka ze Šakvic. Ptali se maměnka.

0: To byla Tůfa Ranka ze Šakvic, zaspívala si dnešní oslavenkyně Hanka Bílková spolu s Leuškou Zimkovou. A teď už má slovo paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivánko, tak já taky zdravím všechny posluchače a já bych dneska chtěla jenom poslat nějakou pěknou písničku. Dnes jste měli mezi 11. a 12. hodinou ve vašem studiu pana Bohuslava Galáska ze Zlína. Dostal nějaké vyznamenání a je to můj bratranec, takže mu pošlete nějakou pěknou písničku a tomu posílá Lidka Šidlíková, Rozena Petrášova z Lechotic.
0: No, vidíte, jak je ten svět malý, jak my samozřejmě rádi zahrajeme. Básničky pobavily skvěle.
1: Ano, děkuji moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou, tak to byla paní Šidlíková a u toho druhého telefonu čeká paní Dřímalová z Vrbátek. Dobrý den.
2: Dobrý den, prosím vás, dnes má svátek pan Jaromír Dříma z Vrbátek. Celá rodina mu přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a malá pravnučka Helenka mu posílá velikánskou pusu. V srpnu měl 95 roků, tak ještě jednou hodně, hodně zdraví. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou a já přidám další přání. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro moji sestru Aničku Slováčkovou ze Strážovic k jejím dnešním narozeninám a popřát jí hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné pohody a taky radosti z vnoučat, za která jí ti nejmladší z Bratislavy posílají sladkou pusu. A to vám paní Slováčková přejí manžel František, děti Ivan, Martin a Jitka s rodinami, taky sestra Naďa, která k nám přání poslala a celá velká rodina. A paní Naďa ještě píše, chci je také popřát panu Jarkovi Koblihovi ze Zahnašovic k dnešnímu svátku a také mu popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody se svojí ženou Liduškou. To přeje Naďa Jakubíčková s celou rodinou. A paní Naďa ještě píše, chci také pozdravit Natálku Jakšovou z Bzence, její rodiče, které samozřejmě zdravíme taky. S další písničkou je tu připravená mistříňanka Milocké Šidleny.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dohrála mistřiňanka a u telefonu mám paní Marušku Jeřábkovou z Kostic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Slabáková, já vás zdravím a i vašeho spolu tam, co máte. A chcela bych dnes popřát. Dneska je slaví svoje krásné mladé narozeniny 21. Honzík Křeháček z Březové. Tak já mu přeju, Honzíku, já ti přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých a také od své přítelkyně nebo kamarádku, nebo jak to, také hodně lásky nech máš, ale hlavně nech tě baví to, co ta tě do včilku, hudba, tanec a sem tam aj ta práce, tebě až hodně baví ta práce, ale to není na škodu, to nevadí. A přeju ti ještě teda k tomu zdraví, hodně zdraví, štěstí a i té spokojenosti a k tomu také boží požehnání. Nech se ti v životě všecko daří, tak jak si přeješ a nech si všeckého ještě v mládí můžeš užívat, nech ti to vydrží.
0: Ano.
1: Jsi hodný, tak si užívaj a ještě bych chtěla teda tu písničku poslat jeho dvom bratrom, protože on je najstarší z trojice, jejich aj rodičům a babičce Marušce Kročilové, která tam volala a manželům Koktavým, rodině Koktavých celé teda dom.
0: Dobře.
1: A všetkým známým.
0: Dobře, paní
1: Maruška.
0: Maruška
1: Koktava se vrátila z lázní, tak nech se jí daří.
0: Dobře.
1: Ano. Jak srdnečka.
0: Aby se nám tam vešla ještě ta písnička, paní Maruško.
1: Ano, vejte, tak já nevím, kolik je hodin.
0: Tak, dobře, mějte se hezky, nashledanou. A ještě paní Růžičková ze Suchohrdel, která zapomněla říct příjmení oslavenkyně, tak povídejte, paní Růžičková.
2: No, tak dobrý den. Já jsem zapomněla naši kamarádce, řeknu Milušce a nevím, či je. Tak Milušce Maškovi. Ona to sice ví, že to je pro ňu, ale...
0: Dobře, ona ví, že je Mašková. Dobře, paní Růžičko. A tak zdravíme paní Maškovou. Mějte se hezky, nashledanou. A mám tu poslední přání. Chtěli bychom popřát k dnešním narozeninám Martině Audové z Bošovic. Zemlína ke krásným 50. narozeninám. Milá Martinko, k narozeninám ti přejeme. Ať každý tvůj den začíná radostí. Tvé sny se stávají skutečností. A každý okamžik je naplněný láskou a štěstím. Jsi úžasná žena a svět má štěstí, že tě má. To ti přejí Hanka, Tomáš, Bára, Amálka a Jarmil. A teď už tango, kde šumí lužní les a záhorienka.

Dohrála Záhorienka a než zahraje mistřiňanka poslední orchestrálku, mám tu pro vás ještě pozvánky. Ta první je od spolku zahrádkářů Hračovice a sice na košt vína a burčáku, který se bude konat tuto sobotu 26. září od 18 hodin v sále polifunkčního domu v Drslavicích. Hrát bude cimbálová muzika Litera. A ještě pozvánka na tradiční podolské hody. Zvou vás podolští stárci, obec Podolí a sbor dobrovolných hasičů. Hody se konají od sobotu 26. září. V pátek ovšem ve 14 hodin 25. se bude stavět mája. V sobotu potom žádání o povolení hodů, požehnání v kostele svatého Jana Nepomuckého a od 13.45 potom průvod stárků obcí. Hodová zábava začíná ve 20 hodin 30 minut slavnostním nástupem stárků. No a k poslechu a k tanci vám zahrají dechová hudba Miločanka, cimbálová muzika z Milotic a doporučuje se, přátelé, společenský oděv. Tak v tuto chvíli už posloucháte Šibalku Antonína Žváčka v podání mistříňanky. Za polední Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková a nezapomeňte si naladit vlny Českého rozhlasu také krátce po 18. hodině. Přeji krásný den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Silničáři mají stavební povolení na opravu mostu mezi Lanžhotem a Slovenským Brodským. Drahá nafta prodražuje provoz městských společností, úspory hledají v modernizaci vozových parků. Ve Velkých Bílovicích přibylo 7 edukačních tabulí a bude oblačno nebo zataženo s přeháňkami teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravští silničáři získali stavební povolení na opravu československého mostu mezi Lanžhotem a Brodským. Slovenská strana by ho měla mít během října. Most na silnici druhé třídy je kvůli havarijnímu stavu uzavřený od loňského ledna. Jeho konstrukci narušily také předloňské povodně. Mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová vyčíslila náklady oprav na více než 200 milionů korun.
3: Pokud vše dobře půjde, plánujeme zahájení rekonstrukce v příštím roce. Je nutné dořešit nejen parametry zadávacího řízení, protože každá strana má jinou legislativu, ale i další aspekty, jako je rozdílná měna nebo jiná výše daně z přidané hodnoty.
1: Nafta v Česku v srpnu zdražila o více než 14%, nejvíc z celé Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích teď litr stojí přes 50 korun. Rostoucí ceny dopadají také na městské společnosti. Například zlínským technickým službám se kvůli nim zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice naopak pomáhá postupný přechod na elektrická vozidla. Dopravní společnost za poslední rok nahradila téměř polovinu vozového parku novými elektrobusy a bateriovými trolejbusy. Naftové autobusy si ale musí částečně ponechat pro krizové situace a výpadky elektřiny. V okolí Velkých Bílovic na Břeclavsku vzniklo 7 nových edukačních tabulí. Přibližují specifickou přírodu podluží, vinařství i zajímavosti spojené přímo s městem. Na jejich vybudování získalo město 200-tisícovou dotaci. Dřevěné tabule mají být zajímavé pro dospělé i pro děti.
4: Jedna tabule ve formě pexesa představuje zajímavosti z Velkých Bílovic a okolí, například místní kostel, meruniky a nebo víno. Na další je podlužácký kroj, kde mohou děti k jednotlivým částem kroje přiřazovat jejich správné názvy. Jiná tabule s názvem Rok vinaře zase ukazuje, co je specifické pro vinařství ve Velkých Bílovicích a co všechno práce vinaře obnáší. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno nebo zataženo s přeháňkami či občasným deštěm, ojediněle i bouřkou. K večeru se začne protrhávat oblačnost a srážky ustanou. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, k tomu bude foukat mírný západní, postupně severozápadní vítr, přechodně i čerstvý s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž zůstává mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nesouvislé kolony se na cestě do Brna po dálnici D1 tvoří od Hříčan. Opatrně projíždějte po silnici 23 u Kývalky, ve směru na Rosice tam zůstává auto s poruchou. S omezením po nehodě počítejte u Vedrovic na silnici do Dobelic a také v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Jen cesty se šťastným koncem přeje Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky. A
1: tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: prací?
0: Myslím,
1: že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práce, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila, to už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozena. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím začala dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls? Že
1: ne.
0: Jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honora?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly oblečený, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp, píp, narost. Já to tady nebudu říkat.
1: No, ale je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo ve vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla taková už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojedeš za lepším. A já

0: Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako vás nějak formoval? Nebo
1: ne, ne, abych nějak... neutekla. Abych neutekla jinam. Tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linhard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte s chodou okolností?
1: My jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době, teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme po zdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je... Naštěstí Tonda přivedl úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený. To my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla
0: Protože
1: Tonda.
0: Pacifikem.
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem, Jirka umřel teda, bohužel, a tak jsem říkala, tak uvidíme, no, a jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky, ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala jsem, ty mi daj to držky, a začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali. No tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě a nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
0: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
1: někdy
0: tuto píseň?
1: Někdy jo. A hlavně, když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
0: Spívala se mi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
1: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takový chvilky, který za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
0: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubějí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní to nik přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu jí mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Linhart odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnilo, že my jsme hrávali pro mladí lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, tam v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No, ze spoustou.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozej. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let. A už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A my by vás smázli, kdybyste na to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, kdy jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a si říkala, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi a říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřek.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
1: A nebo
0: jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu teda, jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný. Takže byl hrozně hodný dítě a teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete
1: si
0: čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů být, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří a teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech, vy už jste
1: zpívá spívala? A tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru, zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo je... syn to v něm nějakým způsobem
1: zadusí? Ne, určitě ne. Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem si s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydržela. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, když jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu, jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je... Je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano. A,
0: no, ale co když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili Malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano, to je teď hned 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce různě, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No neumím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, Malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba by...
1: No nejvíc se těším na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říká, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Výdaje na zdravotní péči předloni stouply na 697 miliard i kvůli léčbě rakoviny. V Brně má dnes premiéru kriminální minisérie Hec a bude oblačno nebo zataženo s přeháňkami teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel oboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
2: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí, vydává jim ho zastupitelský úřad, volit ale musí přijet do Česka. Žádost je možné podat písemně do 2. října, osobně do 7. října. Pro komunální volby se průkazy nevydávají. Výdaje na zdravotní péči v Česku v roce 2024 meziročně stouply o 8,5% na 697 miliard korun. Na jednoho obyvatele tak připadlo zhruba 64 tisíc korun. Dnes o tom informoval Český statistický úřad s odkazem na finální výsledky zdravotnických účtů. Podle nich poprvé v historii šlo z veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči přes 500 miliard korun a nejnákladnější byla onkologická péče. Ze zdravotních pojišťoven na ní poprvé podle statistiků směřovalo více peněz než na léčbu nemocí oběhové soustavy. Návštěvníci festivalu Serial Killer v Brně dnes uvidí premiéru minisérie Hec. Režisér Michal Samir v ní diváky zavede do česko-polského pohraničí, kde vyšetřovatelé řeší nález lidských ostatků pod spáleništěm dřevěného kostela. Podle dramaturgyně Táni Zabloudilové série České televize zajímavě pracuje s tradičními motivy a postupy kriminálek.
5: Dost dobře si pohrává s těmi různými kliše kriminálkovými, které my třeba máme nakoukané z jiných seriálů a má super herecké obsazení. Je tam třeba Stanislav Majer v roli takového utrápeného kněze, je tam Petra Hřebíčková v té hlavní roli kriminalistky.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude oblačno nebo zataženo s přeháňkami či občasným deštěm ojediněle i bouřkou. K večeru se začne protrhávat oblačnost a srážky ustanou. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskou meteoroložkou Barborou Kučerovou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony na cestě do Brna tvoří od Domašova. Na D2 pozor na druhém kilometru ve směru na Břeclav, hlásí řidiči v pravém pruhu předmět na vozovce. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Porgesově a na Jedovnické ulici a také na příjezdu do města po silnici 52. Nehoda je hlášena i na silnici 55 u Břeclavy směrem k D2. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré podzimní odpoledne přeju vážení přátelé všem správně naladěným. O to, že i v tomhle spíše oblačném odpoledni lze prožít ty dvě hodinky, které jsou před námi s dobrou náladou, se budeme snažit s celým vysílacím týmem Českého rozhlasu Brno právě od teď až do 16. hodiny. A potom převezme štafetu Humoriáda, tam už to bude, dá se říci, v bladě modrém totéž. Jinými slovy, jde o to, abyste měli společnost, jde o to, abyste se dozvěděli, co je nového, to před malou chvilkou zajistil Pavel Chaloupka a nové zprávy Českého rozhlasu Brno, a abyste měli třeba i podrobné informace o počasí. Jak bylo řečeno, bude to Barbora Kučerová, meteoroložka brněnské pobočky ČMU, která za chvilku řekne, jaké počasí nás čeká zítra, pozítří a vlastně i o víkendu. A čeká vás třeba i tip na výlet, naše trefa, či další díl řidičské abecedy. Tak vám přeju krásné zářijové odpoledne. Od mikrofonu zdravím všechny, kteří mají dnes svůj svátek, což jsou Jaromírové, ale i Jaromíry. No a vám, kteří máte narozeniny, přeju zdraví, štěstí a lásku. A je to vlastně přání, které se týká i Honzy Nedvěda, ten má dnes kulatých 80. No a kdyby se vám náhodou dnes něco nepovedlo, tak vězte, že jsme jenom lidé, to za prvé, a že to vlastně nikdo nemá jednoduché, a to se týká i velmi známých osobností. Já se zrovna dívám na přehled událostí s datem 24. září a vidím, že ani otec soulu James Brown neunikl zkušenosti s policejní celou. 24. září 1980 byl totiž zatčen pro různé přestupky v americké Georgii po hodinu trvající automobilové honičce napříč dvěma státy Unie. Jak říkám, nikdo to nemá jednoduché. Musíte se víc snažit, pane správče, řekl by klasik. Já se budu snažit. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vám všem, kteří posloucháte, ale ten pozdrav směřuje i do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, protože Barbora Kučerová je připravena s informacemi o počasí. Dobré odpoledne, Barboro.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké máme aktuální teploty na Jižní Moravě? Já už tady strašil oblačnou oblohou, což si myslím, že se týká celého regionu, ale teploty ty vy víte přesně.
2: A teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 12 a 14 stupni Celsia a k tomu je ano na obloze zataženo nebo možná někde trošku víc natrhaná oblačnost, nejvíce asi na Znojemsku tam možná oblačno nebo skoro zataženo a navíc teď přes Jihomoravský kraj v podstatě od západu k východu postupuje srážkové pásmo, takže někde k tomu navíc prší.
1: To znamená, že během odpoledne se onoho zmíněného srážkového pásma dočká celá Jižní Morava, že?
2: A mohla by, i když ono se může ještě trošku proměnit a na úplný východ třeba dojde ve slabší nebo možná v silnější podobě. Uvidíme, co se mu bude chtít dělat.
1: Jaké tedy bude odpoledne a co nás čeká na večer a v noci na pátek?
2: A zůstane ta velká oblačnost s těmi přeháňkami nebo trvalejším možná trošku deštěm. Navíc se teď odpoledne mohou objevit i ojedinělé bouřky a k večeru se oblačnost začne obecně protrhávat už všude a srážky postupně ustanou. Teploty by teď ještě trošku mohly vyšplhat, možná mezi 14 a 17 stupňů Celsia, protože teď za těmi srážkami se ta oblačnost protrhává a na Vysočině už je někde i polojasno, takže ty teploty ve slunečném počasí ještě možná trošku povyrostou.
1: Jaká nás čeká noc? Bude to noc, kdy bude mít výhodu ten, kdo se má ke komu přitulit a ještě tedy nezačal topit a někdo druhýho zahřeje? Nebo to bude jinak?
2: Ty ranní teploty klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia a převáží polojasno nebo oblačno. Chvílemi té oblačnosti může být trošičku méně a zítra ráno se můžeme někde zbudit do rána mlhavého a zítřek potom bude spíše se větší oblačností. S malou pravděpodobností se může objevit nějaká přeháňka a občas může být i oblačnosti trošku méně, mohlo by být i polojasno a to hlavně ráno a dopoledne a potom zítra později večer a v noci bude oblačnost ubývat a zítra by teploty měly vyšplhat mezi 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Ještě k zítřku, tedy k pátku 25. září, v Brně nastane úsvit, tedy vyjde sluníčko v 6 hodin a 43 minut. Západ potom v 18 hodin 48 minut středoevropského letního času a platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Sobota a neděle, víkendové dny přinesou změnu ve vývoji počasí?
2: Sobota už by měla být slunečná, stále s mlhavým ránem a docela chladným ránem, sobotní minima mezi 7 a 4 stupni Celsia, při bezvětří už i s přízemními mrazíky nebo znovu s přízemními mrazíky a jak už jsem říkala, jasno slunečno. V noci a ráno může být ještě v sobotu převážně oblačno, sobotní maxima mezi 18 a 22 stupni Celsia, neděle znovu slunečná, hlavně polojasná a ráno opět s mlhami a ty maximální nedělní teploty 19 až 23 a stále s možností přízemních mrazíků v těch ranních hodinách. A pondělí tam bude stále slunečno, ale ta teplota tam už se možná někde bude blížit i zpět k letním 25 stupňům, takže se vrací, respektive se objevuje babí léto, protože ta nedělní maxima mezi 20 a 24 stupni Celsia.
1: Takže si na chviličku ještě oživíme vzpomínky na letošní léto. S informacemi, podrobnými informacemi o počasí se do vysílání Českého rozhlasu Brno přihlásila meteoroložka Barbora Kučerová. Děkuji za ně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Thank you.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Měla pravdu Marie Rotrová, tedy o tom, že štěstí je k mání, že stačí mu dát jen jméno. Ale teď se nechci pouštět do sáhodlouhých úvah, teď bych vás rád připravil na to, co vás v našem dobrém odpoledni čeká už za pár minut. Drsné vyprávění bez příkras, tedy ne, že bych chtěl něco takového vyprávět, ale taková je kniha Manifest o ústavní péči, aneb Důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Její autor, zdravotně postižený Kamil Fousek, v ní popsal vlastní zkušenosti z pobytu v ústavním zařízení. A za chvíli uslyšíte ukázku. A abych měl i něco pro ty, kteří zaslechli v tom meteorologickém hlášení Barbory Kučerové sousloví Babí léto, tak mám ještě jednu pozvánku. To už sice není tak úplně k našemu vysílání v dobrém odpoledni, ale to Babí léto se tam taky objevuje. Baboletní folkové odpoledne vás totiž čeká už tuto sobotu 26. září ve farní zahradě v Otnicích. O 16 hodin se tam, tedy na farní zahradě v Otnicích, rozezní folk v podání kapel Tónika, Líbanda a také Pavla Tabáska, vítěze Porty 2026. V sobotu vás čeká krásné prostředí farní zahrady, živá hudba, pohodová atmosféra a něco dobrého k jídlu a k pití.

0: A když k tomu připočteme i ty předpokládané slunečné hodiny sobotního dne, mluvila o nich, jak už jsem naznačil, meteoroložka Barbora Kučerová před malou chvílí, a vy si to konec konců můžete znovu pustit na webu brno-rozhlas.cz anebo pomocí aplikace Můj rozhlas, tak tohle všechno slibuje docela hezké sobotní odpoledne. Jste zváni na baboletní folkové odpoledne a zvu vás i k poslechu toho, co tam někde daleko v Adlerkách vyplodil tentokrát Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: Dneska jenom takové minimalistické. To tak doklape borec nad ránem na Domášov a starucha hnedka háže tázanec. Kde jsi byl tak dlouho? Teď už svítá. Svítalo by aj, kdybych byl doma.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo to letos v březnu, kdy to vyuplynulo přímo půl století od vrcholu téhle písničky v zámořském žebříčku, tedy na číslo 1 v roce 1976. Tahle skladba ovšem samozřejmě v originální verzi doklouzala právě v polovině března. Frankie Valli, říká vám to jméno ještě něco? Frankie Valli, Bob Gaudio, Don Ciccone a Lee Shapiro. No tak tihle právě tvořili kapelu Four Seasons. Jejich December 1963, Oh What a Night, ovšem s českým textem vám v dobrém odpoledni zaspívala Hana Zagorová. Teď je 14 hodin a 32 minuty a já vám slíbil něco málo na téma kniha. Lidé s postižením mají mít šanci žít důstojně a nezávisle mimo velké instituce, tam, kde sami chtějí. To je hlavní poselství knihy Manifest o ústavní péči, aneb Důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Jejím autorem je Kamil Fousek, který žije od narození s dětskou mozkovou obrnou. Popsal v ní svůj roční pobyt ve velkém ústavu a včera měla kniha slavnostní křest v sídle ombudsmana v Brně.
1: Některé pasáže mohou být pro posluchače citlivé nebo znepokojující.
2: Upozornil moderátor návštěvníky akce předtím, než herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek začal číst ukázky z Manifestu.
3: Tak teď už, když jsem byl vyslečený, jsem čekal, že mi bude napouštět tu vanu. Ještě jsem si všiml toho hnědého vzorku po kolegovi. Teď na mě pustil vodu a než se spláchl ten vzorek, tak to bylo cítit. Jak to mám popsat, abyste se nepozvraceli?
4: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morální dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo. Nebyl jsem jediný, ke komu se takhle chovali.
2: Řekl o lidech, kteří se o něj v ústavu starali, Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové. Když přešel do chráněného bydlení, rozhodl se své zážitky sepsat. Byla to pro něj terapie. Vadí mu bezpráví a v ústavu, kde žil, ho prý bylo plno.
5: My jsme se s panem Kamilem Fouskem poznali při návštěvě chráněného bydlení, ve kterém žije,
2: říká ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmana Jana Gregorová.
5: On se nám jen tak mezi řečí zmínil, že dopsal manifest svou osobní zpověď o zkušenostech života v jednom z ústavů, kdy předtím celý život prožil doma s rodinou. Také mluvil o tom, že hledá někoho, kdo by mu pomohl s vydáním manifestu.
2: Text je napsaný přístupnou a záživnou formou, přestože otevírá těžká a intimní témata. Jeho vydáním chce kancelář zdůraznit potřebu změny péče o lidi s postižením, od pobytových ústavů k podpoře v jejich přirozeném prostředí, vysvětluje zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
6: Právě to syrové svědectví podle mě velmi dobře doplňuje to poselství, které se snažíme dát, že by mnoho lidí, ne-li všichni, by v těch ústavních zařízeních žít nemělo, protože tím, jak se musí přizpůsobit té organizaci práce, třeba i nedostatku personálu, tak tím jakýkoliv jejich samostatný život vlastně přestává fungovat.
2: Kniha je určená pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost, doplňuje Jana Gregorová.
5: Zároveň bych si přála, aby se začetli také ti, kteří můžou ovlivňovat věci veřejné, to znamená politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
2: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. 500 výtisků bude kancelář distribuovat při pracovních jednáních. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Dobré odpoledne všem, kteří jsou správně naladěni, a to platí i pro turisty a turistky. Já vlastně už za pár chvil přivítám v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno Hanu Varmužovou z Klubu českých turistů. Ten důvod je, myslím si, naprosto jasný. Je zřejmý, vzhledem k tomu, že se nám blíží 15. hodina. Pozvánka na výlet prostě nepočká a tentokrát to bude, no vlastně jako vždycky, ze zásobárny pozvánek právě Hany Varmužové, která už čeká.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Přeju vám šťastnou cestu. To už v úvodu dnešní turistické pozvánky. Čeká s ní u mikrofonu Českého rozhlasu Brno Hana Varmužová a proto, abych ji nenechal dlouho čekat, i jí přeju krásný den.
1: Děkuji za přání a taky přeju všem krásný den.
0: Vy si ovšem ty dny dokážete pěkně zkrásnit, třeba hezkými výlety. A mám takový pocit, že i dnes to bude místo, kudy jste se nedávno toulala, že?
1: Je to tak, přesně jak říkáte, Borku, a pozvu posluchače na Dářko, na velké Dářko. Volba východiště Dářko na výlet, to je trefa na jistotu. Vyrazíme ze Žďáru nad Sázavou, kam se nejlépe dostaneme nějakým rychlíkem, přestoupíme na autobus, který nás doveze do Škrdlovic. A ze Škrdlovic bychom vyrazili po červené turistické značce. Ale všem bych doporučila, aby se rozhlídli po okolí autobusové zastávky a uvidí kapli svatého Cyrila a Metoděje. A doporučuji se k ní zajít podívat. Je to nová stavba z roku 1997. Autorem projektu byl profesor Mojmír Kyselka a je to prostě podle mého názoru krásná stavba. Ona má připomínat rozevřenou knihu a evokovat v lidech jako důležitost vědy, poznání. Má takové dvě výšky, mezi výškami je zavěšený zvon, jsou tam krásná vitrážová okna, rozhodně stojí za to se u této kaple zastavit. My se vrátíme na zastávku a vyrazíme po červené turistické značce. Tady doporučuji velkou pozornost, protože budeme přecházet frekventovanou silnici, ale hned poté se vnoříme do překrásných lesů. Asi tak po kilometru dojdeme k nádhernému rybníku Velké Dářko. Velké Dářko bylo založeno v roce 1480 a zakladatelem tohoto krásného rybníka byl Viktorin z Münstenberka. On si pronajal nebo možná koupil to místo od cisterciáku ze Žďáru nad Sázavou a zavázal se, že za to, že mu dovolili tam postavit rybník, bude jejich klášter zásobovat rybami. Ten rybník má rozlohu 206 hektarů, dá se obejít dokola, vede tam naučná stezka, která se jmenuje Dářská rašeliniště. Doporučuji vyrazit po modré turistické značce, po hrázi a pak se vnořit do lesů kolem loděnice, protože tady na Dářku se pěstuje jachting. A my jsme tedy se rozhodli, že nepůjdeme až do Radostína, což možná jsme udělali chybu, protože tam v jednom místě vedou poválkové chodníčky a jdete nad tím rašelinovým povrchem a je to krásné místo. My jsme ale skončili dřív tady s tou naučnou stezkou a stoupili jsme na žlutou turistickou značku na místě, které se jmenuje Padrtiny. Tady k těm Padrtinám bych řekla, že to je vlastně pozůstatek takové technické stavby, která tady byla v roce 1931 až 34, protože v roce 1930 celou tuhle oblast postihla obrovská sněhová kalamita. Polámala neuvěřitelné množství dřeva a bylo potřeba to dřevo velmi rychle zpracovat, tak tady postavili takovou úzkokolejnou železničku, která směřovala do Hamru, už Žďáru nad Sázavou, tam byla pila a tam se vozilo dřevo na zpracování. Pozůstatky po ní už nejsou, zůstaly tam jenom zpevněné cesty a třeba zimní trasa jedna vede ze Žďáru právě na ty Padrtiny po cestách, které původně byly tou železničkou. Dneska už si toho běžně ve vegetaci nevšimnete. Takže jsme dorazili do Račína, což je velmi půvabná vysočinská vesnice. Jsou tam dvě restaurace, takže je to takové dobré zakončení celého výletu a celou cestu se pohybujete v krásné přírodě ve vysokých lesích. Pořád jsou tu ještě lesy zachovalé.
0: Výlet to bude určitě krásný, i když musím říct, že v letošním létě už tu čistotu Velkého Dářka asi neskontroluju. Tak možná to příští. Hanko, děkuji vám za dnešní turistický tip.
1: Třeba je to tip pro otužilce.
0: To jedině. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Hezký den. Český rozhlas Brno, písně.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Odborníkům na plicní lékařství dnes v Brně začal 3denní kongres. Platy politiků v dalších letech nejspíše neporostou. Česká a moravská vína uspěla na mezinárodní soutěži ve Vídni a zítra bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Pavel Chaloupka. V Brně mají tento týden sraz pneumologové. Kongres odborníků na plicní lékařství začal dnes a potrvá do soboty. Lékaři a sestry budou řešit například nové postupy při těžkém astmatu nebo zkušenosti s biologickou léčbou.
5: Další debaty se týkají například plicní hypertenze nebo odvykání kouření. V Česku kouří tabák víc než 1/5 lidí nad 15 let. Návykovost nikotinu přitom lékaři srovnávají s heroinem a kokainem. Cigaretový kouř obsahuje asi 7000 chemických látek, z toho 70 je podle odborníků prokazatelně rakovinotvorných. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Tuzemští vinaři získali v letním kole soutěže AWC Vienna ve Vídni 124 medailích. Výrobci přihlásili 163 vín, z nich 52 získalo 90 a více bodů, které jsou třeba pro zlatou medaili. Největší úspěch zaznamenalo víno od růdy Hibernal, které zvítězilo v kategorii pivy od růd. Ocenění získalo vinařství víno Hruška z Blatničky na Hodonínsku.
6: Pivy od růdy umožňují omezit používání přípravků proti houbovým chorobám a jsou proto vhodné pro ekologické pěstování. AWC Vienna patří mezi největší vinařské soutěže na světě, letos její porota hodnotila přes 1300 výrobců. Soutěž je od loňska rozdělena do dvou částí, jarní a letní. V jarní části letos vinaři z Česka získali 46 zlatých medailí. Krištof Podaný, Český rozhlas.
3: Nemocnice v Novém Městě na Moravě otevřela nový kroužek první pomoci pro děti. Ty by si v něm měly mimo jiného osvojit znalosti potřebné pro základní pomoc při zdravotních komplikacích. V úvodním kurzu se pod vedením lektorů seznámili s tím, co se děje při zástavě srdce a následné resuscitaci. Další lekcí budou pokračovat v říjnu.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno, a to hlavně ráno a dopoledne. Později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, vítr bude foukat slabý, severozápadní až západní. Biozátěž zůstane mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. Vedle provozu za to může i nehoda na 77. kilometru, kde blokuje levý pruh. V Brně pozor u nehody na Ostravské ulici na křížení s Černovickou, stejně tak i na ulici Kamenice, na Řípské a také na příjezdu do města po silnici 52. A nehoda omezuje provoz i na ulici Dukelských bojovníků ve Znojmě. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré a částečně možná i slunečné odpoledne přeju, vážení přátelé. A to říkám, protože za okny studia Českého rozhlasu Brno se nám začala krásně ta sluneční zář odrážet od zdí protějšího kostela. No tak ne všude je to stejné, tedy na území naší krásné jižní Moravy ne všude svítí sluníčko. A dokonce, i když to už je pohled do hodně velké dálky, jsem zaslechl, že na Sněžce už začalo i sněžit. Ale já vám přeju, aby ten druhý podzimní den byl plný spíše slunečnějších radostí a abyste měli radost třeba i z výhry v trefě, tak právě proto vám znovu připomenu telefon 726 46 5200, kterým se vlastně zařadíte mezi možné výherce naší soutěže, ve které stačí dvě správné odpovědi a máte cenu. No ale protože máme 24. září, přesně za 3 měsíce máme Štědrý den, tak jsem si říkal, že budu taky tak trošku rozdávačný a že dnes za dvě správné odpovědi nabídnu možnost výběru ze dvou cen. Buď to si vyberete knížku Svět úžasné Báry, anebo dokonce dvojcédéčko Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Ovšem k tomu, jak už jsem naznačil, vede cesta trošku trnitější. Nejdřív budete muset vybrat ta správná dvě témata ze čtveřice nabídnutých. Tedy tam, kde jste nejvíc doma, tam doporučuji zapíchnout prst či špendlík. Jihomoravský zeměpis, to je první téma. Za chvíli vám dám k výběru třeba i otázku na téma vesmír, anebo řecká mytologie. A pokud jste luštitelé křížovek, tak i na vás jsem myslel s otázkou. Z téhle čtveřice za chvilku vybíráte. U mikrofonu je Borek Kapitánček a přeju vám dobré odpoledne.
4: Český rozhlas Brno.

0: písničku, kterou kdysi dávno spopularizoval Tony Renis, vám, řekl bych, v žánru easy listening nabídli Michael Bublé a Nelly Furtado. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček a před námi další bod našeho dobrého odpoledne, bod, ve kterém se zastaví, říkám celé dění, ale přinejmenším všichni ti, kteří rádi soutěží. Právě teď je čas na trefu a já vítám naši soutěžící, která už se během skladby dovolala. Je to paní Ludmila, která čeká na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ludmilo, vy vybíráte, tedy nejdřív vybíráte a potom odpovídáte. Vybíráte z téhle čtveřice otázkových okruhů. Jihomoravský zeměpis, vesmír, řecká mytologie a křížovka.
1: Takže já bych si vybrala křížovku a ten zeměpis jihomoravský.
0: V pořadí, které jste vy zmínila, budu klást také otázky během té následující minuty. No a když dvakrát správně odpovíte, tak vás čeká ještě další výběr. Ale to už bude velmi příjemný, myslím si, výběr. Výběr mezi knihou Svět úžasné Báry, Barbory Janečkové-Vítové a dvojcédéčkem s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, tedy Brolnem. Nahrávky od roku 1952 až do roku 2022 vás na něm čekají. Spouštíme minutový limit a začínám u křížovky, což je jedno z témat, otázkových témat, kde nedostáváte varianty, do kterých se trefit, tedy ze kterých vybrat. Tam je to jenom na vašich znalostech. Klouzavý pohyb na čtyři písmena. Co napíšete do křížovky, když se v legendě objeví to, co jsem řekl?
1: Smyk.
0: Říkáte smyk. A pojďme na jihomoravský zeměpis. Která z těch následujících tří obcí jihomoravského kraje, i jako Valaška byste to měla vědět, leží nejseverněji? Bzenec, Židlochovice nebo Miroslav?
1: No.
0: Bzenec, Židlochovice, Miroslav. Která z těchto tří obcí jihomoravského kraje leží nejseverněji?
1: Bzenec.
0: Váš rádce vám radí Bzenec. Vaším rádcem je, tuším, pan manžel, jestli se nepletu.
1: No samozřejmě.
0: No tak kdo jiný taky, že jo? Touhle dobou. Ještě čekáme na konec naší trefné minuty. Ten právě nastal a za první odpověď vás samozřejmě chválím i za tu rychlost. Smyk byl správně, ten klouzavý pohyb na čtyři. Jenomže Bzenec z těch tří neleží nejseverněji. Jsou to Židlochovice. Podíváte-li se na údaje na Wikipedii, tak to tam máte i číselně. 49 stupňů, 2 a 2 desetiny, nebo 2 minuty a 22 vteřiny severní šířky. To jsou Židlochovice a za nimi teprve je Bzenec a pak teprve Miroslav. Bohužel, není to trefa. Mě to mrzí, ale pravidla jsou jasná. Teď ale oplaťte svůj dnešní neúspěch moderátorovi. Určitě máte otázku ze všeobecných vědomostí, na kterou já neznám odpověď.
1: Ale nebudu vás trápit. A zkusím to někdy příště s váma.
0: Děkuju, zkuste to se mnou někdy příště. Ludmilo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já teď zkusím pozvat naše posluchače a posluchačky k tomu, co jsme připravili pro tuhle hodinku dobrého odpoledne už po písničkách Kristýny a taky Nadi Urbánkové. Jak asi tušíte, bude to další díl řidičské abecedy, který vám za chvíli přineseme. Až do konce září pro vás máme každý den radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči i řidičky často chybují. Ani dnešek nevynecháme.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Pravdu, nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
1: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
0: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
1: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
0: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
1: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

Pár chvíl bude půl čtvrté, přeju dobré odpoledne všem správně naladěným a aby vám bylo ještě lépe, nabízím, tedy aby bylo i bezpečněji, to je důležité říct, tak nabízím další díl řidičské abecedy. S ní si můžete osvěžit znalosti pravidel silničního provozu. Jak říkám, ať je za volantem bezpečno. Až do konce tohoto měsíce, kdy Český rozhlas Brno slaví 102. narozeniny, to já si klidně přisadím, vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli platí na parkovištích pravidlo pravé ruky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené.

0: vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Parkoviště jsou místa, kde se řidiči potkávají v těsném prostoru a kde často panuje větší zmatek než na běžné silnici. A právě tam vzniká spousta situací, u kterých si lidé nejsou jistí, jaká pravidla vlastně platí. Jedna z nejčastějších otázek zní: platí na všech parkovištích pravidlo pravé ruky? Jak to tedy je, vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Pravidlo pravé ruky nebo dávání přednosti s vozidlům přijíždějícím zprava platí všude, kde ta přednost není vyznačena dopravními značkami. To znamená i na parkovišti. V okamžiku, kdy já se pohybuju v prostoru toho parkoviště, tak všechno, kde není ta značka, pro mě znamená, že dávám přednost zprava.
2: A platí i na parkovištích, kde jsou takzvané hlavní cesty a boční uličky, i když to mají místní zažité po svém?
3: Platí a zároveň provozovatelé některých parkovišť tam, kde docházelo k problémům, tak v podstatě upravili to dopravní značení, které tam je, ne konkrétně na přednost, ale informativní, to znamená na celém parkovišti je dávána přednost zprava.
2: Je tradičním případem nehoda na parkovišti?
3: Tak když si vezmete veškeré parkoviště u obchodních center, tam je těch nehod nepočítaně. Sice většinou jsou třeba při parkování, ale i ty přednosti tam jsou.
2: A může s tím souviset i období roku, jako vánoční svátek, víkendy nebo další faktory?
3: Rozhodně to s tím souvisí. To znamená, jakmile je na těch parkovištích větší provoz, tak tam častěji dochází k nějakým kolizím.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Všechno to, o čem byla řeč, si pravidelně osvěžuju při nákupu v jednom hypermarketu nejmenovaném na severu Brna. No, párkrát už se stalo, že i při vycouvávání z parkovacího místa, já nebyl tím, kdo couval, jsem raději počkal na uplatnění pravidla pravé ruky. No, zítra si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Tedy v dalším díle řidičské abecedy.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pouhý rok poté, co tuhle písničku nahrál originální interpret songu, tedy Donovan, skotský zpěvák, se jí ujal i Václav Neckář. A jak se tak dívám, dokonce i v seriálu o Simpsonových měla tahle skladba v jednom dílu své pevné místo. Ale své pevné místo v našem vysílání mají i rozhovory s naším regionálním stopařem.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Já vítám právě Vojtu Halaše, a to proto, abyste věděli, kam může přijít teenager, když se mu něco honí hlavou, nechce to řešit doma a zároveň nechce sedět sám, třeba do nízkoprahového klubu. Právě ty tento týden po celé republice otevírají své dveře veřejnosti. A jeden takový v brněnské Líšni teď navštívil i náš regionální stopař Vojta Halaš. Dobré odpoledne, Vojto.
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: Přibliž mi, v čem celý projekt spočívá a co se děje v Líšeňském klubu.
2: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež jsou místo, kam mohou mladí lidé přijít bez složitého objednávání a bez toho, aby museli něco platit. Kluby jim nabízejí bezpečný prostor, možnost trávit nějaký volný čas, ale také pomoc při řešení nejrůznějších problémů doma, ve škole, mezi kamarády nebo třeba i na internetu. Ten letošní ročník se zaměřuje především na tři témata: odolnost, radikalizaci a evropanství. Důraz je například na to, jak rozpoznat manipulaci, nenechat se snadno ovlivnit a jak také zvládat konfliktní nebo náročné životní situace. No a konkrétně tady v Líšni na zájemce čeká takový zábavný workshop tvorby vlastního fotokomiksu. Od hledání tématu, které je pro tvůrce zajímavé, přes výběr vhodné výtvarné techniky až po finální dílo.
0: Jaká další místa na Jižní Moravě se do projektu zapojila?
2: V klubu IQčko v brněnských Husovicích si mladí zahrají meziklubový fotbálek, poznávají Evropu a dnes vyrazili třeba na výlet do moravského Krasu. V klubu Pavlač zase promítnou film o radikalizaci a ohledání vlastního místa ve světě. Ale nezůstanu jen u Brna. Klub Bárka v Kyjově například připravil den s názvem Respektuj druhé, mysli svou hlavou. Děti a mladí si tam zkouší rozpoznat manipulaci, řešit konfliktní situace a přemýšlet o tom, jak být odolnější vůči dalším různým tlakům. V Tišnově čeká mladé Graffiti Jam a program mají připravený také v Blansku, kde se koná den otevřených dveří a o víkendu na něj naváže Street Jam se závody na koloběžkách a skateboardech.
0: Jak už bylo řečeno, ale pro jistotu zopakuju, tento týden po celé republice otvírají své dveře veřejnosti nízkoprahové kluby. No a regionální stopař Vojta Halaš se do jednoho takového v Líšni, brněnské Líšni, vydal do nízkoprahového klubu Likusák. Vojto, děkujeme a přeju dobré odpoledne.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Už se blíží 3:45, tedy čas, kdy slýcháváte to, co v učebnicích nebylo v našem dobrém odpoledni. Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se už za chvilku podíváme s Martinem Písaříkem v tom dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo i pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Než by jeden řekl švec, bude 16 hodin. No možná jsem to trošku přehnal, protože máme 15 hodin 53 minuty, tak těch ševců by asi muselo být o něco více. Ale opravdu nastane už za chvíli čas nových zpráv Českého rozhlasu Brno. Do studia s nimi dorazí Pavel Chaloupka. A poté dostane slovo Humoriáda. No a dřív než řeknete Dexo Puro Noblety Hemenex, tak se objeví Saxana. Ano, hostem Humoriády bude Petra Černocká a já se s vámi budu těšit na slyšenou ve 23 hodin na Prahu noční linky. U mikrofonu byl Borek.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Obce a města na trase plánovaného horkovodu z Dukovan do Brna budou spolupracovat na jeho přípravě. Na jihovýchodě Moravy vznikne 66 nových nájemních a sociálních bytů. Kraj pomůže s infrastrukturou. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím a zítra bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Zástupci 11 obcí a měst na trase plánovaného horkovodu z Dukovan do Brna podepsali s Teplárnami Brno memorandum o spolupráci na jeho přípravě. Na 42 kilometrů dlouhé trase leží 14 obcí a měst. Jeden ze starostů memorandum podepíše v náhradním termínu a dvě obce čekají, až podpis memoranda schválí jejich zastupitelé. Informovali o tom Teplárny Brno, které projekt připravují. Horkovod je jedním z nejvýznamnějších strategických projektů Brna i celé regionu. Jeho cílem je využití tepla z vznikajícího při výrobě elektřiny v jaderné elektrárně Dukovany a jeho převedení do brněnské dálkové tepelné sítě. Zlínský kraj rozdělí mezi obce a města přes 24 miliony korun na projekty spojené s výstavbou nového bydlení. Peníze půjdou například na komunikace, parkování, veřejná prostranství nebo bezpečnější trasy pro pěší a cyklisty. Samotnou výstavbu bytů kraj nefinancuje, obcím ale chce ulevit od dalších nákladů. Celkem díky podpořeným projektům vznikne 660 nájemních a sociálních bytů, pokračuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
2: Chceme obcím ulevit od nákladů na projekty, které s novým bydlením souvisejí, aby mohli více peněz využít na samotnou výstavbu. Cílem programu je usnadnit vznik nových bytů a zároveň vytvořit pro jejich obyvatele kvalitní podmínky pro život.
0: Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, také přiznala, že už myslela na sebevraždu. Další výsledky popisuje výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví Ondřej Pešout.
3: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
0: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných vysokých školách poradenská pracoviště, nabízejí psychologické konzultace a v případě potřeby je nasměřují k další odborné péči.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne, později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, foukat pak bude slabý severozápadní až západní vítr, biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 komplikují nehody na stém 96. a stém 94. a 5. kilometru obě ve směru na Prahu. V Brně pozor u nehody na Žabovřeské, také na Černovické a na Řípské ulici. Pozor i u nehody u Ráječka, na silnici do Rájce Jestřebí a na okraji Letovic. Volné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
4: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a veselé.
1: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do humoriády, no jasně, dala si záležet, já
1: no,
0: to na tobě
1: nebacha,
0: vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusíš se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se jaký ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mám, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého
0: rapera.
1: A teď
0: Yellow Sisters and Brothers?
1: Ne. Ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmín do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice, vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchaců si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje je to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od éry Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich ary jako by se vytratila ona rozhodnost elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět bych provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, je plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Chosému domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Takhle jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ano. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme Ačko. Zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zeringa, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru,
5: děkuju.
7: Velmi vždycky naladěnou a ať to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak

0: organizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujem. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdraví vás oba, František Netolic.
0: Zdravíme.
1: A samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty. Aha.
0: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou. Mějte se.
1: Děkuju.
0: Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
2: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v ní mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky.
3: Host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kůže jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím?
4: Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
3: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
4: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 900 11 04, anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
6: Aha. To jsem si asi napsala.
0: Petra to netušila, napsala si text.
6: Že mi nebylo líto, jo, ne, to byla cizí.
0: To byla
6: cizí.
0: Italská.
6: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text, hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
0: V roce 88.
6: Už jsem se rozvala, hele, já moc na ty číslovky nejsem, ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takovej tesknej.
0: Tak my si to poslechneme teď.
6: Já taky ráda.
0: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku výš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: poved. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravy 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý
2: Zekdy.
1: A Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom
2: uvidíme.
1: Poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moravy.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezis.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pánče, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prostě jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím pěkně, prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za vážnost. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně to... v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím,
1: že... Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás.
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to
4: a
2: nevadí.
4: A to byla televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
1: A milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: Ani jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže
2: Josef
1: zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Si taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkujem. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Ralupy. Zdravím paní
2: Dobrý
5: Petru
2: den.
5: I vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže,
2: a
5: pana
2: já
5: pracního,
2: se...
5: že se o ní tak hezky
1: Je to
5: stará.
1: Pracné, ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazivší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím běhne taková obstarožní dáma a zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká, muuu, já dávám mléko. Zebřička se říká,
2: no to je prýma, to je prýma.
1: Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: jo, ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká,
2: dávám vlnu, víš?
1: Zebřička si říkal, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá. Iha! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
3: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek, zvláště když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam mi tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kde se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempel, ale na čarodějnici. Na tu se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přišel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolí znovu čerta něco takhle jako něco udělá. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí, prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a basta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec. Ano. Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali, tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní pácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavena u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mě běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večeři.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už
3: vyhládlý.
2: Ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A jo? Proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš že? Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. Ovzduší v Česku bylo loni relativně dobré, pomohla i opatření na snížení emisí. V Brně má dnes premiéru kriminální minisérie Hec. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Seniorům nad 80 let by mohly od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si podle ní polepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dostatečné ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
4: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
2: Do novely chce koalice zahrnout i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Podle opozice má stát místo věkové podmíněných valorizací spíš investovat do dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. Kvalita ovzduší v Česku byla loni díky nižším koncentracím znečišťujících látek relativně dobrá. Přispěly k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Vyplývá to z dnes zveřejněné publikace Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj meziročně ubylo emisí, které pocházejí z energetických a teplárenských zdrojů, včetně lokálního vytápění. Na vývoji se podle odborníků kladně podepisuje mimo jiného přechod podniků a domácností na neemisní zdroje energie. Návštěvníci festivalu Serial Killer v Brně dnes uvidí premiéru minisérie Hec. Režisér Michal Samir v ní diváky zavede do česko-polského pohraničí, kde vyšetřovatelé řeší nález lidských ostatků pod spáleništěm dřevěného kostela. Podle dramaturgině Táni Zabloudilové série České televize zajímavě pracuje s tradičními motivy a postupy kriminálek.
5: Dost dobře si pohrává s těmi různými kliše kriminálkovými, které my třeba máme nakoukané z jiných seriálů a má super herecké obsazení. Je tam třeba Stanislav Majer v roli takového utrápeného kněze, je tam Petra Hřebíčková v té hlavní roli kriminalistky.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte spíše větší oblačnost. Občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 96. kilometru ve směru na Prahu, v opačném směru zůstává na 224. kilometru odstavené auto. V Brně projíždějte opatrně u nehody na Žabovřeské ulici a nehoda omezuje provoz i u Svatobořic Mistřína na silnici do Dubňan. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ve všední dny se v tuhle chvíli pravidelně potkáváte se Dnem v kraji. Ani dnes nebude ve vysílání Českého rozhlasu Brno chybět. Uslyšíte ho právě nyní a přinese souhrn událostí, informace o počasí a něco málo z kraje. Bude se to v menší míře týkat aktualit a ve větší míře chystaných komunálních voleb. Však se k tomu dostaneme. Na úvod vás od mikrofonu zdraví Marek Zouhar a přeje, abyste zůstali naladěni.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Souhrn aktuálních regionálních událostí přináší do vysílání v tento moment Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Řidiči v budoucnu snáze zaparkují v okolí vlakového nádraží v Blansku, a to díky novému parkovacímu domu. Radní schválili podmínky pro výběrové řízení na jeho stavbu. Město předpokládá, že za budovu s kapacitou zhruba 200 míst zaplatí více než 170 milionů korun. V Brně mají tento týden sraz pneumologové. Kongres odborníků na plicní lékařství začal dnes, potrvá do soboty. Účastníci budou řešit například nové postupy při těžkém astmatu nebo zkušenosti s biologickou léčbou. Jihomoravští silničáři získali stavební povolení na opravu československého mostu mezi Lanžhotem a Brodským. Slovenská strana by ho měla mít během října. Most na silnici druhé třídy je kvůli havarijnímu stavu uzavřený od loňského ledna. Jeho konstrukci narušili také předloňské povodně. Mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová vyčístila náklady na opravu na více než 200 milionů korun.
3: Je nutné dořešit nejen parametry zadávacího řízení, protože každá strana má jinou legislativu, ale i další aspekty, jako je rozdílná měna nebo jiná výše daně z přidané hodnoty.
2: Brněnská univerzita obrany hostí dvoudenní hackathon pro středoškoláky. Soutěž, při které hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Podle mluvčího univerzity obrany Michala Šmirouse se věnují například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru.
4: V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Tuzemští vinaři získali v letním kole soutěže AWC Vienna ve Vídni 124 medaile, z toho 52 zlatých. Největší úspěch zaznamenal Hibernal vinařství z Blatničky na Hodonínsku. Zvítězil v kategorii pivy od růd, tedy odolných proti houbovým chorobám. V okolí Velkých Bílovic na Břeclavsku vzniklo 7 nových edukačních tabulí, přibližují specifickou přírodu podluží, vinařství i zajímavosti spojené přímo s městem.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Den v kraji teď věnuje pár minut informacím o počasí. Pro ty nejaktuálnější informace jsme si tradičně zavolali do Českého hydrometeorologického ústavu, kde nám dneska odpoví Barbora Kučerová. Zdravím vás, přeju hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Dneska bylo chladno a deštivo, říkám jako laik u mikrofonu a vás poprosím, abyste tyhle informace o dnešním počasí v kraji trošku upřesnila.
2: A vlastně říkáte docela dobře, ty teploty dnes opravdu výrazně nevyšplhaly. Maximum bylo v Dyjákovicích z dopoledních hodin necelých 17 stupňů Celsia, jinak se teploty držely většinou kolem 15 stupňů Celsia. A k tomu docela napršelo a na některých místech prší stále a ty úhrny se pohybují většinou kolem 1 až 2 mm, takže nějaké srážky dnes opravdu spadly a foukal k tomu občas během dne a v některých momentech mírný vítr i někdy nárazovitý, takže takový, řekla bych aspoň z mého pohledu, už takový vlezle podzimní den.
1: Ano, říkáte to přesně. A udrží se podobné počasí, nebo se můžeme těšit na to lehce slibované babí léto? Nejdřív se zeptám na noc a ráno.
2: A noc ještě bude podobná tomu dnešku, co se dělo přes den, protože i teď ze severu kraje směrem zhruba na jihovýchod postupují srážky. Jsou to přeháňky spíše než nějaký trvalejší dešť, ale ty srážky se opravdu ještě můžou vyskytovat, a to až do začátku noci nebo i v první části noci, a potom by mělo postupně být polojasno až oblačno, chvílemi i skoro jasno, a zítra ráno se budou tvořit mlhy a teploty klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia, zítřek potom spíše s větší oblačností a přeháňky už pouze s malou pravděpodobností, ta větší oblačnost ale může být občas přerušena i nějakým polojasnem a později večer a v noci bude oblačnost ubývat, zítra by teploty měly být ty maximální mezi 15 a 18 stupni Celsia.
1: Tak to bylo to nejdůležitější nakonec. Český hydrometeorologický ústav a Barbora Kučerová, moc vám děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Po písničkách, které nestárnou, se vypravíme do Pohanska, kde se usazovala druhá klapka jezu na Dyji. Ale aby se slovem klapka nebyla nějaká mýlka, tahle klapka vážila pár desítek tun. Poslouchejte za pár minut, konkrétně potom, co zaspívají Činasky a Jason Donovan.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Něco málo víc než 8 minut zbývá do 17:30 a pořad Den v kraji je tu s vámi. Rovnou připomenu, že o zmíněné 17:30 pro vás máme další díl našeho speciálu. Okresního předvolebního speciálu. Pozor by měli dnes dát všichni obyvatelé okresu Brno-město, protože to bude naše téma. Ale teď ještě do Pohanska. Stavaři na řece Dyji v Pohansku u Břeclavi finišují se stavbou jezu, který pomůže chráněné krajinné oblasti Soutok. Díky němu budou moci správci toků zavodňovat soustavu kanálů v nejrozlehlejších lužních lesích v Česku, o rozlaze asi 1700 hektarů. Společnost Lesy České republiky za úpravu toku zaplatila 184 miliony korun, jde o jeden z jejich největších a nejdražších projektů. Včera dělníci pomocí jeřábu osadili druhou klapku jezu, která váží 31 tun. Bude sloužit k regulaci výšky hladiny vody v řece.
1: Přijde poměrně náročná část, a to ustavení klapky navazací prostředky, protože ona musí být přesně v poloze, v jaké potom přijde osadit na ložiska. To bude poměrně zdlouhavé, počítám, že třeba hodinku, hodinku a půl si budou dělníci hrát s tím, aby tu klapku vyvážili do správné polohy.
2: Popisuje stavby vedoucí Lubomír Mik. Potom 31-tunovou klapku zvedá jeřáb a velmi pomalu a postupně ji přesouvá na vyhrazené místo.
1: A ve chvíli, kdy bude na místě, tak potom už dělníci začnou klapku učepovat k ložiskům přímo k samotné konstrukci jezu.
2: Dělníci museli taky vyhloubit tůně, 2,5 kilometru kanálů a postavit stavidla, vysvětluje vedoucí správy toku Pavel Hopian.
3: Asi 20 tůní, 5 stavidel a jak se nám to voda dostane, tak pomocí tady těch stavidel se jakoby zastaví tak, aby měla ten čas vsakovat ve půdních profilů.
2: Klapky budou zvedat v jarních měsících, poprvé nejspíš příští rok v březnu.
3: Počítáme s tím, že to vždycky bude někdy v březnu, v dubnu, tak jak bude dostatek vody z Dyji, bude to na dobu asi 10 až 12 dnů, tak bychom sanovali ten deficit podzemní vody, což na základě nějakých dřívějších zjištění by mělo být asi 10 až 12 milionů kubíků a během této doby bychom měli být schopni to zajistit.
2: Správci chráněné krajinné oblasti Soutok opatření vítají. Podle vodohospodáře Ondřeje Berky se tak do lužních lesů vrátí záplavy, které k ním patří.
4: Ten jez má hlavně napravit stav, který nastal v 70. letech, kdy došlo k ohrázování celého soutoku, tak se území úplně přestalo zaplavovat. A zatímco ty minima roční hladiny spodní vody zůstaly stejné, tak ty maxima značně poklesly. A to se bavíme v některých místech až o několik metrů.
2: Kvůli suchu se na některé louky dostávají invazní druhy.
4: Ty lesy jsou vlastně čím dál tím stresovanější, tím nedostatkem vody, ale už teď můžeme pozorovat změny na nivních loukách, které byly bytostně závislé na těch záplavách. A už teď vlastně se mění jejich struktura, objevují se tam ve velkém invazní druhy, kterým vyhovují ty suší půdy.
2: Klapky a jez teď čeká kolaudace a potom 2 roky zkušebního provozu. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Tolik informace o jezu na Dyji. Po písničce zahraje a zaspívá skupina BSP. Už informace o volbách. V pátek 9. a v sobotu 10. října budou lidé v komunálních volbách vybírat, kdo v dalších 4 letech povede jejich město nebo obec. Český rozhlas Brno pro vás má předvolební speciál. Každý všední den o 17:30 večer představujeme kandidáty z velkých měst v regionu. Dneska se budeme věnovat okresu Brno město, a tedy subjektům kandidujícím na brněnský magistrát.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: V předvolebním vysílání Českého rozhlasu Brno teď nadešel čas na komunální politiku v krajském městě, tedy v Brně. Následující půl hodině popíšeme, kdo všechno se chce dostat do zastupitelstva a jak lídři a lídrně odpovídali na námi tři položené otázky. Tím vším vás teď provede Zuzana Kopulatá
2: a Alena Hesová.
0: Komunální volby 2026.
1: Aleno, kdo v Brně vládne teď? Připomeň, kdo je naopak v opozici?
2: V Brně vznikla před 4 lety široká koalice v čele s ODS a primátorkou Markétou Vaňkovou a také TOP 09. Doplnilo je hnutí ANO, lidovci a starostové a sociální demokraté. Zatímco v opozici se trvaly celou dobu až na drobné obměny Piráti, Zelení, Žít Brno a SPD s Trikolorou, koalice se měnila. Členové sociální demokracie stranu opustili, z koalice odešlo ANO a ti členové, kteří to odmítli a kterých byla většina, si založili vlastní uskupení Brno k lidem, protože je hnutí ze svých řad vyloučilo.
1: Jaké byly důvody?
2: Jihomoravská předsedkyně Alena Schillerová z ANO svým členům opakovaně, ale marně říkala, aby v Brně nevládli s ODS, protože to podle ní představuje reputační riziko. Nakonec Schillerová zavelela k odchodu kvůli bitcoinové kauze, spojené s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, dnes už bývalým šéfem jihomoravské ODS.
1: Brněnská primátorka Vaňková po 8 letech ve funkci znovu nekandiduje. Proč?
2: Zdůvodnila to zdravotními problémy, podstoupila několik náročných operací a další ji ještě čekají. Nekandiduje ani v žádné z 29 městských částí. U těch se krátce zastavím. Voliče může překvapit, že některé strany jdou proti sobě, pokud jde o volby na magistrát, ale v některých městských částech se naopak spojili a kandidují dohromady. Letos také politici, které lidé znají mnoho let z jiných stran, přešli jinam, takže je najdou na jiných kandidátkách.
0: Komunální volby 2026.
1: Jaké projekty stávající široká koalice dotáhla a které naopak ne?
2: Milníkem je otevření dvou částí velkého městského okruhu. Na tom se Brno podílelo, i když je to hlavně práce státních silničářů. Začala stavba Janáčkova kulturního centra, tedy sálu pro filharmonii, nebo stavba tramvajové trati na Kamechy. To jsou projekty, které podporuje koalice i opozice. Vznikat mají i nové družstevní byty. Schválený je nový územní plán. Na podzim má otevřít aréna na výstavišti. Na tomto projektu se koalice s opozicí neshodne. Nepodařilo se ani najít šéfy a nastavit směřování obou městských nemocnic nebo naplno rozjet velkou solární elektrárnu na střechách městských domů. Stále není rozhodnutý osud fotbalového stadionu za Lužánkami. Asi nejvíc kontroverzí vyvolala zakázka na rozšíření brněnské spalovny, kterou koalice v tajném hlasování nejprve zastavila a pak znovu rozjela. Ovšem za víc peněz.
1: Jak moc se Brno za poslední 4 roky proměnilo z hlediska obyvatel?
2: Hodně jich přibylo, hlavně kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků. Teď ve městě oficiálně žije něco málo přes 400 tisíc lidí. Přibylo obyvatel v produktivním věku i seniorů nad 65 let. Zároveň ubylo dětí. A taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Nejlidnatější z městských částí je Brno-Střed. Nejméně lidí žije v Ořešíně. K těm čtvrtím řeknu i dvě zajímavosti. Brno opět posílilo svou pozici města kaváren. Je jich tam stále víc. V Brně-Středu to mají lidé do nejbližší kavárny přibližně 200 metrů, v Ořešíně 3 až 4 kilometry. A ještě pár trendů. Ubylo zjištěných trestných činů, přibylo cestujících v MHD a opět vzrostl počet aut.
0: Komunální volby 2026.
1: Pojďme teď společně představit jednotlivé kandidující subjekty. Je jich 16, o 2 víc než minule. Půjdeme podle toho, jaká mají vylosovaná čísla do voleb. První je kandidátka SOCDEM.
2: Druzí jsou lidovci a starostové, Brno blíž lidem, tedy koalice KDU, ČSL a STAN.
1: Kandidátka s názvem Zelené Brno je sestavená z uskupení Zelení, Les, Žít Brno, SEN 21, Budoucnost, Volt a Kruh.
2: Hnutí ANO má číslo 4.
1: Páté je hnutí za Lužánky.
2: Další je společná kandidátka ODS s TOP 09 a nezávislými.
1: Další předvolební koalice se jmenuje Restart pro Brno. Složená je ze Stačilo, KSČM, ČSSD, Směr a Domov.
2: Osmé číslo dostalo hnutí Brno k lidem.
1: Devítka patří motoristům sobě.
2: Číslo 10 má DSZ, Demokratická strana zelených, za práva zvířat a nezávislí kandidáti.
1: Jedenácté je uskupení Brno Brňankám a Brňanům. B3.
2: 12. je občanské hnutí Přísaha.
1: Koalici Brno naplno tvoří Svobodní, Trikolora a Pro.
2: Další uskupení je Nové Brno.
1: 15. je koalice s názvem Piráti a Fakt Brno tu. Na kandidátce mají i zástupce uskupení Gen a Idealistů.
2: A poslední v pořadí je koalice SPD a nezávislých.
1: Všem subjektům jsme poslali 3 otázky týkající se Brna. Jejich odpovědi rozebereme v následujících minutách.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Brno.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Brno, ve kterém se věnujeme komunálním volbám do zastupitelstva Brna. U mikrofonu jsou Zuzana Kopulatá
2: a Alena Hesová.
1: Všem lídrům a lídriním jsme položili trojici stejných dotazů. Každý měl 1000 znaků na odpověď. Kompletně je najdete na webu brno.rozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026.
1: Jak zněla první otázka pro Brno?
2: Zeptali jsme se, jak chcete konkrétně řešit problém nedostupného a drahého bydlení v Brně. Co konkrétně lze v tomto vyřešit za jedno volební období? Odpovědi poslali téměř všichni, kromě sdružení DSZ za práva zvířat a jeho lídrině Ivony Galové, a nevyjádřil se nám ani Tomáš Kratochvíl z Motoristů sobě. Většina kandidátů se jinak shodne v tom, že je potřeba opravovat a rychle zpřístupnit zhruba tisícovku neobsazených městských bytů a stavět nové obecní. Byty. Zajedno jsou taky v tom, že je nutné podporovat výstavbu v brownfieldech. Často zaznívala taky odpověď, že u developerských projektů je potřeba domluvit to, aby část bytů stavili jako dostupné, tedy levnější.
1: Zazněly v těch odpovědích i konkrétnější plány. Má se samo město pouštět do výstavby?
2: Já to shrnu i se jmény lídrů, ať si je taky představíme. Zelené vede do voleb Natálie Vencovská. Podle ní je reálné u stovek bytů provést jen běžné opravy a následně je zpřístupnit. Jejím cílem je stavět 400 nových bytů ročně. Jana Tichá Janulíková z čela kandidátky hnutí Za Lužánky napsala konkrétní číslo požadovaných dostupných bytů v soukromých projektech 15%. Do roku 2035 taky navrhuje výstavbu 2000 obecních bytů. Kandidátku Brno k lidem vede Karin Podivinská-Karasová. Ta zmiňuje, že velkou výstavbu umožňuje nový územní plán města. Věří, že lze v dalším období rozjet přípravu tisícovky družstevních a obecních bytů. Michal Sedláček z uskupení Nové Brno chce ve městě za 4 roky zavést tempo výstavby 5000 bytů ročně. Z toho 500 bytů městských. Navrhuje stavbu bydlení pro seniory a studenty a tím uvolnit stávající byty pro ostatní. A Jiří Klement z SPD odpověděl, že za příští 4 roky připraví a zahájí výstavbu nejméně tisícovky nových městských a družstevních bytů. Městské pozemky nebude prodávat developerům, ale nechá je městu pro bydlení. Zdeněk Slavík za Socdem by chtěl ukončit družstevní bydlení. Považuje to za nesmyslný experiment s vysokými splátkami pro lidi. Řešení vidí v opravách bytů a stavbě nových obecních bytových domů. Lídr Starostů a lidovců Jakub Hruška z KDU-ČSL chce naopak projekt družstevního bydlení zrevidovat. Navrhuje také modulární výstavbu, která by měla být rychlejší než klasická.
0: Komunální volby 2026.
1: A co další navrhovaná řešení?
2: Václav Trojan z hnutí ANO věří, že pomůže novela stavebního zákona, chce zastavit privatizaci městských bytů. Lídrině kandidátky ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková taky navrhuje dohodu s investory. Cenu bydlení podle ní nesníží nic jiného než to, že se ve velkých lokalitách začne opravdu stavět. Podpořit ale chce i zmíněné družstevní bydlení. Martin Říha z Restartu pro Brno uvedl, že rozhodnutím magistrátu nelze do 4 let snížit ceny bytů. Město ale za stejné období může realisticky zvýšit nabídku dostupného bydlení pro stovky domácností, třeba díky opravám. Matuš Bona z uskupení Brno Brňankám a Brňanům mimo jiné napsal, že chce motivovat k dlouhodobému pronájmu majitele prázdných bytů nebo bytů, které vlastníci využívají komerčně jinak než k bydlení. Docílit toho plánuje třeba díky zvýhodněné dani z nemovitosti. Lídr Přísahy Petr Vokřál chce systém pronájmu upravit tak, aby v městských bytech byli jen ti, kteří to potřebují a na komerční nájem nemají. Opravy bytů nebo přestavba velkých na menší podle něj může uspokojit až 800 domácností. Klára Liptáková stojí v čele kandidátky Brno naplno a upozorňuje, že Brno není developer ani realitka. Nemůže tedy nasytit trh a snížit ceny bydlení. Realistické řešení vidí v nadstavbách a půdních ve stavbách stávajících městských domů. Adam Zemek z Pirátů chce přípravu nových obecních bytů svěřit nové městské společnosti a navrhuje, aby u míst v blízkosti páteřních linek MHD nemuseli firmy stavět povinně i garáže, což by mohlo byty zlevnit.
1: Zhrnuje Alena Hesová a po písničce nám řekne víc o plánech brněnských kandidátů ohledně péče o seniory.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pokračujeme v našem předvolebním speciálu, tentokrát zaměřeném na Brno. U mikrofonu je Zuzana Kopuletá a Aleny Hesové se ptám na další otázku, kterou jsme kandidujícím položili.
0: Komunální volby 2026.
2: Druhá otázka na lídry a lídrině zněla takto. Podle městských prognóz se během příštích 10 let téměř zdvojnásobí počet obyvatel starších 80 let. Jak konkrétně chcete zlepšit péči o seniory? Všichni svorně uvádí, že podpoří a rozšíří současné sociální a terénní služby i že podpoří rodiny, které se budou starat o seniory v domácím prostředí. A pro ty, kteří nemůžou, má město i ve spolupráci s krajem nebo státem a taky se soukromým sektorem stavět nová zařízení, tedy třeba domovy pro seniory. Většina lídrů a lídryň ale zároveň uvedla, že jen výstavba nových domovů není řešením.
1: Brno dlouho plánuje sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Figuruje i v aktuálních předvolebních záměrech?
2: Dokončení komplexu je důležité třeba podle lidovce Jakuba Hrušky. Ten zároveň vidí řešení i v přípravě nové městské nemocnice a rozšíření dvou stávajících o léčebnu dlouhodobě nemocných nebo o rehabilitační centra. Václav Trojan z Hnutí ANO také podporuje sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci a nabízí třeba vznik komunitního centra pro seniory v bývalé muzejce, tedy v domě na rohu Moravského náměstí. Městí. Jiří Kment z SPD naopak plánované centrum na Červeném kopci kritizuje. Vadí mu, a cituji, šílená cena. Chce stejně jako u bytů stavět nová zařízení podle nejnižší ceny a peníze na to získat zrušením velkých investic, třeba nové centrální budovy magistrátu.
1: A co ti, kteří Červený kopec nezmiňují?
2: Kamila Zlatušková jako kandidátka ODS napsala, že Brno musí vést debatu o budoucnosti svých dvou nemocnic, zejména o rozšíření jejich kapacit následné a dlouhodobé péče. Karin Podivinská-Karasová z Hnutí Brno k lidem zmiňuje už započaté projekty s desítkami a nižšími stovkami bytů v Tuřanech a v Bystrci nebo v nových domech Nopova a na Kociánce. A jmenuje taky jiné lokality, které už vedení Brna vytipovalo pro výstavbu dalších zařízení. Michal Sedláček z Nového Brna zdůraznil i to, že je nutné domovy pro seniory vybavit klimatizací a nové budovy navrhovat tak, aby odolali vlnám veder. Tvrdí, že půjde stavět až 1200 nových lůžek pro seniory ročně. Adam Zemek z Pirátů chce informace o volných kapacitách pro seniory združit do jednoho přehledného systému nebo stavět malé bezbariérové obecní byty pro seniory i mladé.
0: Komunální volby 2026.
1: Péče o seniory ale není jen otázkou pobytových zařízení. Nabídli kandidující i jiná řešení než rozšíření kapacit k ubytování?
2: Ano, i takové odpovědi dorazily. Zdeněk Slavík ze SocDem mluví o budování asistenčních středisek, která budou pomáhat rodinám s orientací v celém systému, třeba při vyřizování příspěvku na péči nebo při zajišťování zdravotních pomůcek. Zelená Natálie Vencovská navrhuje otevření krizových odlehčovacích lůžek a noční stacionář pro lidi demencí. Chce taky rozšířit pomůcky jako tísňová tlačítka nebo senzory pádu pro seniory, kteří žijí sami. Jana Tichá Janulíková z Hnutí za Lužánky mimo jiné podpoří kulturní, komunitní a mezigenerační aktivity, které pomáhají předcházet osamělosti a udržují seniory v kondici. Martin Říha z Restartu pro Brno nabízí vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje sociálních a zdravotních služeb nebo vytvoření systematického programu pomoci osamělým seniorům a plánuje podpořit služby v městských částech. Matouš Bóna z Brno Brňankám a Brňanům dodává, že základem je přátelský veřejný prostor, bezpečnější, klidnější, bez bariér a dobře dostupný a taky dobře placení pracovníci v sociálních službách. Klára Liptáková z Brno Naplno zmiňuje podporu vícegenerační rodiny, kdy prarodiče nabídnou spolubydlení mladším členům rodiny. Myslí si taky, že je potřeba začít už ve školách a obnovit úctu ke stáří a motivovat k sounáležitosti mezi generacemi. Podobně to vnímá Petr Vokřál z Přísahy. Navrhuje i zavedení kroužku do škol. To by snížilo stres lidem, kteří péči o rodinu zajišťují a zároveň chodí do práce.
1: Tolik k plánům v oblasti sociálních služeb. Za okamžik se podíváme ještě na Brno a dopravu.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pokračujeme v našem předvolebním vysílání, tentokrát o kandidátech na brněnský magistrát. Zmínili jsme dopravu. Aleno, jak zněla naše otázka?
2: Ptali jsme se, jaká opatření chcete prosadit, aby centrum města, zejména vnitřní městský okruh, dále nezahlcovala doprava.
0: Komunální volby 2026.
2: I tady můžeme dopředu vypíchnout to, v čem se téměř všichni shodovali. Dostavba dalších úseků městského okruhu, větší podpora městské hromadné dopravy a výstavba odstavných park and ride parkovišť na příjezdech do Brna.
1: Zmínil si hromadnou dopravu, co kandidující navrhují.
2: Zdeněk Slavík ze SocDem podporuje rozvoj příměstské železnice a zpřesnění pravidel pro vjezd aut do centra. Jakub Hruška z kandidátky Lidovců a starostů sází na rychlejší MHD a dobře napojená chytná parkoviště. Natálie Vencovská ze Zeleného Brna by chtěla v centru nízkoemisní zónu a větší podporu pěší a cyklistické dopravy. Adam Zemek z kandidátky Piráti a Fakt Brno tu navrhuje každý rok zvyšovat objednávku spojů MHD o 5% a rozšířit pěší zónu směrem k Moravskému náměstí a hlavnímu nádraží. Karin Podivinská-Karasová z Brno Klidem zase nabízí MHD zdarma pro děti do 15 let a seniory od 65 let a jízdenka na MHD by podle ní zároveň mohla fungovat jako parkovací lístek na park and ride.
1: Hlavně lidi v autech v Brně často trápí kolony. Zazněl nějaký recept i na tyto situace?
2: Václav Trojan z ANO podporuje chytré technologie v dopravě a hlavně rozšíření park and ride parkovišť na okrajích Brna. Jana Tichá Janulíková z uskupení Zalužánky chce taky chytřejší řízení provozu a větší preferenci tramvají na světelných křižovatkách. To souvisí i s hromadnou dopravou. Martin Hříha z Restartu pro Brno mluví o úpravách problematických křižovatek a lepší koordinaci dopravních opatření, opět s využitím moderních technologií. Zdeněk Slavík zmiňuje také navigační systém na volná parkovací místa, aby řidiči nemuseli kroužit městem. A Jiří Kment z SPD navrhuje nízkonákladové parkovací domy, zelené vlny a rovněž preferenci MHD na křižovatkách. Prověřit by chtěl také možnost automatického metra. Klára Liptáková z Brno naplno naopak považuje současnou situaci za poměrně uspokojivou. Nechce v centru auta omezovat, ale chce zvýšit parkovací kapacity a podél dopravních tahů vysazovat neopadavou zeleň.
0: Komunální volby 2026.
1: Velké dopravní stavby jsou často otázkou plánování na mnoho let. Dívají se někteří lídři i takto dopředu?
2: Petr Vokřál z Přísahy vedle nového vlakového nádraží výrazně podporuje severojižní kolejový diametr, tedy podzemní železniční spojení pod Brnem, které by mělo propojit i okolní města. Podobně o novém nádraží a podzemní dráze mluví Michal Sedláček z Nového Brna. Jeho uskupení chce také nové ulice a tramvajovou trať z Cejlu k novému nádraží. Kamila Zlatušková z ODS a TOP 09 zase říká, že tam, kde může silnice ustoupit veřejnému prostoru, by se tak mělo stát. Nechce ale podle svých slov bojovat proti autům, spíš nabídnout lidem alternativy. A Matuš Bóna z B3 chce nejdřív zjistit, kam vlastně lidé, kteří dnes projíždí vnitřním okruhem, potřebují jet a proč tam vůbec jedou autem.
1: To je z dnešního vysílání ke komunálním volbám v Brně všechno. Kompletní odpovědi kandidátů, kromě dvou, kteří neodpověděli, najdete na webu brno.rozhlas.cz. Zítra se budeme ve stejném čase věnovat Břeclavi. Od mikrofonu se loučí Zuzana Kopuletá
2: a Alena Hesová.
0: Komunální volby 2026.
3: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Brněnští astronomové chtějí středoškolákům z celé republiky otevřít cestu k vesmírnému výzkumu. Drahá nafta prodražuje provoz městských společností. V Přerovské nemocnici využívají novou metodu při operacích kyčelních kloubů. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Brně vznikla iniciativa Generace vesmír pro české středoškoláky. Připravují brněnští vědci a hvězdárna a planetárium Brno. Studentům představí možnosti práce na vesmírných projektech a výzkumu. Ukáže jim také, jak se k takové práci můžou dostat.
4: Generace vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
5: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada výzkumů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci. Doplňuje ambasadorka iniciativy Hana Partelová.
6: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu a my jim to chceme takhle přinést prostřednictvím našeho filmu, sociálních sítí a celé organizace Generace vesmír.
5: Dnešní studenti mohou jednou pracovat na největším optickém dalekohledu světa v Chile nebo na dalekohledu Masarykovy univerzity CUVIC, který bude zkoumat vznik zlata ve vesmíru. Marek Gencel, Český rozhlas.
3: Nafta v Česku v srpnu zdražila o více než 14%, nejvíce z celé Evropské unie. Na některých čerpacích stanicích teď litr stojí přes 50 korun. Rostoucí ceny dopadají také na městské společnosti. Například zlínským technickým službám se kvůli nim zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice naopak pomáhá postupný přechod na elektrická vozidla. Dopravní společnost za poslední rok nahradila téměř polovinu vozového parku novými elektrobusy a bateriovými trolejbusy. Naftové autobusy si ale musí částečně ponechat pro krizové situace a výpadky elektřiny. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
7: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné jej již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
3: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte spíše větší oblačnost. Občas může být i polojasno. Později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky čekejte dobré. Večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž mírnou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně projíždějte místem nehody na Žabovřeské ulici v Brně a také na okraji Letovic na silnici do Zábludova. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Ano, přátelé, je tu druhá hodinka Moravy krásné země a u jejího poslechu vás stejně jako v poledne vítá Ivana Slabáková. Úvodní polku Rozmarín z lásky, kterou složil a dokonce si i sám otextoval Pavel Karlík, zahrála Lácaranka. No a zaspívali Růženka Polominiová a její dcera Karolína Polominiová. Takže Růženko, jak je krásně slyšet, tak jablko opravdu nepadlo daleko od stromu. Tak děvčata, ať se vám daří. No a já ještě připomínám, že svátek slaví Jaromír, ale také Jaromíra a na Slovensku Lubor a Luboš. Tak teď už je čas na další písničku. Já ještě připomenu telefonní číslo 726465200. A teď už je tu připravená cymbálová muzika Grajcár, která nedávno slavila krásné výročí, slavila úspěšně, sešla se tam strašně moc posluchačů z celého Česka. A teď vám zahraje písničku Fanoše Mikuleckého Bude večer.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: to byli skvělí kluci z cymbalové muziky Grajcar z Dolních Bojanovic. A já už mám u telefonu paní Věru Zlanžota. Dobrý večer.
1: Ještě jednou vám zdravím, paní Ivánko. A chtěla bych dneska jí popřát paní Daně Svačinové z Kostic. Trošku jsem se opozdila, ona už měla včera ty narozky, ale jinak to nevyšlo. Jsme kamarádky od dětství a ona včera oslavila 75 roků. Doufám, že jich oslavila aj bez mě dobře.
0: Určitě.
1: Jsme kamarádky od dětství, bývali jsme kousek od sebe, no včera jsme 3 kilometry od sebe, ona v Kosticích a já v Lanžotě.
0: No tak to je kousek, paní Věrko, to jsem chodívala pěšky od Břetí.
1: No my také a včera nám postavili cyklostezku, tak můžu už aj na kole.
0: No tak vidíte, no.
1: No, takže moc jí to přeju, hodně zdravíčka, protože také už má nálamené v těch našich rokách, už to lepší asi nebude. Takže zdravím ju, přeju jí hodně, hodně zdravíčka, nech si to dobře užívá a tímto pozdravuju celé moje milované Kostice.
0: Dobře, paní Věrko, tak věřím, že Kostice poslouchají, že ocení, že jste jim poslala písničku a takové krásné přání. Tak jo, tak se mějte hezky,
1: nashledanou.
0: Tak a teď už mám u telefonu paní Zdenku, která je ze Slavkova. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Přeji příjemný podvečer všem posluchačům tohoto krásného pořadu, který spojuje virtuálním přátelstvím lidi milující hudbu, vlídné slovo, které obleslovuje a je i motivací tento váš pořad některým pro vzpomínání a i uzdravování. Velký dík vám všem do redakce, paní Slabáková. No a dnes má svátek Jaromír. A protože mým osobním životem procházejí hned 4 muži tohoto mírutvorného krásného jména, tak bych jim chtěla poslat písničku pro radost. Jsou to můj 4letý vnuk Jaromír, Jaromír IV., kterému přeji zdravíčko, dobré kamarády ve školce a spokojenost ve školce, když kam se ráno, každé ráno velmi těší a už nemůže kolem 6. hodiny dospat. Dále pak mému synovi, Jaromírovi III., kterému bych ráda popřála kromě pevného zdravíčka hodně štěstí, plnit si své osobní cíle a plány. No a dále pak Jaromírovi II. Chci k svátku popřát hodně radosti ze svých dětí a vnoučat. A k nebeským branám, když dovolíte, bych vaším prostřednictvím ráda poslala písničku pro mého tchána, pana Jaromíra Herzána, který již 27 let není mezi námi. Letos v srpnu by se dožil 99 let. Je to rodák z Pucova, v okrese Třebíč, ale celý svůj profesní život žil v Brně a byl vedoucím velké samoobsluhy u botanické zahrady. Svá 3 vnoučata Terezii, Jaromíra, Elišku už nepoznal, ale protože to byl člověk, který žil pro rodinu, byl velmi společenský a opravdu pro tu rodinu žil, tak by z dětí měl velikou radost. A byl to člověk, který byl pozorný, zkrátka gentleman. To jsou tedy moji 4 Jaromírové, ale písničku chci poslat všem nositelům tohoto pěkného jména, které v sobě skrývá mír. A ten přeji všem nositelům tohoto pěkného jména, které v sobě skrývá mír. A ten přeji všem lidem, aby se nám v klidu dobře žilo nejen v České republice, ale na celém světě. Děkuji.
0: Paní Zdeničko, to jste řekla strašně, strašně krásně a my bychom vám chtěli poděkovat i za ta krásná slova, která jste věnovala vlastně našemu vysílání a Českému rozhlasu a s tím mírem to máte pravdu. To je vlastně něco, co bychom chtěli pro své děti, pro svá vnoučata, prostě, jak jste říkala, pro všechny lidi na světě. Tak se mějte moc hezky a děkujeme. Nashledanou. A já přidám ještě jedno přání. Prosím o zahrání pěkné písničky pro našeho nejlepšího kamaráda Jarka Widermana k jeho dnešnímu svátku a opožděně k jeho narozeninám, které oslavil 5. září. Jarečku, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, a to tuplovaně, a taky hodně štěstí a rodinné pohody. Písnička ať potěší i tvoji manželku Jiřinku. To ti ze srdce přejí Alena a Olin. Tak a nebude to jedna písnička, ale hned směs písniček Jošky Konečného, kterou zahraje Šohajka.
3: Český rozhlas

0: Dohrála Šohajka a slovo má paní Bětuška Svobodová z Petrova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ivanko, já vás zdravím. Já bych se chtěla popřát a písničku nechá zahrát Haníce Bílkové, zpěvace dechové hudby Tufaránky, zdravím a jejího manžela a Renace Jedličkové, její sestře, také v těchto dnech slaví své narozeniny, a Jaruška Slobodová, také zpěvačka dechové hudby, která oslavila 5. narozeniny, a paní Radce, manželce Ladě Melichara, která oslavila 14. narozeniny. Děvčata, já vám všem přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdravíčka, a nech vás potěší od paní Slabákové nějaká pěkná písnička. A ještě posílám jenom pozdrav a písničku do Lanžota Věrce Vališové a jejímu manželovi. Paní Ivanko, moc vám děkuju.
0: No, paní Bětuško, vy jste sladká, tak to není ode mě písnička, to je od Českého rozhlasu Brno a od všech těch skvělých dechovek, které nám vyhrávají. Rádi zahrajeme, já teda Hanču Bílkovou s Rendou taky moc zdravím, jsou to dlouholeté kamarádky. Vidíte, a na všechno jste si, paní Bětuško, vzpomněla, jste dobrá.
1: Já to mám moc,
0: jo, no, jste dobrá.
1: Nelubí, ale...
0: No. Tak jo, no, potěšila jste.
1: Bych, jo, jestli bych ještě mohla, taky mě překvapilo, já jsem chodila s jednou paní do práce, to už je snad 40 roku, aj 50, a poslala mě dáreček a popřála mě, je to Irenka Kolárová ze Skalice. Taky děkuju, moc si děkuju a také posílám písničku. Chci ju potěšit, ona je v tém, já nevím, jak se to jmenuje, někde, kde jsou ty už starší.
0: Nevadí, trošku. Ale hlavně, že jste si na všechno vzpomněla. Měla jste z toho obavy.
1: A moc vám děkuju,
0: byla jste skvělá. Tak děkujeme za krásná přání. A teď paní Květa Růžičková z Lovčiček. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Slabáková, vám a všem posluchačům. Já bych ráda poděkovala všem, co mě

0: dali k narozeninám. To je rodině Aničce Kořínkové, občan obecnímu úřadu rozhlasu Brno, Jarkovi Wolfovi, Věrce Gargošové, no zkrátka všem. Zároveň bych vzpomněla na manžela Jaroslava, který by se letos dožil 88 let. Také na spolužáky, který by se letos dožil 88 let. Také na spolužáky Jaromíra Daniela, Frantu Mazance, Karla Tůmu, Hanku Svobodovu, Fandu Vymazalovu a Taňku Markovu. Takže vám děkuju za výběr písniček a nashledanou.
1: Tak paní Květo, dodatečně ještě jednou blahopřejeme, mějte se hezky, nashledanou. No a teď to, přátelé, bude tango, které zahraje slovenská dechová hudba Vlčovanko, a to tango se jmenuje Skôr než odídeš.

0: Pražská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hesi. Tak a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám u telefonu paní Ludmilu z Uherského Brodu, která by velice chtěla, aby se člověk, se kterým se seznámili v Bulharsku, ozval, protože byli přátelé a aby měli takové ty společné vzpomínky. Tak paní Ludmilo, povídejte.
3: Ano, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já mám takovou prosbu. Před měsícem jsme se seznámili v Bulharsku na takových památkách s panem Igorem a s jeho synem Alexandrem, průjezdce Uherského Brodu, a chtěli byste jsme blíže ho poznat. Je to ohromný člověk a jestli nás slyší, tak by nás našel ve firmě Adonis naproti Kauflandu v Uherském Brodě a bude u nás růžovn, co má pouť, tak by jsme ho rádi poznali na pouť. Tak děkuji moc krát, děkuji.
2: No paní Ludmilo, tak já doufám, že to poslouchal, nebo že mu to třeba někdo řekne a že se tady setkáte a zavzpomínáte si před měsícem, jak to bylo krásné na památkách v Bulharsku.
3: Děkuji, děkuji.
2: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou. A mám tu ještě jeden telefon, dobrý večer.
4: Dobrý večer, tady Standa z Rakvic. Paní Slabáková, chtěl bych popřát svému kamarádovi, který měl včera 59 let, Mira Osička Oskar z Rakvic. Všecko nejlepší.
2: Halo. Ano, ano, já poslouchám, já jsem jedno ucho, já jsem vám nechtěla skákat do řeči. Ne. A to je všechno.
4: Mira Osička Oskar je pravidelný váš přispěvatel.
2: No tak to, já už si vlastně vzpomínám. Tak
4: ano,
2: my
4: 59.
2: Ano, mladý člověk je to.
4: Mladý člověk. A kamarád Lanžočanů.
2: Ano, tak osičci ti jsou všude, osičce. Že? No. Ve Velkých Bílovicích, prostě všude.
4: Jo, všady.
2: Tak jo.
4: Dobře.
2: Tak pane Sando, my se připojíme. Děkuju. Samozřejmě rádi s písničkou. Mějte se hezky, nashledanou. Ale já ještě přidám další přání. Prosíme o písničku pro pana Břetislava Kocourka z Bukovan u Kyjova, který zítra 25. září oslaví 50. narozeniny. Do další 50. mu přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a dobrou pohodu. Ať ho i nadále baví péče o zahrádku a sečení trávy traktorkem na zahradě. Pozvedáme skleničky a připijíme na zdraví. Přání posílají rodiny Kocourkova, Uhýrkova a děda Zjevík. Tak pane Břetislave, krásné přání i my blahopřejeme. A je tu další. Dnes slaví krásné 21. narozeniny milý šohaj Petr Křeháček z Březové. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, mnoho krásných spokojených dnů a roků a plnou náruč lásky a božího požehnání. Z celého srdce blahopřejí Maruš a Mirek z Nivnice a ještě píší písničku pro radost. Posíláme taky milé kamarádce Marušce Kročilové a celé rodině Křeháčkové. No a já tedy přidám ještě do třetice. Pan František Palát by chtěl ještě jednou popřát panu Pavlovi Valovi, mladšímu z Valče a to k jeho krásným kulatinám, 50. narozeninám, kterých se zúčastnil, tedy myslím, to je oslavy, jako harmonikář. Přejeme hodně zdraví a také ještě spoustu vitality k jeho velkému koníčku fotbalu. No a velké poděkování za vydařenou oslavu patří samozřejmě také jeho mamince Marcele a tatínkovi Pavlovi a všem jeho kamarádům, kteří se na ní podíleli. A ještě pan František píše, rád bych také popřál hodně zdraví, spokojenosti a radosti z vnoučat a pravnoučat své švagrové Jiřině Palátové z Balče, která oslaví 26. září kulatých 70 roků. No a teď to bude směs písniček o víně.
0: Český rozhlas Brno.

0: tuto chvíli už má slovo paní Jiřina z Moravského Krumlova. Ne, z Moravského Písku. Paní Jiřinko, promiňte, já jsem vás přestěhovala nerada.
1: Ano.
0: Tak povídejte.
1: Tak já bych chtěla vzpomenout na toho mojeho manžela. Ta písnička předtím předila přesně, že jsme nestačili ani s Bohem. Tak nemůžu na to vzpomnět.
0: Ano. No, paní Jiřinko.
1: On odešel náhle bez slovka rozloučení.
0: Dobře.
1: Promiňte.
0: Ne, to je v pořádku, samozřejmě. Jak se jmenoval manžel jménem?
1: Martin.
0: Martin, takže on tam nahoře někde určitě poslouchá. Je rád, že jste si vzpomněla a je mu líto, že jste tak strašně smutná, protože paní Jiřinko, jednou se tam nahoře...
1: Ano, on mě velice rád měl veselu, já jsem pívala, tancovala, všechno na světě, ale toto jsem nečekala, že mě tak opustí náhle.
0: Jednou se tam nahoře všichni setkáme. Takže my mu tam pošleme krásnou písničku, ano?
1: Ano, a i mojim rodičům, prosím vás.
0: A vašim rodičům. Dobře.
1: Děkuju pěkně.
0: Nemáte, paní Jiřinko, vůbec za to, taky vám přejeme krásný večer. Tu písničku zahraje Gloria a jmenuje se Neber mi víru.

0: Tak to byl Valčí, který vám zahrála dechová hudba Gloria. A jsou tu další přání. Dnes slaví významné narozeniny paní Jana Manová ze Štítné. Milá Jani, přijmi prosím naše nejsrdečnější gratulace. Do stovky už ti zbývá pouhých 40 let. Krásné narozeniny, hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. To ti ze srdce přejí Janča Říkovi z Pitína. A to další k nám poslal pan Jarmil, píše. Rád bych popřál k dnešním narozeninám Martině Audové z Bošovic Zemlína ke krásným 50. narozeninám, a to kratičkým přáním. Milá Martinko, k narozeninám ti přejeme, ať každý tvůj den začíná radostí, tvé sny se stávají skutečností a každý okamžik je naplněný láskou a štěstím. Jsi úžasná žena a štěstím a svět má štěstí, že tě má. To ti přejí Hanka, Tomáš, Bára, Amálka a Jarmil. A ještě do třetice přání, které poslal Jaroušek Wolf. Milá Haničko, zítra 25. září oslavíš své krásné narozeniny a tak ti z celého srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a krásných chvil v životě. A ti dělá radost zpívání, muzika a tvoje milovaná Tůfaranka. A ti hlas slouží ještě dlouhá léta a můžeš rozdávat lidem svým zpíváním radost, úsměv a krásné písničky. Přeji ti, aby kolem tebe byli lidé upřímní, laskaví a srdeční, kteří si tě budou vážit takové, jaká jsi. Ať máš v životě co nejméně starostí a co nejvíce důvodů k úsměvu. Haničko, užij si svůj narozeninový den opravdu krásně, to ti od srdce přeji, aby těch dalších spousta let bylo plných krásných písniček, zdraví, lásky a radosti. Všechno nejlepší k narozeninám přeje z celého srdce Jarda z Otnic. Tak milá Haničko Bílková, Jaroušek napsal opravdu krásné přání, tak já bych ti taky ještě jednou chtěla popřát, hlavně aby zdravíčko sloužilo, aby jsi měla radost ze života, aby vám to pořád klapalo v kapele, v manželství, radost znoučka, zkrátka život plný malých drobných radostí. Ale teď už Žadoviáci a malá hospůdečka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla poslední písnička večerní Moravy krásné země. No a krátce po 19. hodině začíná pořad Na pěknou notečku a jeho dnešním tématem bude ohlédnutí za létem na moravských festivalech a slavnostech a ne vzpomínky a nahrávky folklorní redaktorky Anežky Heinzlové z kopaničářských a horňáckých slavností a z uhersko-hradištské filmovky, abyste věděli, na co se můžete těšit. V tuto chvíli už posloucháte Žadovějáky a polku Antonína Žváčka, Babulka. Za večerní Moravu krásnou zem se loučí Ivana Slabáková. Přeji večer plný pohody.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Brně začala stavba bytů na Kamenném vrchu, potrvá 3,5 roku. V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti, na zařízení je velký nápor. Řidiči by měli být během nadcházejícího prodlouženého víkendu pozorní, varuje policie. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Symbolickým poklepáním základního kamene začala dnes po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. Zakázku za více než 2 miliardy korun získala firma Strabag a Syner na stavbu 24 domů s celkem 353 byty má 3,5 roku. První obyvatelé se do bytů podle města nastěhují v roce 2030. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. S nedostatkem by kromě navýšení počtu lůžek mohlo pomoci i celkové zvýšení efektivity systému.
4: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
2: O umístění dětí na krizová lůžka rozhoduje OSPOD. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu opatrní, upozorňuje i na to v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zahynulo podle policejních statistik 6 lidí, letos zatím nejvíce, pokračuje policejní mluvčí Violeta Canosky.
5: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
2: Včerejší nehody měly první oběti hned ráno. Kolem 6. hodiny zemřeli 3 lidé při 2 haváriích na Pardubicku a na Blanensku. Na Rychnovsku se dopoledne čelně střetla 2 auta, o život přitom přišli oba řidiči. Popoledni zemřel další člověk při nehodě na Blanensku, jen kousek od místa ranní nehody.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno, hlavně ráno a dopoledne. Později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Foukat k tomu bude slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer pak postupně mírně nepříznivé. A biozátěž zůstane na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. Na stém 94. kilometru pak ve směru na Vyškov zůstávají dvě nákladní auta po nehodě. S omezením po nehodě počítejte v Brně na Zvonařce. Opatrně projíždějte i místem nehody na Halasově ulici na okraji Letovic. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Znáte ten pocit, když se léto nachýlí a kdy už je definitivně jasné, že to půjde jen a jen více do podzimu? Takový ten okamžik nostalgického vzpomínání, něžný stesk za létem, který zalévají paprsky babího léta. Přichází vzpomínání na zážitky, ze kterých vyvanulo to příšerné horko nebo jiné nepříjemnosti a zůstalo jen to pěkné. Takové jedno vzpomínání na moravské prázdniny jsem poskládala z vlastních nahrávek a deníkových zápisků. Tak pojďte se mnou na Kopanice, na Horňácko, do Uherského Hradiště a zase zpátky do Bílých Karpat. Všem posluchačům přeju dobrý poslech a prosím za schovývavost při poslechu materiálu přímo z terénu. Inu, je to někdy živější, než bychom si pro ucho přáli. Posloucháte Na pěknou notečku s Anežkou Heinzlovou.
2: Milé posluchače Českého rozhlasu, zdraví Anežka Heinzlová a právě se nacházím na nádherném místě. Stojím v příkré stráni a dívám se na amfiteátr kopančářských slavností ve Starém Hrozenkově. Naproti mě jsou rozlehlé hluboké lesy a ty zalévá nádherný západ slunce. Právě v pozadí slyšíte kopaničářskou muziku souboru Kopaničár s primášem Juliem Babrnákem.

Určitě máte každý z vás své prázdninové klasiky. Někdo jedete každý rok k moři, někdo se staráte o zahrádku, jedete na tábor, někam na výlet, ale určitě spoustu z vás zavítá na slavnosti hody či festivaly, a to především ty folklorní. Protože každé léto trávím na Kopanicích v okolí Starého Hrozenkova, téměř každý rok se skulím z hor do doliny na kopaničářské slavnosti, odkud jsem vám poslala pozdrav hned v úvodu pořadu. Slyšeli jste v něm hudeckou muziku Juliana Babrnáka, kterému se omlouvám za špatně vyskloňované jméno. V původním příspěvku jsem řekla totiž Julius místo Julian. V zápětí jste také slyšeli členy souboru Kopaničár, který je teď velmi omlazen, a mladí tanečníci a tanečnice mají velmi fajn nasazení. Jejich energie mě v tanci i zpěvu dost bavila. Tak teď se nelekněte, protože od drsné kopaničářské muziky přešeltrujeme docela jinam. K hudbě duchovní, avšak jistým způsobem lidovým projevem dosti protkané.

Bohoslužby v evangelickém tolerančním kostelíku na kraji hornácké vesničky Javorník patří už k tradičním prázdninovým zastavením, kdykoliv se vydám na hornácké slavnosti. Mám ráda vůni dřevěných lavic, vrzající prkna a hřmotný zpěv horňáků a nejvíce těším, jaké krásné písničky na bohoslužbách budou. Jedna bývá i ze starého kancionálu, ve kterém jsou texty ve švabachu, a noty tam nenajdete. Stejně se k lidu snadno přidáte. Všichni v kostele neomylně nasadí tu správnou melodii. K tomu je perfektně vedou varhaníci z rodiny Sovišů. Tento rok jsem jela na Hornácké jen na nedělní den. Už ta cesta tam, ach, po malých silničkách, z Výškovce přes Lopeník, Řezovou, Strání a až do Javorníka. Co dědina, to si člověk mohl zaspívat nádherné známé i neznámé lidové písně a ta krajina bělokarpatská za okny mé Fábie k tomu, to bylo moc krásné. Po javornických bohoslužbách nechybělo kafe, takzvaně pod návratů u známých, a pak jsem si prohlédla nově opravený dům číslo 117 ve Velké nad Veličkou. Historickou usedlost, která patří Vachunovým. Staré pohrádky, kamna, černá kuchyň, obrovské dřevěné nádoby na ukládání zásob. Budete-li mít možnost, zajděte se na ten domek podívat. Je to výlet do historie a velká nádhera. Moc přeju, ať se domečku daří. Ke klasikám nedělních hornáckých patří pěkné programy u větrného mlýna v Kuželově. Letos velmi povinný pořad Antonína Vrby s erudovaným slovem Pavla Popelky. Tématem byly balady a tady jednu máte, zpívá Martin Prachař.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Víte, co se stane, když skončí horňácké slavnosti? Vůbec nic. Prostě se jede dál. Mimo pódia takový horňácký jam. A bývá to to nejlepší a to, proč všichni tak milujeme Horňácko a proč tam všichni jezdíme. Tam vidíme a slyšíme, že Horňácko nezahyne. Teda jeho písničky, tradice a tak, určitě ne. Věřím tomu, protože takové sázení sedlácké za sedláckou i mnoho hodin v kuse je toho živým důkazem. Nahrávku vám nepustím, to by se vám nelíbilo, to musíte zažít. Být uprostřed toho hukotu, to je nádhera. A tak se vám velmi snadno stane, že Horňácka nemáte dost ani po zbytek léta a když se na filmové škole v Uherském Hradišti objeví možnost opět Horňáky slyšet, tak alou z Kopanických kopečků na Dolňácko. Byla jsem na skvělém večeru básníka Pavla Petra, Neplést s Petrem Pavlem, a ten se v jedné ze svých básní vyznával k lásce k Horňácku. Celý tento večer horňáčtí zpěváci a muzikanti všech generací doprovázeli. Snad autor dovolí, když vám závěr jeho básně, který ve mně dosud zůstal, přečtu. Uprostřed fašanku zaslechnu větu ve velké nad Veličkou, kdykoliv se v noci na Horňácku, v kteroukoliv noční hodinu napiješ obyčejné vody, tak v tu chvíli se rozední.

Sada Sedláckých patřila horňácké cymbalové muzice Kubici a horňáckým zpěvákům. Milí posluchači, posloucháte pořad Na pěknou notečku, tentokrát s Aneškou Heinzlovou, která vzpomíná na folklorem protkané léto na Moravě. Už jsem vzpomenula krásné básnicko-hudební sympozium na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Tento večer se vzpomínalo také na nedávno odešedšího Karla Ouvězského, přítele básníka Pavla Petra, neutuchajícího novináře, fantastického rozhlasáka a v neposlední řadě znalce horňáckého folkloru. Byl znamenitým zpěvákem horňáckých písniček. Na pódium ho přišla jeho básní připomenout dcera Kateřina Ouvězská a musela sebrat všecku odvahu, protože následně také moc hezky zaspívala v duetu se skvělou horňáckou zpěvačkou Jiřinou Mikloškovou. A tak si je prosím poslechněte, muziku primuje Petr Kubík.

Ještě v noci honem do prázdninového doma, do chaloupky na Vyškovci, kde spí moje děti, kde je hlídala babička. Ale na Horňáky jsem utekla ještě jednou, tentokrát na Petra Mičku a jeho partu. Ty vám pustím zase jindy. A to víte, že folklorní redaktorky takhle na stráních Bílých Karpat nikdy nespí. A já si pokaždé musím zahalekat tu trávnicu, tu smutnou písničku. Můj syn se mě někdy pak ptá, maminko, proč je to tak smutná písnička? Co se té holce stalo? Tak vysvětluju, zamýšlím se, hledám v hlavě překlad nářečí a vždycky si říkám, no, není těch smutných písniček nějak moc? Není jich dokonce víc než těch veselých? No nějak se z těch těžkostí lidi museli sami vysekat, tak zpívali a někdy nahlas a do krajiny. Požalovat se těm stráním, těm lesům. I takové mám vzpomínky na moravské prázdniny. Nahrávkou vlastního zpívajícího hlasu vás trápit nebudu, ale pustím, co mi za písničku vytrnulo vždycky brzo ráno, než přes den začala ta hrozná vedra. To jsem kolem 7 vytáhla housle a zahrála jsem si i zaspívala v příjemném ránu. A s touto milostnou ze strážnice se také loučím, milí posluchači. Vzpomínky na moravské prázdniny byly autorky pořadu Anežky Heinzlové. Pořad do výsledné podoby dotáhla mistryně zvuku Jana Meluzinová, které moc děkuju za spolupráci.

Karton na bolek, a taky porcelán. Som podrý.

0: prachy. Si.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Dobrý večer, Lačerati Šukar Šuniben. Dnes představíme reperku Miku, která nám poví o své hudební kariéře. A k mikrofonu pozveme také asistenty prevence kriminality, kteří od září působí na Černém mostě v Praze 14. Lavut!

0: To byla kapela Terne Čave. Na Černém mostě a dalších místech Prahy 14 nově působí asistenti prevence kriminality. Do ulic vyrazili na začátku září. Komunikují s lidmi, pomáhají předcházet konfliktům a upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Praha 14 na jejich působení získala finanční dotaci od ministerstva vnitra. Jak jejich práce vypadá, nám přiblížil Dušan Vagaj.
1: Na Černém mostě nově působí asistenti prevence kriminality. Jsou rozdělení do dvou směn a v každé pracují dva asistenti. Rozhovor povedu s Monikou Ferkovou, s Martinou Daňkovou a s Růženou Kudrášovou. Moniko, čemu se během služby věnujete?
2: Věnujeme se lidem bezdomova a dětem a i lidem, které užívají návykové látky.
1: Martino, jak vypadá běžný pracovní den?
3: Jak jste už zmínil, máme ranní a odpolední směnu. Každý máme rozepsaný svůj plán tras. Ráno máme sraz tady u metra na Černém mostě, kde máme první terén. Pak přejíždíme na Rajskou zahradu, pak na náměstí Hloubětín. Monitorujeme lidi bez přístřeší, lidi, kteří pijou alkohol na veřejném prostranství, děti, jsou to náctiletí, taky užívají návykové látky. A takhle to vlastně kontrolujeme během dne, ty místa, které máme určený.
1: Jak už jsem zmínil, vaše služba je rozdělená do dvou směn. Růženo, vy jste jedna z těch dvojic, které dělají tu druhou směnu. S jakými situacemi se při práci nejčastěji setkáváte?
4: S bezdomovcema pijou alkohol, tak je, jim říkáme slušně, aby se sebrali a odešli. My se seberou a odejdou.
1: Dá se říct, že ranní směna a odpolední směna se liší?
3: Při té ranní směně určitě není tolik problémů, jako při té odpolední směně. Zatím je ta ranní klidnější, ale nemůžeme vědět, co bude dál, že jo? Například nedávno se taky stalo, byla to ranní směna. A stala se taková věc, že mladík tady v jednom nitrobloku na Černém mostě po užití návykových látek skolaboval, měl nějaký záchvat. Vypadalo to vlastně, že už to ani nepřežije. Dosil se z vratky, takže jsme mu podali první pomoc, zavali jsme záchranku, chlapec se z toho dostal, protože my jsme tu pro bezpečnost a pro pořádek.
1: Moniko, jak můžete jako asistenti předcházet konfliktům?
2: Začneme se jich ptát vlastně, co se děje, domluvou prostě řešíme.
1: Martino, jak spolupracujete s městskou policií a policií České republiky?
3: Zavoláme a přijedou. Vědí o nás, takže není problém.
2: A voláme policii, když už vlastně se cítíme být ohrožený my jako asistenti i okolí.
1: Martino, důležitou součástí vaší práce je komunikace s lidmi, s obyvateli. S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
3: Opilství, skupinky, lidi bez přístřeší, náctiletí děti, někdy je to i nepořádek. No.
1: Moniko, vy jste začali de facto nedávno, máte už odezvu lidí?
2: Ano, máme. Asistentům lidé děkujou, že jsou moc rádi, že můžeme tady jako být a předcházet něčemu. Potkávají nás na ulici, tak nám poděkujou, jsme za to rádi.
1: Růženo, budete se při své práci zaměřovat také na děti a mladé lidi?
4: Zaměřujeme se i na mladé, i na ty starší lidi. Upozorňujeme je, že kolem ty 9. hodiny, aby se sebrali a odešli domů.
1: Martino, Praha 14 má několik různých lokalit. Liší se podle vás problémy, se kterými se v jednotlivých místech setkáváte?
3: Náměstí Hloubětíně, to je takovej docela oříšek, i když vykážeme lidi bezdomova, kteří popíjejí alkohol a chovají se vlastně tak, jak by se na veřejném prostředství chovat neměli, tak se někdy vrací. Takže to tam je trošku jako nic nejde hned, jo, trošku na další dobu. U metra na Černém mostě se mi zdá, že se to trošičku zlepšilo. A na Rajské zahradě myslím, že je klid.
1: Jak jsem zmínil, jste v ulicích zatím krátce. Co vás při práci zatím nejvíc překvapilo? A co byste chtěli, aby vaše působení v Praze 14 přineslo?
4: Aby tady byl klid, pořádek, bezpečno, aby se nám tady žilo hezky. No a baví mě ta práce, takže...
1: Moniko, cítíte, že lidé z Černého mostu, z Prahy 14, vás respektují?
2: Ano. My teda tady působíme už 5. rokem s kolegyní, s Martinou Daňkovou.
1: S nějakou ale přestávkou, že jo?
2: Ano, my jsme pracovali u ROM Praha, terénní pracovník jsme byli s kolegyní. Neměli jsme teda takovouhle pravomoc a uniformu, takže ty lidi nás už tady jakoby znají, i ty lidé bez domova a tak, takže jako mají z nás opravdu jako takovej ten respekt. Když nás vidějí, tak už prostě se balej, žádný jako nejsou agresivní na nás, už dopředu říkají, my už odcházíme.
3: Jak říká tady kolegyně Monika, tak opravdu je známe už delší dobu, kolikrát se stane, že za náma sami přijdou s nějakým problémem, že by chtěli pomoct, tak je odkážeme, že ona je třeba na to neposedu, nebo na nějakou naději, nebo Červený kříž, jo. Byli takový, kteří se nás ptali, jestli bychom jim nemohli pomoct s prací.
1: Růženo? Já se zeptám, když by se stal nějaký větší problém, jste nějak propojený všichni čtyři, abyste si navzájem vypomohli třeba?
4: Ano, jsme propojený, když se něco děje, tak si hned zavoláme, nebo pošleme SMS-ku a oni dojdou.

Je s námi Romava Keren. Dobrý večer. Mika u Majku je pseudonym romské zpěvačky a reperky z Brna. Také tvoří projekt a podcast zaměřený na romskou kulturu, rozhovory a hudbu. Letos vystoupila například na brněnském půličním festivalu Ghettofest nebo Romipenu v Biskupském dvoře, kde ji oslovila Iveta Durdoňová.

0: jak se věnujete dlouho rapu a vůbec pivu?
1: Hudba mě doprovázela od malička, už od 8 let, kdy jsem vlastně začala tancovat v taneční skupině M-Dance. Vždycky jsem měla takový ten sen tu hudbu dělat i sama. Postupem času, když jsem jezdila na koncerty nebo působila jsem ve videoklipech třeba Monice Bagárové nebo na živých koncertech Anitě Soul. S Anitou se známe, ta Soul si mě zavolala, natáčím videoklip, jo, nebo mám tady koncert živý na festivalu v Ostravě, takže jsme jeli se skupinou spolu s hodně známým tanečníkem Kalem, který si mě bral vždycky s sebou.
0: Vaše kariéra reperky začala tancem v taneční skupině M-Dance, kterou vedl Michal Šeraj.
1: Ano, přesně tak. Začalo to teda tím, že jsem se přihlásila do rapové soutěže The Mag v Rap 2025 a tam si mě vybral do svého týmu slovenský rapper Rytmus. Konkurence tam byla opravdu jako velká. Já beru i za úspěch třeba to, že jsem se dostala z Československa jako jediná holka do top 20.
0: Co pro vás tato soutěž znamenala? Kam jste se vlastně posunula od té doby?
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to zkušenost, dalo mi to větší obzor, určitě to, že se chci zlepšovat. Dalo mi to sebevědomí v tom, že je možná místo na české scéně i pro Miku.
0: V současné době skládáte, vystupujete, nebo kde si vás mohou posluchači poslechnout?
1: Používám sociální sítě, kde vystupuju vlastně pod jménem Mika u Majku. Kdyby nikdo nevěděl, tak Mike je jako mikrofon, takže Mika, já u Majku jako u mikrofonu v překladu. Takže tam publikuju svoji tvorbu, věnuju se třeba i moderování jako dnes na festivalu Romipen 2026, takže doprovázím vlastně celodenní program.
0: Zvou si vás nadále do videoklipů nebo na koncerty, kde byste účinkovala jako tanečnice, nebo se věnujete jenom hudbě?
1: Ten tanec jsem tak trošku upustila, ale ne úplně, protože tanec ve mně byl a bude, ale teďka spíš mířím na tu hudební scénu, která mě začala více bavit a naplňovat. Věnuju se tvorbě hip-hop, R&B, pop.
2: A to je pro dnešek vše. Palíkera v hojšu nenasa menca. A čen devlil. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na třech místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Opravené zvony se dnes vrátily do kostela svatého Jilí poblíž švancemberské hrobky v Třeboni. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
2: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta v podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
1: Kostel svatého Jilí u švancemberské hrobky v Třeboni má od dneška opravenou věž. Vrátila se do ní taky dvojice zvonů, vyrobená v roce 1869 v německé Bochumi. Podle zvonaře Michala Votruby je museli odborníci kompletně restaurovat.
3: My jsme zvony zbavili korozních produktů, vyčistili jsme je, nakonzervovali, natřeli a zvony z druhé poloviny 19. století se budou vracet na věž tím způsobem, že budeme spouštět zvony jakoby do komína, což je pro nás velký luxus.
1: Čestnou občankou Valašského Meziříčí bude wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková. Rozhodli o tom na svém posledním zasedání zastupitelé města. S tenisem začínala právě na tamních kurtech. Komu radnice letos udělí cenu města, říká mluvčí radnice Veronika Macková.
4: No města letos obdrží dva lidé. Prvním je hudební publicista Jaroslav Riedl, a to za celoživotní práci. Věnuje se alternativní scéně a undergroundu, rocku, jazzu i valašskému folklóru. In memoriam ji dostane výtvarník a grafický designér Josef Válek. Zemřel letos v únoru. Oceňujeme jej hlavně pro jeho grafický design a loga.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo, na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a odpoledne se výjimečně vyskytnou mlhy a na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme i slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnice D4 je ve směru z Příbrami do Prahy stále uzavřená za sjezdem na voznici. Na 21. kilometru u exitu na Kytín vyšetřují velmi vážnou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z voznice směr Nová Ves pod Pleší, zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Kolony se tvoří také na D1 na průtahu Brnem ve směru na Ostravu. Je to mezi 184. a 196. kilometrem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na dálnici D3 z Benešov do Českých Budějovic u sjezdu na Soběslav je uzavřený pravý pruh na 95. kilometru. Na místě zasahují hasiči u nehody osobního auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Její hlas je spojen s českým folkem a country. Má za sebou 55 let na pódiích, koncertech. Stála u zrodu kapely Pacific a přestože se od ní na chvíli vzdálila, tak jen proto, aby nabrala další zkušenosti a s nimi se pak ke své srdeční záležitosti jménem Pacific zase vrátila. Helena Maršálková, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuju.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Můj věčný stín, píseň, která uvádí naše povídání s folkovou a countryovou zpěvačkou Helenou Maršálkovou. Nicméně tato píseň, kterou jsme teď slyšeli, vy sama jste ji komentovala, byla jste překvapená, že ta píseň je, protože ji běžně už nespíváte na koncertech.
1: My nikdy nespívali na koncertech.
0: Jak to?
1: Nevím, no mně připadala jako taková písnička na průvod 1. máje nebo já nevím, Sokolovský festival nebo něco takového. Já to nemám ráda a o nic tam nejde. Já mám ráda, když mám text, který něco říká, ale tohle je takový plácání o povídání.
0: Takže to není ta vaše důležitá píseň. Nicméně, když zmiňujete právě text a folk je o tom, o textech, tak mění se texty, myslím, slova zůstávají stejné, ale jdou s vámi a tím, jak žijete ten život, prožíváte dobré, zlé, tak ta interpretace jejich mění se?
1: To si myslím, že tomu se ani nedá vyhnout. To nemůžete, zaprvé ani dvakrát to nezaspíváte stejně. A za druhý, v tom mladém věku, to jsme měli takový pocit, že je všechno možný a jak je to všechno v klidu a jak to dáme. Jak nám přibývají léta, tak už si říkáme, sakra, dáme to vůbec. Takže je to tak, ale já mám štěstí, nebo celý Pacifik má štěstí, že jsme měli Tondu Linharta a Pepu Blažejovského a že zpíváme jenom naše písničky. A to je radost, protože ty jsou psaný nám na tělo.
0: Tak, ale přibývají vám i zkušenosti životní a prožitky.
1: Tak to díky bohu samozřejmě, protože jsme každou chvíli někde jinde. Objevujeme samozřejmě, jak máme nádhernou zemi, když jsme furt v autě. A někdy se i vracíme na místa, které jsou pro nás hrozně vzácný. Je to nádherný život. Já, kdybych nespívala, tak umřu.
0: Neměnila byste zkrátka.
1: V žádném případě.
0: Chodila jste vlastně někdy do práce? Bylo zpívání, koncerty někdy vaší
1: myslím,
0: prací?
1: Myslím, že 5 let za celý svůj život.
0: Jste chodila do práce?
1: Hmm.
0: A bylo to zpívání?
1: Mm-mm.
0: Zkrátka koncertování a zpěv jste nebrala jako svůj práci, jako koníček.
1: Před mým synem jsem chodila do práce, po mateřský už jsem se nevrátila. To už jsem začala se živit muzikou. Pak před důchodem, aby mi vyšel důchod, tak jsem šla na 2 roky pracovat do hudebních nástrojů a už mě v práci nikdy nikdo neuvidí.
0: Ale zpívat budete, ať budete v důchodu. No,
1: to už jsem dávno.
0: To už jste, pardon, ale zkrátka i v důchodu, tak.
1: Já to mám naplánovaný, tak. Já jsem 2. ledna narozená. A v roce 2050, 2. ledna, mi bude 100. A já odspívám poslední koncert a 3. můžu v klidu umřít.
0: Takhle to máte naplánované.
1: Ano, takhle já jsem si to naplánovala.
0: Tak ostatně Pacifik, pokud dobře počítám, tak už je 55 let na světě, takže vy 55 let koncertujete s Pacifikem. A když se podíváme na ten jeho život v Pacifiku, tak byla doba, kdy měl blízko zániku, kdy jste měla třeba obavu o to, že skončí, že se rozpadne?
1: Ne, já jsem v jednu dobu jsem se cítila vyhořela. Tak jsem, že jsem dělala už pak v Semaforu, a to, ale nejezdila jsem s jinýma kapelama než s Pacifikem a byl Semafor. A pak najednou ten Semafor taky nějak tak odplynul, protože tam se vždycky hraje jedna hra určitou dobu. A já jsem se vrátila do toho Pacifiku, já tam teda byla pořád tu dobu, ale že jsem na něj měla víc času. A najednou jsem prostě vyhořela. Netěšila jsem se, byla jsem taková jako podrážděná pořád. Tak jsem mezi tím zašla dělat s rockovejma kapelama, s populárama a tak. A najednou takhle cvak a mě se začalo stýskat. Tak jsem se vrátila a jeli jsme dál.
0: A byl tam nějaký konkrétní impuls?
1: Ne.
0: Že jenom cvak to tak přišlo z vrchu?
1: Najednou mi to nějak jako začalo mi to chybět zase. Což předtím mi bylo spíš na obtíž už. A naštěstí jsem se trefila do doby, kdy mě potřebovali. Takže to vyšlo.
0: Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byla Věra Špinarová a jak jsem se během písničky dozvěděla, také nejoblíbenější zpěvačka mého dnešního hosta, paní Heleny Maršálkové. Měla jste nějaký pěvecký vzor?
1: Ne. Neměla. Já jsem začala zpívat poprvé za honorář, když mi byly 3 roky ve školce.
0: A to už jste dostávala honorář?
1: No, protože se mě zavazovali za to kaničky.
0: Tak.
1: Jo, protože děti, když já jsem zpívala, tak oni nezlobili a já jsem dospívala, děti byly v oblečení, mě zavázali kaničky a šli jsme ven. A já nevím, já tak zpívám nějak tak, jak jsem se narodila. No.
0: Ono se to říká tak, jak píp narost. Já to tady nebudu říkat. Nehodí
1: no,
0: se
1: ale
0: to,
1: je to pravda. Je to naprosto pravda.
0: A kdo by vás našel nebo rozeznal to, že byste mohla být profesionální zpěvačkou?
1: Můj tatínek. Když jsem udělala první konkurs, to byla taková, dělala irskou muziku, Drnkači se to jmenovalo, nejdřív teda Strammers, pak nám to zakázali, tak Drnkači. A můj tatínek, já byla už ještě úplně pitomá, bylo mi 19. A tatínek říká, hele, tak tam nazbíráš zkušenosti a pak pojď za lepším. A já, jak jsem byla tak pitomá, tak jsem jim to tam řekla. No a oni se lekli, tak Václava Maršálka na mě nasadili, abych nemohla zdrhnout. No a já jsem se ho vzala, že jo.
0: To jste ještě, ano, nebyla Maršálková, ano, tak.
1: Ano, takže já nevím, no já jsem velice těžce tvárný člověk, jo. Takže si myslím, že tu muziku dělám, nesmí mi nikdo říkat, jak ji mám dělat. Jasně, když to je studio, režisér řekne, hele, tady takhle, tohle, to, tak to je jasný, ale jinak já, no.
0: A pan Maršálek tedy byl původně vyslán k tomu, aby jako tak vás jsme nějak formoval? Nebo
1: ne, abych nějak neutekla. Abych neutekla aha jinam, tak jsme oba utekli k Pacifiku.
0: Aha, takhle. No, jak se to říká, když nemůžeme nepřítele porazit, tak se s ním spojíme, tak jste to udělala rovnou sňatkem. Tak, utekli jste k Pacifiku, ale to nebylo, že jste utekli k Pacifiku, vy jste si ho založili.
1: Ano. My jsme měli takovou partičku trampíků a kamarádů a najednou Tonda začal nosit překrásné písničky. Linard. Tak jsme si řekli, že to zkusíme a hned na první portě jsme byli druhý a pak na další první, tak jsme říkali, jo, tak jo.
0: Tak to by šlo.
1: To by šlo.
0: Tak a začínali jste ty koncerty v Malostranské besedě?
1: Ano.
0: A vy se tam teď zase vracíte, shodou okolností?
1: My jsme tam co 2 měsíce.
0: Dobře, myslím teďka v nejbližší době,
1: ano,
0: teďka ve středu. Budete mít koncert, jak moc se proměnila Malostranská beseda?
1: My jsme se hrozně báli, když začala ta rekonstrukce. Strašně jsme se báli. Ale dělali to tak geniální lidi, že ten genius loci tam je pořád. Takže ten návrat byl velice šťastný.
0: Není tam něco v té Malostranské besedě, co připomíná Pacifik? Nemáte tam už, já nevím, svoji židli někde napsaný, vyrytý Pacifik, něco?
1: No, oni to znova vymalovali, takže ono to tam někde určitě bylo, ale teď to tam není, už jsme dospělí a už nepíšeme pozdech. Ale Tonda Linhard, on je výlovým takový trampský muzeum a ten tam má svoji vitrínu.
0: Vlastně jak těžká byla pro kapelu ztráta?
1: To se těžko dá vysvětlit. To je, naštěstí Tonda přivedl úžasného kytaristu, kamaráda bezvadného a ten, když viděl, jak na tom už Toník je, tak začal přemýšlet, aby jsme dlouho nestáli, protože bylo jasný, že to nedopadne. A tak jsme Toníka teda vyprovodili a za týden jsme zkoušeli. A výborně to dopadlo a Tonda je spokojený, ten, to my cítíme vždycky, jak je s náma, jak se libuje.
0: A jak jste vlastně vymýšleli jméno Pacifik?
1: Ježíš, to už si vůbec nepamatuju.
0: A kdo s ním přišel, si vzpomenete?
1: Taky ne.
0: Prostě to byl Pacifik.
1: No, okay. Já bych to řekla prostě Tonda.
0: Pacifikem.
1: Tonda byl, on chtěl vždycky něco jiného, než bylo v té době v módě. A říkal, jako, musí to být český, ale přitom český tak, aby to nikdo už nepoužíval. Tak to takhle plácnul a my jsme říkali, no Pacifik, to je vtipný. Tak jsme to tam nechali.
0: A bylo to. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13.

0: Tím hostem je Helena Maršálková, která už 55 let je zpěvačkou kapely Pacific, nicméně s určitou přestávkou. Vy jste v 80. letech přijala nabídku přestoupit do kapely Tomáše Linky. Pacifiku tím pádem odešla, přední solistka. Bylo to právě to období, na které už jsem se vás ptala, kdy hrozil Pacifiku zánik?
1: Nemyslím si, protože my jsme tam měli skvělou zpěvačku, která to s náma zakládala, to byla Hanička Sýkorová, a přizval výbornou zpěvačku taky Marcelu Voborskou. Takže víceméně jediné, co bylo, že tam nebyla ta barva, kterou jsem měla já. A myslím si, že hráli úplně normálně, v pohodě. Ale já jsem stejně neměla moc čas, protože jsem mezi tím dělala s tím Tomášem, dělala jsem s Frantou Očechem a se Schillingrem, dělala jsem s Karlem Černochem a tak, takže jsem furt byla v autě někde. Ale nesledovala jsem to. Já jsem v té době k tomu neměla už vztah nějak, prostě, jak jsem říkala, vyhořelo všechno. A najednou prostě jsem odmítla Karla, odmítla jsem. Jirka umřel teda, bohužel. A tak jsem říkala, tak uvidíme, no. A jak to má vždycky tak bejt, jak to má bejt, tak mi Tonda zavolal, jestli bych s ním nejela do Kladna zpívat.
0: Ano, tam nějak onemocněli obě zpěvačky.
1: Ano, tam onemocněli obě zpěvačky. Ne, oni neonemocněli, oni tam nechtěli jet, tak. Aha. To já jsem nikdy nikomu neřekla, že nechci nikam jet. A od té doby se to začalo zase nabalovat a takhle to pořád trvá.
0: Takhle to pořád trvá. Vzpomeňte na spolupráci, na duety s Jiřím Schillingrem nebo spolupráci s Karlem Černochem.
1: Karel Černoch je, to byl, bohužel je to blbý, že byl, to byl prostě neuvěřitelný zpěvák, který zaspíval od Bacha po Vlacha úplně všechno a na špicu. Jirka byl rocker, ale takovej poetický strašně. Krásný chlap to byl, byla s ním neuvěřitelná sranda a s tou jeho kapelou o tom ani nemluvím. Jo. A oni vždycky, když někam přivezli, tak já jsem koukala na ty máničky a říkala,

0: jsem, ty mi daj to držky, až začnu s tím Karlínským nábřežím. A nedali. No tak jsem říkala, tak jsem v bezpečí, je to dobrý. Bylo to hrozně hezká změna v tom životě. A nakonec bych řekla, že přišla ta úžasná tečka, že teda s tím Pacifikem doufám, teda už za mnoho let skonám.
1: No. Když jste zmínila za mnoho a mnoho, když jste zmínila Karlínské nábřeží, ještě stále se rozpláčete, když zpíváte
0: někdy
1: tuto
0: jo,
1: píseň?
0: Někdy jo. A hlavně, když vidím, že se rozpláčou ty lidi v tom hledišti. A to bylo poprvé, co se mi to stalo v Lucerně, 3300 lidí. A já jsem začala zpívat Karlínský nábřeží a celá ta Lucerna zpívala se mnou. A já ještě nevěděla, že musím mít vodě odolnou řasenku. Takže jsem dospívala a byla jsem jak medvídek mýval takovýhle oči. Tak od té doby už nosím teda řasenku, která je vodě odolná. Ale je to neskutečný zážitek.
1: Spívala s vámi Lucerna a viděla jste v publiku, jak lidé vytahují kapesníky a popotahují?
0: To se nestihlo v té písničce, ne. Možná potom, jo. Ale bylo vidět, jak se jim zamlžují ty oči a jak jim takhle kanou ty slzy, mě taky teda. A to jsou takové chvilky, které za ty jsem nesmírně vděčná, že jsem vůbec měla možnost je zažít.
1: Ještě zažijete. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zatroubí andělé Pacifika, Helena Maršálková, náš dnešní host. Váže se vám nějaká vzpomínka k této písni?
1: Velká, protože když s ní Toník přišel, tak říkal, tuhle písničku, to je moje pohřební a budu jí mít vytesanou na hrobě. Tak už se na tom pracuje.
0: Už se na tom pracuje. Je to 5 let, co
1: ano.
0: Tony Linhart odešel do hudebního nebe.
1: A má tam skvělou partu okolo sebe.
0: Má tam skvělou partu. A bez pochyby ho připomínáte i na koncertech?
1: Samozřejmě. To nejde jinak, to je táta té muziky. Pepa Blažovský teda psal taky překrásné věci, ale měli jsme štěstí, že každý měl jiný hudební cítění, jinou harmonickou linku, jinou poezii, takže, ale ten Tonda byl kapelník, prostě tam to bylo jasné.
0: Dá se říci, že byl nenahraditelný?
1: Byl nenahraditelný. Ale my jsme to díky tomu, že právě díky tomu, že odešel, že jsme s tím nemohli nic dělat, tak jsme měli pár dní na to a udělali jsme to úplně jinak. Všechny ty písničky jsme jenom 4, 2 nástroje, 4 hlasy a je spokojený. To jsme zjistili už.
0: Co vlastně zůstává u té countryové a folkové hudby stejné, co se nezměnilo za těch 55 let a co naopak je nenávratně pryč?
1: Já bych řekla, že se mění publikum, protože na nás chodí 3 generace. Jo, maminka, její dcera nebo syn, nebo všichni. A takže se měnilo, že my jsme hrávali pro mladý lidi. To už by dneska jako nevyšlo, si myslím. Ale naštěstí ta generace přivedla tu další generaci k nám. Takže je to takový hezky propojený, to mládí s tím stářím. Stáří už máme teda jenom my, v tom hledišti je to mládí a je to hrozně příjemný.
0: Máte s některými fanoušky třeba i blízký, řekněme, až přátelský vztah za ta léta?
1: Ze spoustou z nich.
0: Tak desítky let na jevišti.
1: No. Ze spoustu.
0: Kam se rádi vracíte? Vy jste říkala, že některá místa jsou pro vás vzácná. Tak do kterých míst se těšíte?
1: Já se třeba těším vždycky do Plzně. Moje maminka se tam zaprvé narodila a za druhý nevím, prostě mám nějaký vnitřní vztah k té Plzni a hrozně se vždycky těším do Prievidze. Například. Ale takových míst je strašná spousta.
0: A cestování vám nevadí?
1: Teď už mi nevadí, že už mě vozej. Já jsem dřív vozila kapelu a 30 let a už jsem řekla, já vám na to kašlu. Vy jste tady všichni mladí, chrápete, já tady jako jediná stará baba tady kroutím tím volantem. Tak jsem jim s tím flákla a od té doby už mi to nevadí. Oni si mě přijedou si pro mě, odvezou si mě tam, pak mě vysadí před domem. V pořádku.
0: Tak to má být takový poklad, to se divím, že jste v minulosti skutečně byla pomalu profesionální řidička.
1: No ne, pomalu rychle jsem byla profesionální řidič, ale tam bylo to, že Tonda odmítal, to chápu, Tonda byl motejl, jo, ten se nesoustředil, to chápu úplně, že řekl, že on jezdit nebude. Jednou jsme to zkusili s Pepou Blažovským a když nám bez stopky přejel Teplickou, tak jsme s Tondou užvali brzdi a řekli jsme, ty už v životě za volant nepůjdeš. A pak, když jsem s tím flákla, tak to vzala Marcela, zase ženská.
0: No a pak, co se říká o ženách jako řidičkách, že jo? Není to pravda.
1: Já si myslím, že to není pravda, ale nás bylo v té době málo. Co jsme jezdili tyhle, já nevím, třeba do Prievidze na otočku, nebo do Tater odehrát a na otočku, tak těch bylo málo. Ale je hodně těch městských řidiček. A není úplně příjemný to, že většinou mají ty největší auta, které existují. Vůbec vás nevidějí, protože já už mám teďko druhý nejmenší auto. A normálně by vás smázli, kdybyste to nebyla připravena. Ale v té době, co jsme jezdili my, tak těch ženských moc nejezdilo.
0: Helena Maršálková zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Helena Maršálková, zpěvačka kapely Pacifik, je naším dnešním hostem. Ještě by mě zajímalo období, když jste se stala maminkou. Bez pochyby jste jako žena zažívala jedno z nejkrásnějších období, ale co kapela na to, když jste přišla a oznámila jste jim tu radostnou novinu?
1: Kapela se nejdříve lekla, pak když viděla, že ač rostu do úplně mega rozměrů a furt ještě jezdím hrát, tak se tak nějak uklidnili. 3 týdny před porodem jsem teda říkala, kluci, skončili jsme v Olomouci, a říká, už ne. Pak se dítě narodilo, moje úžasné dítě, chlapec, a za 3 týdny jsem byla na jevišti. Moje maminka nosila do porodnice, protože on byl malinký a byl v porodnici, tak tam nosila mlíko a já jsem jezdila a hrála. Pak jezdil on se mnou a nesnáší tu naši muziku, absolutně.
0: Teď jsem se chtěla zeptat, jestli mu zůstala v krvi.
1: Bohužel ano a není rád.
0: Aha.
1: Ale on je majitel kavárny, kam chodí poměrně mladí lidi. A říkají mu, hele, to je ta tvoje máma, jo, ta Maršálková. A on už je z toho nešťastný. Vždycky říká, no jo, no, je, no. Tak.
0: Nezapírá, ale.
1: No, nezapírá, ono by to asi nešlo, protože oni nás viděli xkrát, já nevím, v televizi a všechno, ale neříká to úplně, nějak bych řekla, nejradši, no. Ale zatím mi za to ještě nenadává, tak je to dobrý.
0: No dobře, a bylo nějaké období, nějaká etapa jeho života, kdy se chlubil, že je váš syn?
1: Jestli se chlubil, tak mi to neřekl.
0: Když třeba chodil do školy nebo tak, jaký vlastně byl kluk, student? Měla jste s ním nějaké peripetie, potíže, nebo všechno probíhalo hladce?
1: Vůbec.
0: A nebo jste zapomněla už?
1: Ne, vůbec. To bylo tak hrozně hodný, že teď mu dělám hrozně špatnou reklamu, teda jo. Že si ho moje kamarádky půjčovaly na odpoledne třeba. On byl takový usměvavý, příjemný, na rozdíl od maminky nehlučný, takže byl hrozně hodný dítě. A teď, jelikož se mu narodil před několika lety synek, teď mu budou v březnu 3 roky, tak vidím, jak se chlapec strašně změnil, jak by pro toho kluka dejchal, jak se k němu neuvěřitelně chová. A já jsem velice pyšná babička.
0: A jste i hlídací babička, najdete si čas?
1: Ne. Musí tam někdo z těch rodičů bejt, protože on by ještě nedal. Ale už ho tak jako učíme, že si třeba dojdou něco koupit a on už nejdřív řval a stál u dveří. A teď už tak jako koukne a říkám, za chvilku přijde. A tak si jde hrát. Ale je rychlej, to je strašný, já jsem vždycky úplně vyčerpaná.
0: A nespívá už? Vy jste říkala, že ve 3 letech, vy už jste
1: zpívala? Zpívá a tančí.
0: Aha, takže ty geny možná
1: na kytaru objedno. Zpívá a tančí. Strašná sranda s ním je.
0: Bude, nebo mohl by být jednou, nechci říct, že přímo tím, kým vy, ale prostě vydat se tou uměleckou cestou? Nebo syn to v něm nějakým způsobem zadusí?
1: Ne, určitě ne. Ne, to určitě ne, ale jenom je dobře mu vysvětlit, že to není jednoduchá cesta. Ale jestli to bude chtít dělat, tak bude mít podporu od nás, od všech, to je jasné.
0: Není to jednoduchá cesta, nicméně u vás, tak jak člověk vidí tu vaši kariéru nebo shrnuje, tak to se zdálo být jako lehká cesta.
1: Protože já jsem se s tím nedělala hlavu.
0: Čili je to o tom, jak tomu člověk přistoupí?
1: Já to beru jako nesmírný dar. Jsem za to strašně vděčná, že můžu zpívat. Musím říct, že každý večer, když jdu spát, tak se modlím, teda ne, já se nemodlím, ale děkuju za to, že mám zdravou rodinu, že jsem já zdravá a že můžu zpívat.
0: Tak já to zaťukám.
1: Já taky.
0: Aby to vydrželo. Helena Maršálková je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi stále Helena Maršálková, folková a countryová zpěvačka, 55 let v Pacifiku. Jak vypadá váš běžný den? Když teda nemusíte třeba zrovna na rozhovor do rozhlasu.
1: Teď teda asi naštvu hodně lidí, ale já se budím mezi 9 a 10. Jdu hodinu cvičit, pak si udělám snídani, jdu si lehnout na kanapé, vemu si knížku, pak jdu vařit, pak jdu namalovat, jak tam já říkám, princeznu, že si na ksicht namaluju obličej a jdu před barák čekat na auto.
0: Které vás odveze na
1: které
0: koncert.
1: Mě odveze a tak okolo 1, když jsme teda v Čechách, tak okolo 1 hodiny, tak jdu spát.
0: No a proč byste měla někoho naštvat?
1: No protože já si pamatuju, jak jsem já byla naštvaná, jsem musela vstávat do práce a od, já nevím, vždycky od těch, já nevím, 7 do 4 nebo od 8 do 5, to je oprus.
0: Ale vy jste v úvozovkách v té práci až do 1, do ranní 1.
1: No jo, ale mě to baví.
0: To je pravda. A kdy zpíváte nebo rozpíváváte se? Vůbec nic?
1: Ne, to jsem dělala, protože já jsem dělala i s Bezinkama, což byla Liduška Nopová a Helena Viktorinová. A oni se chlubí vždycky, my jsme Maršálkoví sebrali 1 oktávu. Jo, protože to se zpívalo 13 hodin denně ve studiu. A do toho studia se lítalo letadlem, takže... Ale potom právě po téhle strašné takovýhle jako škole obrovský jsem šla za Lídou, aby mě naučila s tím hlasem víc pracovat. Tak ona to zkusila a říkala, tak mě naučila nějaké cvičení, když mě poslouchá a říká, hele, ale pro tebe to vůbec nemá cenu. To je úplně zbytečný, si můžeš zkazit hlas. Tak jsem říká, tak to je výborný důvod, takže nemůžu se rozespívávat.
0: Aha.
1: Takže přijedu na jeviště, tam udělám a je to.
0: No a měla jste vlastně někdy, docházela jste někdy na nějaké lekce a hodiny zpěvu?
1: Já jsem chodila na takovou tu lidovou konzervatoř a měla jsem to štěstí, že jsem měla Vlaďku Kozderkovou jako profesorku. A to byla absolutně neuvěřitelná dáma. A ta, když mě poprvé slyšela, jak říká, jděte na foniatrii a přinese mi potvrzení, že smíte zpívat. Tak jsem šla na foniatrii, tam jsem dostala razítko, že jsem zpívat a pak teda jsme se začali učit spolu, ale ona neučila zpěv, ona učila duši zpěvu. A díky tomu já zpívám trošku jinak, než jsem zpívala dřív. Už víc myslím na to, co zpívám.
0: Čili ta interpretace je jiná. Vy jste zmiňovala, že cvičíte každý den hodinu?
1: No.
0: Každý den?
1: No.
0: Někdy se vám nechce? No. Nebo se na to už těšíte třeba?
1: Ne, já se při tom cvičení těším na tu snídani.
0: Jo, tak. Na tu zaslouženou odměnu.
1: Ano. A,
0: no ale co, když se vám zrovna nechce?
1: Já mám takový cvičení, který v podstatě, to se mě v podstatě vůbec netýká. Já mám takovou tu vibrační plošinu, takže na tý cvičím 30 minut, a pak na zemi nějaké jako protahování a stretching a tak. No a ono to stačí. Zatím mám furt ty samý džíny, no tak.
0: Tak je to dobré. Tak a co vás v nejbližší době čeká? Už jsme zmínili Malostranskou besedu a koncert ve středu 30.
1: Ano, to je
0: září.
1: Teď 30. září. A 15. prosince máme každý rok takový, dá se říct, vánoční koncert v divadle Gong. A tentokrát tam nebudeme mít hosta, protože budeme v té první části zpívat písničky Jitky Vrbový a určitý počet těch písniček a pak už si to uděláme sami, protože nám pak připadá, že zpíváme krátce hrozně, což nám připadá vždycky teda.
0: Čili vy jste ta kapela, která ráda přidává.
1: Když si o to lidi řeknou, tak jo, my jim to nenutíme.
0: No nemusím si představit, že by si neřekli. I to se stane někdy.
1: Já zatím taky ne, ale stát se to může.
0: Takže Gong, Malostranská beseda a co ještě? Na co se třeba vy...
1: No nejvíce něco, těším co? Na Gong, jako vždycky. Mm-hmm. A tu besedu, protože ta beseda, to je prostě taková naše alma mater, to je strašně příjemný. A já se těším na každý koncert. Jenom se vždycky, když už vidím, jak je to 300 kilometrů od Prahy, tak už si říkám, ale jo, to bude dobrý. Ale já se strašně těším i na zkoušky. My se strašně rádi vidíme, zkoušíme u mě doma, já upeču štrůdl a tak.
0: To je úžasné. Tak ať vám to takhle dlouho vydrží a moc děkuju, že jste byla naším hostem. Helena Maršálková.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
4: Případem nakažených salmonelózou ve škole v újezdu nad lesy se zabývá policie. Některá města v Ústeckém kraji nakoupila po zkušenostech s lednovou ledovkou víc posypu na silnice a chodníky. Počasí na zítra oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní. Teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Salmonelózu v základní škole v újezdě nad lesy v Praze způsobila prošlá vejce. Dnes to uvedla hygienická stanice hlavního města. Situací se zabývá i policie.
5: Zaměstnanci školní jídelny použili při vaření uhlířských špaget vejce, která byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti, popisuje mluvčí hygieniků Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení.
5: Infekcí se nakazilo zhruba 250 lidí. Případ řeší také pražští policisté, potvrdil jejich mluvčí Richard Hrdina.
7: Pražští policisté v současné chvíli zjišťují, zdali nebyl spáchán jakýkoliv trestný čin či přestupek.
5: Změny ve vedení jídelny jsou podle ředitele školy Boraskali velmi pravděpodobné.
8: Uděláme opatření, aby se tohle už neopakovalo a děti zase chodili do té jídelny s chutí a bez obav.
5: Lékaři museli kvůli nemoci hospitalizovat 41 pacientů. Nákazu salmonelózy hygienici prokázali u 18 osob. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
4: Louny pořídili po zkušenostech s lednovou ledovkou na blížící se zimní sezónu víc posypového materiálu než minule. Technická správa města Loun minulou zimu vyčerpala všechny zásoby soli, proto ji podle jednatele Václava Jungla nakoupila na tuto sezónu až 300 tun. Víc posypového materiálu objednali také technické služby města Most. Podle vedoucího dispečera zimní údržby Václava Dohnala totiž při sněhu sypou celé město. Naopak krajská správa a údržba silnic spoléhá na to, že nadcházející zima bude mírnější.
9: Stejně jako loni nakoupila posypového materiálu i firma AV pro Ústí nad Labem. V Litoměřicích museli kromě soli nakoupit i písek a štěrk. Oproti minulým sezónám už technické služby města nemají podle provozního ředitele Petra Kurce recyklovaný štěrk. Firma Marius Pedersen předpokládá, že pro Teplice a Děčín bude další posyp dokupovat v průběhu zimy. Vít Provazník, Český rozhlas.
4: Na Univerzitě obrany v Brně dnes začal dvoudenní heketon pro středoškoláky. Jde o týmovou soutěž, při které účastníci během omezeného času hledají řešení zadaných problémů pomocí technologií a programování. Letošní ročník se zaměřuje na využití moderních technologií v obraně a bezpečnosti. Studenti se budou věnovat například dronům, robotickým systémům, umělé inteligenci nebo kyberprostoru. Jak soutěž probíhá, popisuje mluvčí Univerzity obrany Michal Šmiraus.
10: Účastníci heketonu dostanou praktickou technologickou výzvu zasazenou do prostředí obrany a bezpečnosti. V týmech budou během omezeného času hledat a vytvářet funkční řešení, při kterém využijí znalosti z fyziky, matematiky, elektrotechniky, programování nebo mechaniky.
2: Počasí.
4: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, zejména pak na horách čekáme i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod je asi 2-kilometrová kolona. Na 20,5 kilometru je kvůli opravám uzavřený levý pruh. Zdržíte se asi 5 až 10 minut. A na Šumpersku na výjezdu z Úsova do Mohelnice se srazila 2 osobní auta. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Co vám říká značka Karosa?
1: No, autobusy přece.
2: V 80. letech jsem Karosou autobusem jezdil jako učeň do učení.
3: Ano, autobus Karosa, to bylo moje dětství a mládí.
4: Je to autobus, kterým jsem už jako dítě jezdívala do Staré Boleslavy ke své babičce.
5: Autobusy, myslím si, do dneška jako nejlepší značka, která v Čechách jezdí.
0: Byly podle vás autobusy Karosa pohodlné?
3: Pohodlné byly určitě.
2: Tak na tu dobu určitě.
4: No, asi ano, protože jiný jsme neznali.
5: No, určitě. Odpružení výborný, to nemělo chybu. V zimě topil motor.
0: Napadá vás, jak je značka stará a kdo ji založil?
3: Sodomka. No, ale troufnu si říct, jak je stará, to bude nějak kolem to 100 let.
2: Tak to nemám šajnu.
4: Kdo ji založil, nevím, a stará může být 90, 100 let.
5: Mám pocit, že to mělo společného něco s Tatrou a stáří, nevím, neodhaduji.
6: Autobus je motorové vozidlo určené pro přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou vznětovým motorem a od 50. let 20. století je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob. Tak zní definice. Dřív než autobus ovšem přišel na svět omnibus, tedy jak praví další definice, nekolejové potahové vozidlo tažené koňmi a určené pro veřejnou hromadnou dopravu. Tato vozidla začal poprvé provozovat Stanislas Baudry v roce 1823 ve francouzském městě Nantes. Konečná zastávka byla v centru města před obchodem s názvem Omnes Omnibus, v překladu z latiny všechno všem. Tahle slovní hříčka vyjadřovala nejen široký sortiment prodejny, ale zároveň obsahovala i jméno majitele, jímž byl jistý pan Omnes. Baudrymu se to zalíbilo a slovem omnibus nazval svou službu. V Praze byly omnibusy poprvé zavedeny v roce 1829. Do té doby k veřejné dopravě sloužila nosítka, fiakry, drožky. Do okolí Prahy jste se mohli svést formanskými nebo poštovními vozy. Jako první jezdil každou půl hodinu ze Staroměstského náměstí přes Karlův most k zemskému domu do Sněmovní ulice na Malé Straně omnibus Jakuba Chocenského. Když byla do Prahy přivedena železnice, začaly jezdit hotelové omnibusy. Rozváželi cestující od vlaků do hotelů a naopak. Postupně byly omnibusy vytlačeny koněspřežnou a elektrickou tramvají. První autobus se spalovacím motorem představil Carl Benz v roce 1895. V Praze autobusy jezdí od roku 1925. Zpočátku nebyly autobusy zvlášť spolehlivé a vešlo se do nich 10 až 20 cestujících. Vývoj šel ale rychle dopředu. Po pár desetiletích už uvezli kolem 50 lidí a poháněli je motory na různá paliva. Na svítiplyn, na naftu či dřevoplyn. Masovou záležitostí se staly až po druhé světové válce. Pokud chceme pátrat po počátcích firmy Karosa, musíme se vrátit v čase o více než 120 let zpátky a pomyslně odcestovat do Vysokého Mýta. Budeme si vyprávět příběh o proměně malé kolářské dílny v karosárnu světového významu, plný tvrdé práce a poctivého řemesla. Všechno to začalo v roce 1895, kdy se do Vysokého Mýta přistěhoval Josef Sodomka. Správně bychom měli říkat Josef Sodomka starší, ale nepředbíhejme. Tehdy to byl teprve mladý muž, bylo mu 30 let. Byl vyučeným kolářem a měl za sebou, jak bylo tenkrát zvykem, i cestu na zkušenou. V zahraničí získal praxi ve výrobě kočárů a saní, kterou se chtěl živit. Začínal jako dělník, po roce dostal povolení k tomu, aby si založil vlastní živnost. Najal pár pomocníků a pustil se nejprve do oprav kočárů a zanedlouho i do výroby vlastních vozů. Ručně a zpravidla na zakázku. Pak zakoupil parní stroj, naučil se ho obsluhovat a firma se pomalu začala měnit v továrnu. S hrdostí ji pojmenoval první východočeská parostrojní výroba kočárů Josef Sodomka Vysoké Mýto. Obchodům se dařilo. Doba před první světovou válkou znamenala pro výrobce kočárů zlaté časy. Silnice ovládaly bričky, landauery, káry, v zimě saně. Automobil? Kdepak. To byla tenkrát ještě taková prapodivná výstřednost. Sodomka rozšiřoval výrobu, měl už 14 zaměstnanců a prodával kočáry v českých zemích i po celé monarchii. První světová válka odvedla Sodomkovi zaměstnance na frontu. Velkou část produkce tehdy tvořily potahy pro vojenské účely. Poválečná krize, klesající zájem o kočáry a saně, vzrůstající obliba automobilismu, to vše způsobilo, že se Sodomkova továrna začala potýkat s finančními problémy a ocitla se na pokraji bankrotu. Ještě větší rány tou dobou provázely soukromý život pana Sodomky. Jeho manželka a dvě dcery zemřely na tuberkulózu. Naštěstí se nemoc vyhnula jeho synu Josefovi a tak rodinná firma našla pokračovatele.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Karosa Vysoké Mýta současnost je jednoduchá, už je to svým způsobem historie, a pokud se ve Vysokém Mýtě objeví autobus Karosa, tak je to už většinou na nějaké akci veteránů a přijedou sem s tím fandové, kteří mají autobus jako skutečný veterán, starají se o něj, mají ho naleštěný, vypucovaný a je to už otázka opravdu toho sběratelství a veteránismu.
2: Světlaně Lavičkové prozrazuje Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
3: Jaký najdeme typ autobusu první, který vyráběla karosárna pana Sodomky?
1: Bylo to v roce 1928 a prvním autobusem byl autobus Škoda 125. Těžko si ho můžeme představovat jako dnešní autobus, on byl poměrně malý, vešlo se do něho těží 20 lidí, dokonce to sezení tam bylo, že tam byly lavice dány podélně, vlastně jako i pod okny, čili ne tak, jak jsme zvyklí dnes. Ten tvar té karoserie byl ještě, bych řekl, skoro možná více podobný historicky kočárům než těm dnešním, téměř bychom mohli říct, aerodynamickým autobusům.
3: No to má vlastně logiku, jestliže to vzniklo právě z výroby kočárů. Ví se něco o tom, že právě autobusy, ze kterých se potom vyvinuly ty autobusy Karosa, byly tak trochu srdeční záležitostí rodiny Sodomků, anebo přece jenom spíš tíhly k těm osobním autům?
1: Já si myslím, že spíš srdeční záležitostí firmy Sodomka byly karoserie osobních automobilů. A ty autobusy, to pro ně byl naopak velice vítaný zdroj příjmu. Protože oni dostávali poměrně velké zakázky třeba od Československých drah na autobusy, ono to zní možná trošku zvláštně, ale tam šlo o to, že tehdy Československé dráhy zajišťovaly přepravu osob vlastně i do míst, kde ta dráha nebyla. Takže někde dojel vlak, tam už byl přistavený autobus a ty lidi dovezli tedy do míst, kam ten vlak nejel. Takže ty dráhy byly velkým zadavatelem na výrobu autobusových karosérií, samozřejmě bylo to dobře placeno, byly to státní peníze, takže byl to jistý zdroj příjmů a karosáři se velice rádi o tyto zakázky ucházeli a proto to pro ně bylo důležité a zajímavé. Ale že by to byla srdeční záležitost, si nemyslím, tam bych to viděl spíš opravdu na ty úžasné ladné tvary karosérií na osobní automobily. Možná ještě další jedna zajímavá věc, a když se bavíme o těch srdečních záležitostech, tak pan Josef Sodomka mladší byl mimo jiné velký příznivec létání a letectví, takže v jeho továrně se dokonce dělali i větroně pro Masarykovou leteckou ligu. Dokonce první hangár, který dodnes ve Vysokém Mýtě na letišti stojí, tak nechal postavit pan Sodomka. On pak po válce i měl svůj vlastní motorový letoun, s kterým lítal na služební cesty, bychom takhle mohli říct. Takže bych řekl, že možná i tou srdeční záležitostí právě byla ta letadla.
3: Ovšem, když se tady podíváme na vyobrazení těch různých autobusů, u mnohých z nich jsem hodně překvapená, protože bych si řekla, no takovýhle luxus, to je přeci až teď v současnosti, až teď máme polstrovaná vysoká sedadla, polohovatelná, ale to není pravda.
1: Opravdu je tomu tak, když se podíváme na ty jednotlivé výrobky, tak zlom přichází ve 30. letech. Autobus Škoda 606 DN Praha Karlovy Vary, to znamená do lázní, pro lázeňské hosty, tak to byl nesmírně luxusní autobus, který měl vysoké polohovatelné sedačky, pohodlně polostrované, dokonce v některých autobusech nalezneme i toaletu, takže bych si odvážil říct, že některé věci, které si myslíme, že jsou vymožeností současné doby, byly známy a používány už tehdy před těmi 80 lety.
4: Josef Sodomka junior vystudoval odbornou karosářskou školu v Kašperských horách. Pak pracoval v automobilce Laurin a Clement a v roce 1925 se vrátil domů do Vysokého Mýta. Našel tam otcovu firmu, která nevzkvétala. Zbyli v ní už jen poslední 4 zaměstnanci. Po nových zakázkách ani vidu, ani slechu. Mladému muži byl důvod hned jasný. Nová doba žádá nové věci. Je třeba podívat se pravdě do očí a připustit si nezvratný fakt. Kočárům jednou provždy odzvonilo. Tatínkovi se to možná neposlouchalo lehce. Nakonec ale musel uznat, že syn mluví rozumně. Nechal se přemluvit a přistoupil na myšlenku, že první východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky bude odteď karosovat automobily. A dobře udělal. Sodomka junior od svého otce firmu odkoupil. Stal se výhradním dodavatelem karoserií pro ministerstvo železnic a získal taky spoustu zakázek pro československé státní dráhy. V roce 1925 vyrobil první automobilovou karosérii podle vlastního návrhu na podvozku Praga Mignon. Za pár let se karosérie Sodomka stává úspěšnou firmou a vítězí na autosalonech v soutěžích elegance. Vyrábí luxusní karosérie na zakázku pro obyčejné lidi, ale i pro významné osobnosti tehdejší doby. Staví na podvozcích domácích i zahraničních výrobců a v jejich autech se vozí manželka prezidenta.

0: pohodlí automobilu, která byla částí závodu cestovních automobilů, Rally Monte Carlo v Monaku, získává první cenu vůz Aero 30 s posádkou Formánek, Mikula a Zahrádka. Kabrioletovou karoserii tohoto vozu stavěla firma Josef Sodomka Vysoké Mýto. Lidové noviny, 6. února 1938.
1: První autobus Josefa Sodomky vyjel z karosárny už v roce 1928. Uvezl 14 cestujících. Karoserie byla postavena podle Sodomkových výkresů na podvozku Škoda 125. Následovaly další karoserie autobusů na podvozcích Praga, Tatra, Walter. Do konce roku bylo v továrně vyrobeno celkem 6 autobusů, z nichž jeden, takzvaný lázeňský, měl otevřenou karoserii. V dalších letech se vyráběly linkové autobusy pro městskou dopravu i autobusy určené pro zájezdy. Josef Sodomka syn přeměnil upadající kolářskou firmu svého otce v jednu z nejúspěšnějších nejen českých, ale i světových karosáren první poloviny 20. století. Natrvalo se tak svým dílem zapsal do automobilové historie.
2: Mnozí z nás si určitě pamatují, že ještě někdy za těmi kulatými autobusy jezdili přívěsy, takový jako ocásek měli ty autobusy.
3: Paposet. Ano, tím se zvyšovala kapacita přepravní těch autobusů, takže se opravdu dělali přívěsy za autobusy. Ono to mělo trošku nevýhodu v tom, že se vám pak snížila rychlost, samozřejmě ta ovladatelnost, to všechno bylo velice náročné. Případné nějaké následky dopravních nehod byly, bych řekl, tam daleko víc fatálnější, takže to mělo celou řadu nevýhod, ale od těch 30. let až dejme tomu do těch 60. let to byla běžná záležitost. Přesně tyhle ty přívěsy se opět tedy v těch karosárnách vyráběly, to byla jejich doména a vznikla jich celá řada. My všichni asi ještě známe, pamatujeme právě ty přívěsy za takové ty kulaté autobusy Škoda 706 RTO. Ono pak těm přívěsům se lidově začalo říkat babosedy, protože pak později byly často využívány v zemědělských družstvech, když se zapojili za traktor a ženy byly odváženy na pole, aby okopali řepu, takže to byly ty babosedy, ale ve své době se jich dělalo poměrně hodně a byly velice známé a využívané. Tím posledním přívěsem byl právě přívěs za ten autobus Škoda 706 RTO. Ty přívěsy pak už za těmi pozdějšími autobusy té řady S11, to už to takové ty hranatější, už nenalezneme. Byť máme tam takovou jednu raritu a to je to, že bylo vyrobeno 8 takzvaných rotelů, to byly jakési pojízdné přívěsné hotely za autobusy SD11. Byl to skutečně přívěs, kde byla lůžka, byla tam toaleta, takže byla představa, že autobus tímto přívěsem někam dojede, k rybníku, kamkoliv, k moři, tam se odpojí, ukotví, dokonce se vysunula jedna stěna, takže šířka toho přívěsu se zvětšila. Ti cestující z toho autobusu přejdou a vlastně budou bydlet v jakémsi hotelu. Myšlenka celkem zajímavá, ale zase pochopitelně jízdní vlastnosti, komfort a tak dále byly moc dobré, takže proto jenom těch 8 kusů. Dodnes víme, že se dochovaly 3, možná ještě někde se nějaký skrývá a naše muzeum má velkou radost z toho, že před několika lety my jsme právě jeden z těch rotelů získali a v letošním roce se začalo na jeho renovaci.
2: Z těch autobusů karosy asi nejznámější, nejslavnější právě to RTOčko?
3: Já myslím, že určitě, že autobus Škoda 706 RTO je určitě nejznámější. Je to dáno si myslím celou řadou faktorů. Jednak ta starší generace si ještě velice dobře pamatuje, jezdila v něm na běžných linkách. O něco mladší generace, jako jsem třeba já, se už spíš pamatuje z klubů, z oddílů fotbalových, vodáckých a tak dále, kde ještě ty autobusy tam jezdily v 90. letech. Takže to člověk má hodně spojeno s výlety někomu v tom autobuse bylo dobře, někomu jako třeba mě špatně. Tohle všechno si pamatujeme. Určitě i k té popularitě přispěl ten známý film s panem Beckem Florence 1330, kdy to vlastně částečně také o tom autobusu. Tyhle ty všechny faktory dohromady z toho autobusu dělají dnes legendu. Navíc je to skutečně autobus nádherný, hlavně když vezmeme tu variantu Škoda RTO Lux, která v roce 1958 byla vystavena na světové výstavě v Bruselu a tam zase sklidila zasloužený obdiv. Tohle všechno zkrátka z toho autobusu dnes už dělá legendu a o ty autobusy je obrovský zájem, ale bohužel dnes už těch autobusů je málo.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Druhá světová válka výrobu usodomků utlumila. Firma přežila jen díky velkým zakázkám na výrobu autobusů, sanitních a dílenských vozů. Po válce měl Sodomka velké plány, ale nezbylo z nich zhola nic. Po únoru 1948 firma Josefa Sodomky dopadla stejně jako všechny ostatní. Byla znárodněna. Jméno původního majitele v názvu podniku nemohlo zůstat. Státní správa využila toho, že se součástí znárodněného podniku stala i pražská firma Oldřicha Uhlíka, která vlastnila průmyslová práva na zavedenou obchodní značku Karosa. Díky tomu bylo možné název Karosa použít i na ostatní provozovny znárodněného podniku. Centrální působiště zůstalo ve Vysokém Mýtě a Josef Sodomka se načas stal ředitelem Karosy. V roce 1950 si ale pro něj přišli. Byl zatčen a odsouzen za fingovaný finanční přestupek ke 3 letům vězení. Po propuštění pracoval ve firmě Lias v Mnichově Hradišti. Zemřel na onemocnění ledvin 13. února 1965.

0: Po znárodnění bylo rozhodnuto, že karosování automobilů půjde stranou a Karosa se stala jediným výrobcem autobusů v Československu. Ostatní výrobci, například Škoda nebo Praga, ji nesměli konkurovat. Karosa se tehdy chlubila řadou unikátních technologických řešení a úspěšných modelů autobusů a řadila se mezi nejuznávanější české podniky. Do vozidel se montovaly motory firmy Lias. Koncem 50. let se v podniku začaly vyrábět první ze známých a populárních modelů městských autobusů, které si odnesly ceny z mnoha mezinárodních výstav. Úspěch měli už na zmíněném Expo v Bruselu v roce 1958. Svou premiéru zažil luxusní autokar s mimořádnou výbavou interiéru. Kromě bufetu, šatny a rozhlasového zařízení v něm byl i televizní přijímač.
1: Ten areál, ve kterém se nacházíme, byl původně cvičištěm sovětské armády. Z roku 68, kdy sem armáda vstoupila.
2: Poznamenává Bohuslav Fencl, vedoucí autoklubu Karosa.
1: Ta armáda tady měla ve městě celkem 86 hektarů ploch. Byli prvním městem v České republice, které armáda opustila do jednoho vojáka. To bylo v roce 91. Tady v těchto místech, co teď stojíme, tak tady bylo autocvičiště pro armády Varšavské smlouvy. Když potom armáda opustila město, tak jsme zvažovali, co s tím celým areálem dělat a jako nejúčelnější se nám jevilo vybudovat tady první v republice centrum pro výcvik řidičů. Těch center v současné době už je v republice 8 a my jsme tedy byli těmi prvními, kdo dal nějaký signál, že tato zařízení naše republika potřebuje, že to potřebují řidiči, že to potřebují učitelé autoškol, že to potřebuje armáda, že to potřebuje policie, vojsko a všichni, kdo tedy jakýmkoliv způsobem využívají motorová vozidla a kdo potřebuje občas aspoň dostat nějakou lekci a seznámení s tím, co je nového, jak se s tím zachází a co a jak se s tím dělá.
3: Jste autoklub Karosa, znamená to, že tady na té vaší dráze kroužily i ty autobusy Karosa?
1: Samozřejmě, my po vlastně privatizaci Karosy, kterou privatizovala firma Renault, jsme hned požádali bývalé vedení, zdali můžeme i nadále používat jméno Autoklub Karosa, protože ten původní byl pro zaměstnance fabriky, kterých tady je v městě nejvíc, nebo bylo tehdy a je i teď.
3: Tady na té vaší dráze, když kroužily ty autobusy, tak to asi nesloužilo jenom k běžné výuce řidičů autobusů, ale spíš se tady testovala jejich schopnost třeba zabránit smyku nebo akvaplaningu?
1: Je to v podstatě obojí, co jste říkala. Například na rampě se zkouší brzdy, ruční brzdy, rozjíždění do kopce, funkce automatů. Zkouší se tady například lámavost kloubů, kloubových autobusů. Zkouší se tady brždění na suché vozovce, na mokré vozovce, funkce všech brzdných systémů od ABSu až dneska po ty všechny možné systémy, které jsou. A samozřejmě, že se tady zkouší také automatické převodovky při různých typech rozjezdů do kopce, rozjezdů s plným autobusem, s prázdným autobusem, což je na ty motory a na ty převodovky největší zatížení právě v těch kopcích, kde ty zastávky také mohou být a kde ten autobus také musí rozjet.

Legendární autobusy Škoda 706 RTO byly velice oblíbené. Využívaly se i pro speciální účely, například jako servisní vozidla, pojízdné prodejny, pošty, knihovny, rentgeny či jako chirurgické autobusy. Později přišla i verze pro meziměstskou dopravu a přibyl i kloubový autobus. V Karose se jich vyrobilo skoro 15 000 a brázdili silnice nejen u nás. Svést se s ním mohli cestující v Asii, Africe i Jižní Americe. V 60. letech se v Karose začala vyrábět i hasičská technika, protože k ní byla přičleněna také firma THZ Polička, tedy Továrny hasicích zařízení. I tahle továrna měla dlouhou tradici. Původně to byla firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství, založená už v roce 1899. Ale to už by byl jiný příběh. Po pádu totality se i koncepčně zaostalá Karosa musela přizpůsobit společensko-ekonomickým změnám. Její produkce, dříve čítající skoro 3 500 vozů ročně, se snížila na pouhou tisícovku. Karosu získal zahraniční investor, původně firma Renault. Proběhla modernizace výrobního podniku i vozů samotných. Od roku 1999 je podnik součástí celoevropského holdingu Iris Bus, který založil Renault s italskou firmou Iveco. 1. ledna 2007 byla Karosa přejmenována na Iveco Czech Republic. Autobusy se tu vyrábějí dál. Jen toho libozvučného názvu je trochu škoda.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí, s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Počasí na zítra, oblačno až zataženo a během večera se od západu vyjasní, teploty naměříme do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová, hezký večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel přiblížil okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
2: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
0: Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentraci olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. Lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Přerov využívají nově při operacích kyčelních kloubů takzvanou metodu předního operačního přístupu. Operatérovi umožňuje proniknout do kloubu mezi svaly, aniž by je musel přerušovat. Pro pacienty to znamená podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské rychlejší rehabilitaci a dřívější návrat k běžnému pohybu.
3: Přední přístup je moderní metoda, která se snaží být k měkkým tkáním pacienta co nejšetrnější. Pokud zdravotní stav pacienta dovolí časnou mobilizaci, je možné je již v den operace postavit na nohy a udělat první kroky.
0: Tímto způsobem chtějí přerovští ortopedi provádět 50 až 100 operací ročně.
1: Sport.
0: Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
4: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu a severovýchodě území očekáváme na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Místy se budou tvořit i mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně vyskytnou mlhy, pak zejména na horách čekáme ojediněle i slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupňů. Na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 231. kilometru ve směru na Brno před exitem na Vyškov východ je porouchané osobní auto. V Přesi na Rokycansku máme hlášenou srážku osobního auta s vlakem. Na místě je záchranná služba. A na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Jaroměř je uzavřený levý jízdní pruh kvůli pracem na silnici. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlase řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromnaby? Tohle není zájezdní hospodání nocleárna pro vandráky. Neotevřu a neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace. Tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí. A vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: Když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Je jo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalska Bátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel... Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šlo lápneš na prák, jestli jsem měl přečo chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Romeja bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavést ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než se popadne vstek.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník a takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, jsi Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych neklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky.
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce... Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak? Všeličos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Fuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní čím dál víc. Co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates. Ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív?
3: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oči.
4: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
5: Ano.
4: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy a jestli je na balících uvedena správná váha.
5: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
4: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
6: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
4: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
6: No, tady prosím, pane přednosto.
4: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždy to štimuje na halíř. Krejcárku.
6: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
5: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bombolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?

0: Bambolimbo Nanda. Bambolimbo. Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, Poštehrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
1: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy a balíky.
2: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo pošt.
2: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
1: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
1: Já si ho vůbec nevšim.
2: Byl schoulený v koutku.
1: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdíci, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: Ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
2: Rozdáme si karty.
1: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krycárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
2: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
3: Osma.
0: Desítka. Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desítce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň, podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže, takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
2: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
1: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako eso.
0: Aha, tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Copak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné, jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství, velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
2: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
1: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Oh, už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
2: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
5: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
5: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
5: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
5: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
5: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
5: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
5: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
5: Co říkáte?
4: No, vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
5: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
4: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
5: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni skřítkové, dovolíte...
0: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese...
1: zelený spodek.
2: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
0: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
6: Panečku.
7: A Hrome.
0: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čáře.
4: Doopravdy.
0: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
0: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Píš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
4: Pravopis má teda hrozný.
7: Ale má dobré srdce.
0: Tak co, pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který Frantík.
0: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vyda přece jsem na jedno zpracování příběhu Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatím to poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pán dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelíchaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko a dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel, To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
4: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
4: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
4: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možná. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc. Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle z toho bosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení rozhlasoví přátelé. Odbyla 23. hodina. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A máme 24. den měsíce září roku 26. Je tady tedy závěr toho druhého podzimního dne. A já myslím, že tím pádem je na místě věta: sezona letních zájezdů je ukončena. Astronomický začátek podzimu je za námi a teď, když už začínají být noci delší než dny, možná o to víc myslíte na uplynulou letní dovolenou a všechny zážitky, které jste na ní nasbírali. Mnozí sice ještě plánují třeba i zimní pobyty u moří jižní polokoule. Pro většinu z nás však platí, že sezona letních zájezdů skončila. To ale znamená, že se ještě jednou, v tomto případě tedy slovně, budete moci v naší dnešní noční lince vrátit na místa, kde jste letos strávili slunné dny s rodinou či přáteli. A třeba se i pochlubit tím, kde všude jste v létě byli a jaké vzpomínky vám zůstanou uloženy v paměti. Dnes tedy dostanou na telefonu 731 800 900 a také na webu rozhlas.cz/linka prostor všechny cestovatelky a všichni cestovatelé. Ohlédnutí za letní sezonou během následujících 2 hodin noční linky Českého rozhlasu. Ve studiu na vaše vzpomínání, na vaše zážitky vtělené do jednoho příběhu, ať už na telefonu, anebo na zmíněném webu, bude čekat Borek Kapitánček. Přeju vám nerušený poslech, nabízím první písničku a už teď se těším na všechno, co řeknete o letním zájezdu, o letní dovolené, kterou jste letos absolvovali v létě.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už asi nezjistíme, jaké by to bylo, kdyby tuhle písničku zpíval jak Karel Gott, v tomto případě to byl právě on, a Alice, italská zpěvačka, která ji zpívala už v 80. letech. Teď je ale čas noční linky a vašich příběhů dnes na téma sezona letních zájezdů ukončena. A já to říkám, protože léto, které jsme před dvěma dny opustili, kterému jsme před dvěma dny zamávali, je přece obdobím, kdy se z bezpečí, klidu a obvyklých, řekněme, zdí a rozměrů naší domácnosti vydáváme objevovat třeba krásy naší krásné vlasti, anebo se vydáváme k mořím, užíváme si sluníčka, tepla, písku, anebo se vydáváme na poznávací zájezdy. Tak co z toho nám řekne paní Zdena, která volá z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem, kteří poslouchají. Já bych se chtěla zúčastnit tohoto tématu a říct něco o mých dovolených, který už opravdu jsou dlouholetý. Jezdím od roku 1991, kdy se začalo vyjíždět nejdříve do Itálie. No a potom to pokračovalo další a další, takže až do loňského roku jsem neustále někde cestovala.
0: Letos, paní Zdeno, takhle, ještě než vám položím otázku, která se týká toho, co říkáte, máte puštěný rozhlasový přijímač, že? Někde na blízku.
1: No, ale skoro vůbec není.
0: No, já tam tu zpětnou vazbu, respektive spožděnou reakci slyším, ale budiš. Letos jste tedy po tak dlouhé době nikam necestovala?
1: Ještě tam je ta vazba.
0: Už je to lepší, to je ono. Tak paní Zdeno, říkala jste, že od 91., co se dalo vyjíždět, jste cestovala do Itálie až do loňska. Letos tedy nebyla žádná dovolená, žádný zájezd?
1: No, letos bohužel, protože moje sestra na Slovensku zemřela v červnu, koncem června, takže letošní rok je pro mě dost takový smutný a budu muset už asi končit i s těma dovolenými. No, tak já bych chtěla něco říct teda. Já bych chtěla říct, že sice už léto skončilo a začíná nám poslední odlety do letovisek z našeho letiště v Pardubicích. Mm-hmm. A chtěla bych říct, že všechny ty zážitky, které jsme prožívali na dovolených, a bylo jich opravdu hodně, tak ty nám zase zpříjemní zimní období, kdy budeme na ně vzpomínat. A chtěla bych se zmínit o jednom. Když jsem byla na Rodosu a budu na to vzpomínat, protože tam jsem se sešla v jedným. No, jak se to tam jmenuje? Ježíš, já mám takovou trému.
0: Trému mít nemusíte, jako bychom si povídali po telefonu o vaší dovolené. Nic víc, nic míň, ovšem taky.
1: No,
0: kde jste byla na Rodosu, tedy na kterou dovolenou na Rodosu vzpomínáte? Ve kterém jste byla letovisku, ve kterém městě, vesnici?
1: No, byla jsem ubytovaná ve Faliraki. Mhm. Byl to apartmánový dům a výhled jsem měla krásný na moře, protože to bylo kousek od moře. A na jídlo jsem chodila do taveren. Tam je všude kolem plno taveren. No a jednou jsem takhle večer přišla na večeři, objednala jsem si jídlo. A přišla ke mně ke stolu paní od vedlejšího stolu a říká, když jste tady tak sama, nechtěla byste si k nám přisednout? Tak jsem říkala, jo, ráda, tak jsem si k ním přisedla a řeknu vám, že jsme si opravdu moc hezky popovídali a když i prostředí při... No, víte, tam měli petrolejky rozsvíceny na stolech. Večer už potom byla tma, měsíc jako země koule byl, šumění od moře, tak čas tak rychle utíkal a stavební jsme odešli jako poslední. Moc ráda na ně vzpomínám. Byli to milí a slušní lidi. Také si vzpomínám, jak jsem se málem utopila v Turecku. Ale ty
0: vlníky... To není zrovna pozitivní vzpomínka, ale utkvěla vám zajisté.
1: Jo, ale ty vlny byly opravdu tak velký, že jsem je nezvládla. No, ale zase se najdou dobrý lidi, kteří pomůžou. No,
0: a to je, to je na těchto vašich vzpomínkách vlastně nejkrásnější, že jste se seznámila s někým, kdo vám tu dovolenou, řekněme, posunul ještě na vyšší úroveň právě tím, že jste si tak hezky popovídali a že máte tyhle zážitky. A navíc takhle romantické, jak říkáte, měsíc velký jako země koule, petrolejky no. Na stole, faliraky. Já tam totiž letos taky byl, před 14 dny ještě.
1: Jo.
0: Ano, ano.
1: No, víte, já vám takhle řeknu. Já jsem měla naplánovaný, že letos se vrátím na Rodos. Protože jsem si chtěla ještě jednou projít prostě to staré město. Já vám nevím, čím to je, ale na mě to tam tak zapůsobilo, že jsem měla pocit, jako když ta doba je právě teď a já jsem v ní, jo.
0: Já vám asi rozumím, ale ten, kdo to nezažil, tomu se to těžko popisuje, protože konkrétně Staré město Narodu je něčím, no řekl bych, unikátním.
1: No víte, to je to zajímavé, no moc to tam na mě působilo. A tak jsem si říkala, že bych se tam ještě jednou chtěla vrátit, protože když jsem šla jako nás vedla průvodce, že jo, a vykládala nám tu historii, tak já jsem fotila, natáčela na kameru a prostě já jsem z toho moc neměla. A tak jsem říkala, já tam musím ještě jednou a prostě si to tam užít jako, jak se to říká, pocitově nebo citově.
0: A přesně o to mi tak trošku šlo. Abych ve vás ty vzpomínky ještě jednou vyvolal a abyste třeba taky tak trošku inspirovala ty, kteří poslouchají svými zážitky z letního zájezdu, který už je sice, řekněme, staršího data, ale ve vás ty vzpomínky stále jsou. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát a přeju vám, ať se na Rodos podíváte co nejdřív.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu a dnes je to téma sezóna letních zájezdů ukončena, okolo kterého by se měly, řekněme, točit vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. A já se vám přiznám, už jsem to chtěl říct, dá se říci na začátku, ale teprve teď se vám přiznám, že můj záměr vyšel. Já jsem před chvílí říkal, že jsem měl na mysli to, aby právě vaše cestovatelské zážitky a vzpomínky na letošní letní zájezdy, a nemusí to být jen k moři, aby třeba někoho inspirovali k tomu dalšímu výběru jeho zájezdu letnímu, jeho letní dovolené a podobně. Pokud teď zavoláte na 731 800 900, tak se tam vlastně vystřídáte s panem Martinem, který během písničky, kterou zaspívali Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, zavolal a říkal, že ho ten příběh paní Zdeny upoutal, protože on sám ještě přemýšlí, kam vlastně na Rodos. Tak jsem mu poradil sám za sebe, protože jsem tam taky byl a tím toho zdravím. Ale měl bych se také věnovat tomu, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, který je určen pro ty, kteří třeba nebudou mít štěstí a nedovolají se. Znovu zopakuju, rozhlas.cz/linka a Roman tam napsal, tady musím bohužel konstatovat, že něco málo má ten jeho krátký příběh společného s tím, co říkala paní Zdena. Roman tam napsal, bohužel měli jsme s kamarády připravenou expedici Karibik 2026, cesta na 14 dnů do Mexika, pozorovat netopíry. Ale kvůli náhlému úmrtí mé sestry jsem to musel zrušit, a to jsem netušil, že budu mít tento rok ještě 3 pohřby blízkých přátel. Holt, jak říkám, tento rok je černý, neúspěšný. Ale Bohumír píše, léto ano, je za námi, ale ne každý spěchá k moři. Někdo nemůže na slunce, když pracuje třeba jako stavař, tak jej má plné zuby. A tak třeba využívá výjezdy farní na sklonku léta. My 16. října jedeme na 3 dny do nejnavštěvovanějších poutních míst do Polska. Čenstochova, Krakov, Licheň a jiné. Vezmu sebou vnuky a máme skvělého průvodce, pana faráře. To bude takové veselé zakončení s hřibovou nadílkou. No ale hříbky už máme zpracované. Zdravím, Bohumír. Čas na vaše telefonáty na čísle 731 800 900, ale především na vaše příběhy z letních dovolených. Nemusí to být, jak už jsem říkal, jen zájezdy k moři. Můžou to být i vaše výšlapy, které jste absolvovali někde v horách. Možná jste poznávali krásy naší země, někde u vody, někde u přehrady, u rybníka. Možná jste třeba jenom sbírali hříbky. Kdo ví, co nám poví další posluchač či posluchačka. Kdo tam je, prosím? Tady Borek,
1: dobrý
0: noční
1: večer,
0: linka.
1: Dobrý je večer. Zdeno od Brna.
0: Zdravím, Zdeno. Tak letní zájezdy jsou za námi. Kde jste byla vy?
1: Já jsem měla letos měsíc v lázních Poděbrady.
0: A jak
1: jsem
0: tam bylo?
1: Bylo nádherně. Já jsem byla celý květen. Ten byl tak krásný, že jsem byla v lázeňském domě, předtím jsme měli terasu, seděli a před květinovýma hodinama, jestli to tam znáte všechno. Tam je tak nádherně. Ty vlastně Poděbrady jsou na rovině. Nejen ty procedury, co jsem prodělala, co mě pomohly, ale všechny vycházky na všechny strany, jak Labi, tak na zámek, tak na náměstí Jiřího z Poděbrad, všude, no tam bylo tak nádherně, a nebo okolo toho parku, byly tam i mezinárodní soutěž v fúzi, bylo tam z 15 zemí světa. Mm-hmm. Celý den to tam měli oplocený a za den potom ráno už byl klid, všude už to.
0: Jo, přidala jste se do těch závodů v kůzi?
1: Ano, po první bylo soutěž seniorů. Mm-hmm. Začínalo to, než začínali ta mezinárodní, tak jsem soutěž seniorů. Tak jsem šla, no dostala jsem medaili, kterou mám dodneš schovanou a je to teda pro zdraví z lázní z Poděbrad, vlastně znak Poděbrad. Takže to jsem si tak užila a vzpomínám do teďka, mám teďka takové vzpomínky, jak jsem se tam měla dobře.
0: No to je takový, jak říkala jedna z postav ve filmu Vesničko má středisko, a takový ohříváček na zimu, že jo? Tyhle vzpomínky.
1: Ano.

0: je to na rovině, že jsem mohla chodit všude, žádné kopce a na všechny místa jsem se podívala.
1: No, možná, možná jste lázeňským domům v Poděbradech zajistila tím, co jste řekla do vysílání noční linky, zvýšenou návštěvnost v příští sezóně. Kdo ví?
0: Tam je plno pořád.
1: A našla jste si tam nějaké nové přátele?
0: Našla, já mám přátel, já jezdím hlavně do Hodonína, do Lázní. Já teď poslední roky, teď už nejezdím k moři, ale jezdím teda do Lázní a lezím do Hodonína, kde vlastně Jižní Morava. Zase to trošku jiný, kde tam různé cymbálovek a takový všechny, kde ty známí mám pořád. Doteď si telefonujeme a teď no, i teda v těch Poděbradech jsme zaměle. A můžu říct, že v těch Poděbradech vlastně se léčí teda srdce a tam je tolik mužů, protože všichni jsou asi nějak ti muži víc nemocní na srdce.
1: No jo.
0: Opravdu tam.
1: Nás to víc bere.
0: Ano.
1: Vy holky máte víc toho estrogenu, tak jste chráněný, no.
0: Ano, a teď, když to ten Hodonín je zase trošku nějak něco jiného, nebo ty Luhačovice, ale já jezdím do Hodonína, kde zase je vínečko.
1: Jo, to jsou potom Lázně.
0: I když Poděbrady taky bylo víno a ptám se, odkud je? Moraví.
1: No, z Hodonína.
0: Moraví.
1: Zdeno, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Děkuju za vaši vzpomínku.
0: Že k tomu moře ráda taky jsem jezdila, byla jsem i s jogou cvičit. U moře jsme si, že bylo to nádherný všechno, ale teď už jezdím opravdu po těch Lázních, takže každý rok už se teď budu zase v květnu se chystat do Hodonína.
1: Rozumím.
0: Takže to vystřídám.
1: Děkuji za váš telefonát a mějte se hezky. Přeju vám krásný podzim.
0: Mějte se všichni hezky, ale mě zdraví. A jsme všichni zdraví a můžeme cestovat.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou, dobrou noc.
1: Odbočím teď na pár vteřin od tématu, protože na webu rozhlas.cz/linka se objevil dotaz. Paní Marie píše, když jste byl na RODu, myslíte, že když já byla letos v Texasu, tak mám říct, že jsem byla v Texu? Nikoliv. Řekl bych, že to je podobné. Nejsem ten, který by měl poučovat. Sám si nejsem zcela jistý, ale já si myslím, že to je podobné, jako kdybyste řekla, že jsou různé datumy, různá data. Tam je ta koncovka trošku jinak. Například, když řeknete, viděla jsem císaře Klaudia, tak je to v prvním pádě Klaudius, tak proto jsem řekl narodu. Děkuju, že kladete i tyhle otázky, ale teď už se vracíme zase nazpět k tématu. Sezóna letních zájezdů ukončena a konec konců paní Marie by mohla zavolat a říct, jaké to bylo v Texasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je to noční linka Českého rozhlasu a já se ptám, možná je to jenom snaha o, řekněme, vzletné vyjádření, ale já se ptám, napnuli jste letos v létě plachty vaší loďky a nechali jste se unášet do dálav? Jaká byla ta letošní sezóna? Kde jste byli? Na zájezdu? Na dovolené? Máte zážitky, které stojí za zmínku? V tom případě jste tady správně? Můžete inspirovat tím, že zavoláte na 731 800 900 a povykládáte o svém letním pobytu i ty ostatní. Kdo je teď na telefonu, to vám hned povím. Je to pan Míla, který čeká. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju do Brna. Já myslím, že to, co jste to říkal, to cestování není ani tak o tom, že to musí být léto. Ale je to důležitý taky o tom, co člověk vidí a jaký je ten cíl. Mm-hmm. Já si myslím, že každý v životě musí udělat jeden takový ten life trip, čili takovou tu velkou cestu, která čeká každýho, kdo ještě nezažil, tak ho to čeká. Já jsem měl strajdu v Austrálii, utek v 69. roce, jelikož byl velký akvarista, tak Austrálie byla jeho zemí zaslíbenou. No a celých těch 40 let jsme si to plánovali, že se tam nějak zajedem podívat. Babička odešla, dědeček odešel, čili už to pak na mě. A já jsem se rozhodl, že když prostě na mě vypadly nějaký peníze a nějaký čas, že jsem se rozhodl, že prostě se do té Austrálie podívám. Hodí se po svém to povídání?
0: Samozřejmě, já poslouchám napjatě. Kde jste všude byl v Austrálii, jaké to tam bylo? Potkal jste se?
1: To je jedna z věcí. No samozřejmě, že se potkali, už nemíchali na letiště, ne na dráhy. Hmm. Ale tam třeba je zajímavý, že každý řekne, a byl jsem kousek od Melbourne a úplně dotaz byl, a co v Sydney? Já říkám, pitomče, Sydney, to je, jako by se zeptal někoho, kde ve Františkových lázních, jestli taky byl v Košicích se podívat. Jo, tam ty vzdálenosti jsou trošku jinak. Tam už třeba zajímavý je to cestování tam. Protože člověk letí přes ty časový pásma, takže přistanu třeba za 5 minut 6 někde o kousek dál třeba v Dubaji a najednou se to oholí za celé hodin a najednou není 6, ale je 7. Prostě ty časový pásma skáčou. Hmm. Čekali na mě jak teda strejda, tak teda tam. Ta teta, který zatím mě u sebe ubytovali v malém městečku, kousek od Melbourne, kousek zase, to se 70 kilometrů kousek. A měli jsme krásný 3 neděle, které jsme tam prožili. A to je právě to, že já jsem tam byl na Velikonoce, čili v době, kdy tady začíná, se probouzí jaro, ale tam je to obráceně, tam je to všechno pod rovníkem dolů, je úplně jinak. Hmm. Takže když třeba jsme tam seděli s trejdou, takový zomičko zahradíme a svítilo na sluníčko, říkám, ale ještě chviličku a svíčko k nám přijde, říká, ne, nepřijde, ono odchází. Hmm. To je totiž to, že jižní polokoule, vychází to tam na východě, zapadá to na západě, ale to sluníčko nejde od nás na jih, ale na sever, protože jsme pod rovníkem, jo, takže jsme tam probili, vzali mě na zajímavý místa, které bychom jinak neviděli. Říkali, hele, aby si viděl ptakopis, když viděl koalu, tak to musíme zoologicky. Já jsem tady ze 40 let koalu viděl dvakrát. Protože my jsou hrozně platí, takže jsme tam prošli jsme Melbourne, prošli jsme zahradu, ale hlavně jsme si fantasticky povídali, protože my jsme se, on u když mě bylo asi 7, a my jsme si tam popovídali o takových spoustě věcí, které by mi v životě nenapadla, že taky proberu. Hmm. A těch zážitků byla strašná spousta. Včetně toho, že takový ty věci, že člověk vytáhne špunt a ono se to točí obráceně, než je zvyklý. Protože ta země koule je kulatá, ale jedna věc byla zajímavá. To mě to šokovalo. Můj děda, jeho otec, byl řemeslník, byl kutil domácí a měl takový koleště, který byly asi to možná budete znát z vyprávění, takový zubarský kleště, který byly šikovný na všechno možný, nejenom na zuby, ale na vytahování, prostě náhradně zajímavý. A když já jsem ten domeček po dědovi prodával, tak jsem na ty kleště zapomněl. A sedíme v tom Melbourne, v té Austrálii a bavíme se a Ládě jako stejně říká, hele, já jsem přivez, když jsem tam byl, on to byl v 90. to byl podívat, tak mi táta něco dal a odešel. A na té druhé polokouli mi ty kleště přines. Protože on si je tenkrát odvez a když potom umřel, tak mi ta teta poslala, takže já mám kleště, který putovali z Lysy nad Labem do Melbourne, do Meltonu a pak zase zpátky do Prahy. No není to nádherný takovýhle maličkosti, sice jenom kleště, ale...
0: No, pro někoho to může takto znít jako banalita, ale pro vás je to vlastně jedna z nejcennějších rodinných relikví.
1: Tak, tak, tak. tak. A jsou i věci, které mě strašně pomohly, jako i dál vypřemýšlím, že Helena měla ještě měla nějaký takový ten vývod, protože už byla hodně špatná, nějaký posvědová choroba se jim pokoušela. A moje máma, jako její švagrová, říkala, hele, kdyby Helena už byla hodně, tak bych si projel s Láďou a nech jí na pokoj, jo. Tak jsem říkal, mami, to bylo úplně jinak. Helena, když jsme byli v Melbourne, tak já už jsem nemohl chodit a ona furt ještě lítala i s tím vývodem. Prostě nátura, která se nedá porazit, a viděl jsem tam spoustu hezkých věcí, které v podstatě tady nejsou. Tam třeba mají v Melbourne v jednom obchodním centru mají vysokou věž, na který se tabilo olovo a ze zhora z té věže, která má se 50 metrů, padalo dolů do písku, byly z toho kůlky na střílení. Dělali tam gravitací, takový v podstatě jedna z věcí za druhou, v podstatě byl to krásný životní, byla to krásná životní cesta a v podstatě jsem to udělal na poslední chvíli, protože asi rok po té mý cestě odešel Láďa, ten Strýda, pak odešla ta Helena, s tou jsem si potom ještě moc krát volal, ale říkali, hele, mohli přijet všichni, přijel si ty, tak prostě udělal mi krásný jaro, podzim na druhém konci světa. Asi tak, no.
0: Mílo, já vám moc krát děkuju za tenhle, sice krátký, ale přece jenom hezký, moc hezký cestovatelský zážitek po Austrálii. No a snad až někdy jindy se budu ptát, jestli jste se podíval třeba i na operu v Sydney, i když, jak už tady zaznělo, ono je to hodně daleko od Melbourne, že?
1: To ne, ale byl jsem v Melbourne v místě, kde vlastně Strýda pobejval a co mě tam dostalo, protože Helena na tom moc nebyla, tak třeba památních válečných vlastně veteránů a tam je v tom je dvou jako starého pána mladého, to je otec se synem a ta celá hala je plná medailí, který těm Australanům nemohli předat, protože padli v boji a nikdy se nevrátili. Jenom takový věci, a pak hned vedle botanická zahrada. Musíte člověk to. A jenom drb, jeden bodloudím, říkalo se, že Melbourneský nádraží Finchettovo je zmatený, že byl původně určený ta stavba pro Indii a prohodili to. Není to pravda. I když to nádraží v Melbourne vypadá indicky. Takže až tam někdo budete, tak se podívejte. Mějte se krásně.
0: Mílo, já věřím, že jste inspiroval pár lidí, kteří poslouchají Noční linku a že už teď plánují cestu. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky, naschle.
0: Sezona letních zájezdů je ukončena. Máme už závěr toho druhého podzimního dne. Za chviličku začne ten třetí v pořadí. Nebojte, já to nebudu počítat po každé v Noční lince, ale jen tak, abych ještě dokreslil to, že sezona letních zájezdů je za námi. No a vy možná plní vzpomínek, plní zážitků, rádi zavoláte na číslo, které uslyšíte a řeknete, jaké to bylo, ať už u moře, u rybníka, v lese, na horách. Se svými zážitky se můžete pochlubit až do zítřejší jedné hodiny. Na tomhle čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A netušil jsem, ani jsem to neplánoval, že ten můj týden na Rodosu, kdybych se měl držet taktéž přípustné varianty, bude mít i mluvnický dozvuk. Už to tady několikrát zaznělo, tedy já jsem to několikrát říkal a dokonce jsem si to našel i v příručce Ústavu jazyka českého, že totiž antické názvy, tedy ve jménech řeckého a latinského původu, se zakončení os či us při skloňování vypouštějí a pádové koncovky se přidávají přímo k základu slova. A podobné je to třeba i s ostrovem Mauritius. Taky řekneme, že jsme byli na Mauriciu, ne na Mauriciusu. Ale teď je čas na to, abyste volali na číslo 731 800 900. Já totiž čekám na vaše zážitky z letošních dovolených zájezdů, letních pobytů, třeba i letních bytů, na zmíněné telefonní lince, která vás spojuje s brněnským rozhlasovým studiem, odkud dnes vysíláme Noční linku. Sezona letních zájezdů je ukončena a řekl bych, že je čas se pochlubit tím, co jste v létě zažili. Ať už, jak říkám, to bylo v lese, u moře, u rybníka, na přehradě, nebo na horách. Ještě jsme tady, tuším, neměli žádného, no horala, žádného trekaře. To je taky takové pěkné slovo. Já si budu muset najít, jak to skloňovat. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Čekám na vaše zážitky z letních dovolených na čísle 731 800 900. Ovšem i na ta psaná, na ty psané poznámky a zážitky na webu rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Poněvadž nemám Kanady,

0: Možná by bylo zajímavou otázkou a i zajímavou odpovědí. Tedy bylo by zajímavou otázkou, jak jste vlastně na svůj letošní zájezd cestoval. Jestli to třeba náhodou, jako v případě Jarka Nohavici, taky nebyl šíf. Byla jste lodí na dovolené, paní Jarko? Dobrý večer v noční lince.
1: No vlastně, když se to tak vezme, tak loni jsem byla lodí, ale ta loď měla jenom charakter přívozu z jednoho ostrova na druhý.
0: Ale tak taky dobrý. Tak je dobrý.
1: Tak je dobrý,
0: trajekt,
1: no.
0: Jo? A který to byl ostrov,
1: no,
0: tedy loni?
1: Brač.
0: Tak tam jsem taky nebyl.
1: Tak to jste udělal velkou chybu. Brač je kouzelný ostrov. A je tam opravdu hrozně krásně. A když si půjčíte auto, tak projedete ten, to je co by dub, projedete ten ostrov, ale jen co se vyjede trochu do těch hor, tak je nádhera, prostě takový ten božský klid, vinice, olivy, žádný lidi, akorát trošku moc horko.
0: No, tak mám možná cíl své další letní dovolené.
1: Ale to myslím teda úplně skutečně velmi vážně, že Brač je jeden z nejkrásnějších ostrovů, protože je hodně zelený, nejsou to ty holý skály a všechna ta městečka, která tam jsou, původní rybářská městečka, tak všechny jsou, mají to historické jádro, třeba malinký, ale mají ho a to dělá to letovisko zajímavý, no.
0: No ale vy jste říkala, že to bylo loni, co jste navštívila Brač. Mimochodem,
1: ano,
0: teď se dívám na mapu
1: letos
0: a dívám se, že velikost ostrova Brač je zhruba podobná jako velikost ostrova Levkáda, kterou já mám nejraději z řeckých ostrovů.
1: No.
0: A kde jste byla letos?
1: No a teď vám právě, to, vy jste mě tím svým vyhlášením přivedl k tomu, že ačkoliv nejsem zvyklá moc telefonovat, že vám zavolám. I když jsem čestný posluchač noční linky asi od té doby, co tam noční linka existuje. A abych vám udělala radost, tak Výborku a Honza Macon jste moji oblíbení moderátoři.
0: Udělala jste mi velkou radost, ale myslím si, že no, každý máme takzvaně to své. To znamená, nezapomínejme ani na naše kolegyně.
1: No kolegyně taky samozřejmě, ale tak asi, jak je to křížem ty pohlaví, tak prostě vás dva je s váma vždycky legrace.
0: Děkujeme.
1: A to je prostě
0: i za Honzu děkuji.
1: A já jsem chtěla jenom velice krátce, protože mě k tomu zavolání vyprovokoval to vaše vlastně téma, kdy jste říkal, zájezdy končí, musíme se těšit na příští rok, tak já prosím, zájezdy nekončí, neboť v sobotu odlétám se svojí rodinou na ostrov Sardinie a moc se tam těším, protože nebudu muset vůbec nic dělat, o nic se starat, mám tam dvě dcery, jednoho skotského zetě a dva adolescentní vnuky a ty jsou prostě všichni k dispozici babičce. A tak já nic nedělám a jenom si užívám krásného italského prostředí.
0: Tak Sardinie, to bude krás. V sobotu říkáte, jo?
1: No, tuhle sobotu.
0: A do kterého to místa to bude?
1: Letíme do Oibie a pak jedeme někam asi 20 kilometrů po pobřeží. Myslím, že se to jmenuje San Teodoro, ale nejsem si tím úplně jistá, neboť prostě to jako dcery to mají všechno pod palcem a já se nestarám absolutně vůbec na nic. Jo, jako akorát mě řeknou, kam mám jít a já jako opička za nima pěkně kráčím.
0: Tak Jarko.
1: No a moc se na to těším, protože na Sardinii jsem ještě nebyla, takže to je taková třešnička na dortu.
0: Děkuji vám za váš telefonát, přeju vám šťastný let. Calodromo, kalitaxidy, jak se říká řecky, a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou. Mějte se moc hezky a další krásný, úžasný vysílání si přeju já a vám, aby to odsejpalo.
0: Děkuju. Naslyšenou.
1: Tak. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: mlčí. A kdo ví, možná jste letos byli na dovolené na Slovensku, když jsme tady měli No Name z Košic. Soňo, kde pak jste byla letos na dovolené? Ptám se proto, protože tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je sezona letních zájezdů ukončena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Takhle, byla jsem, to se jednou za život taková dovolená uskuteční. Byla to Brazílie, je to už teda nějaký rok, ale nedá se na to zapomenout. A nejlepší zážitek z té Brazílie, samozřejmě krásná příroda, byl to takový poznávací na 12 dnů, ale když jsme přijeli na ubytování do pralesa brazilského, takže byly to takové dřevěné chatky, tam se nechodilo po zemi, ty chatky byly spojeny takovým dřevěným molem. A přijeli jsme a náš pan vedoucí, co viděl, tak tam byli takoví ti velcí papoušci, ty ary takové. No a on z toho mola seběhl, je tam je takový krásný červený papoušek, seběhl po těch schůdkách dolů a teď ten papoušek, ten se za ním pustil. No ten měl co dělat, aby mu zdrhl, protože oni tam měli takové budky a v těch budkách už mláďata. No a náš vedoucí to nevěděl, že jo, chtěl se hned fotit a tak říkal, no to by mě nenapadlo, že mě někde v pralese prožene takový papoušek.
0: No já si původně myslel, že pouze bránil svoje teritorium, což asi dělal, ano. Ale ještě navíc chránil své mladé. No tak
1: ano.
0: Přirozené chování. Co vás táhlo do Brazílie?
1: Co nás táhlo? Zaprvé můj manžel choval doma tady ty velké ary. Měl dva páry tady těch velkých ptáků. No a chtěl se podívat, jak přirozeně žijou. A taky za teplem, bylo teda opravdu teplo. No a podívat se do Ria, my jsme tam byli v únoru.
0: Takže karneval?
1: Zrovna týden před tím karnevalem, jo. Takže my jsme viděli aspoň takové ty nácviky tady těch různých skupin, to jsou nějací vysokoškoláci nebo školáci, který každý si ten svůj průvod nějak připravuje. Tak jsme byli i na vystoupení tady těchto s těma pérama, jo, tady těch krásných masek. To pro nás udělali takové vystoupení. Ale co bylo úplně krásné, tak ti Indiáni, ti tam měli tež nějaké vystoupení, ale ty pohyby, jak oni prostě uměli, tak to jsem fakt ještě neviděla a úplně až člověk žasne, jak je možné, že se tak můžou prostě úplně, já nevím, jak gumoví.
0: To si člověk říká, že jenom my Evropani jsme takový stuhlí, jestli my to nemáme od té neustále práce, že?
1: Tak nějak, jo. Takže tady to vystoupení bylo moc krásné. No potom na Copacabáně jsme jako, myslím, dva dny strávili a prostě ta příroda tam, to je všechno úplně nádhera. Akorát mě, co třeba v tom pralese vadilo, pojďte se podívat, samozřejmě, že jsme šli po těch pěšinách, jo. Pojďte se podívat, co tady je. No tak všetci se nahrnuli. Takový obrovský pavouk jakýsi. A já prostě vidím pavouka a i ty naši malí pavouci mi připadají jako obří. Takže to jsem měla trochu zkaženou náladu, že to nemusím, ale ku podivu nikde, třeba v těch chatkách, jak jsme spali, že jsem na žádného nenarazila.
0: No tak teď jste potěšila všechny arachnofobiky.
1: Tak nějak, protože to je fakt, jako ne, já už jsem se pak nedívala ani doprava, ani doleva a šla jsem jenom, aby nám něco si nespadlo. Ne, had nějaký, to mi nevadilo, taky jsme to tam viděli. Pak třeba večer jsme měli výjezd na loďkách, samozřejmě taky po těch. Já jsem si říkala, jak oni ty cestičky tam znají, jo, to jsou rákosy a stromy a zarostlé, jak oni tam
0: se tam vyznají, jo? Že?
1: No, a my jsme byli chytat piraně. Jo, každý dostal, bylo nás po pěti, po šesti na těch loďkách, ten Indián jako baterkou svítil potom, no a ty piraně, takže na takový proutek dostali jsme jakýsi, já nevím, kus kabanosu nebo co, a opravdu třeba můj manžel chytil první a chytil takovou malou piraňu, tak nám tak vyzvedli, ukazovali a potom, jak se na těch loďkách, jak on svítil, tak oči od nějakých těch ještěrů, od nějakých krokodýlů, ale malého krokodýlka taky ten průvodce chytl, no malého, to mělo možná metr takového.
0: No to je štěňátko.
1: Ano, štěňátko, tak chytl jako za tou hlavou, tak ho vyzvedl. Takže taky to není nic moc příjemného, když tam vidíte ty oči, jak tou baterkou posvítila tam a tam. Takže, ale byli to malí asi, jo, že by nás nevzali někde, kde tam na nás skočí nějaký krokodýl, převrhne loďku a je po vás. Takže takový krásný zážitek z té Brazílie, no. Procestovali jsme toho více, ale ta Brazílie je prostě na prvním místě a nedá se na ní zapomenout.
0: Možná, že to je další inspirace pro posluchače a posluchačky Noční linky, pro jejich další sezónu, tedy pro další letní sezónu. No i když zase, zimní, teď jsem to jako chtěl říct, protože ano, jo, Brazílie, ta je z části vlastně taky pod rovníkem, tedy, jo, takže tam je to podobné jako v té Austrálii, ale to už je zase záležitost, kterou sem nechci tahat. Soňo, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju hezký
1: a zdravím podzim. Všechny, ať se mají dobře, ať jsou zdraví a pokud cestujou, ať se v pořádku vrátijou domů. Ať jim cesta proběhne v pořádku a v pohodě.
0: Děkuju a dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka.
0: Vážení přátelé, už 4 minuty píšeme 25. den měsíce září. Ano, před chvílí byla půlnoc a my jsme v té druhé části Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem jsou vaše letní zájezdy, pobyty, dovolená, říkejme tomu jakkoliv. A to proto, že už máme vlastně třetí podzimní den. No a řekl bych, že sezóna těch letních zájezdů ve většině případů je ukončena. I když ne zcela, protože zrovna teď čtu na webu rozhlas.cz/linka, který je vám pro vaše psaní také k dispozici následující. Jana napsala: já letím 28. září na Rodos. Snad nezmrznu. Zdravím. Na to já odpovídám: Jano, nezmrznete. Zaprvé se dívám denně na to, jaké je tam počasí. Ano, jsem takový nostalgik. A za druhé, je tam krásně až, řekl bych, do října při nejmenším. Já vlastně jednou byl ještě v říjnu na Den armády, to si pamatuju z dob před rokem 89, že je to 6. října. Já byl vlastně ještě jednou na Den armády na jižní Krétě a bylo tam krásně. Tudíž doporučuju i ten podzimní Rodos. A doporučuju, abyste, máte-li hezké zážitky z letošního letního zájezdu, ať už to bylo k moři, na hory, ať už to bylo v domácích luzích a hájích, doporučuji, abyste zavolali a pochlubili se a třeba tak inspirovali ty, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, jaké zážitky jste načerpali během letních dovolených, letních zájezdů. Souhrně řečeno, sezona letních zájezdů je ukončena a vy se teď můžete chlubit. Když se před chvilkou svými zážitky pochlubila Soňa, která mluvila o tom, jaké to bylo v Brazílii, tak vás možná napadlo něco podobného, co mě. Ono letí se tam 14, 15, možná 16 hodin, takže pokud vám třeba vadí dlouhé cesty letadlem, tak jste, řekněme, naprogramováni na takové ty spíš domácí výlety, domácí zájezdy. Ale kdo ví, kde byla Iveta? Ona už nám to prozradí, čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Krásnou noc, dobrý večer. Tady Iveta od Olomouce. Tak já chci říct, já jsem letos nikde nebyla, už jsem nebyla plnoled nikde tedy.
0: A tak o čem budete mluvit? To mě zajímá.
1: Budu mluvit o tom, co jsem zažila dříve.
0: Aha, a kde?
1: Takže kde řeknu. Z rodiči jsme jezdili jako holka jenom po České republice teda a nejvíce měli jsme rádi Užtemberka, Dolní Žleb. Tam byly takové chatky, tak tam jsme se vždycky s našima ubytovali, tam bylo takové pěkné jezero, tam jsme chodili v tom Dolním Žlebu, je to Užtemberka u Olomouce, plavat. A chodili jsme na jídlo, myslím, se to jmenovalo u Muflona, do takové restaurace, tak to se mi jako holce strašně líbilo. A
0: jak je to dávno?
1: Dávno, ježiš, to jsem byla malý děvče.
0: No to já ale nevím, kolik vám je dneska, tak to nemůžu odečíst.
1: Dneska, klidně to řeknu, je mě 65 tedy.
0: Takže
1: a tenkrát mě bylo, já nevím, 7, 8, 9, 10 let a zažili jsme tam tu hruzu rok 68, jak tam přijížděly ty tanky.
0: Yeah.
1: My jsme normálně byli v Dolním Žlebu v té chatce a jeli ty tanky rusky.
0: No.
1: My jsme brečeli s bráchou, no a to, o tom nechci mluvit. Teď chci říct, potom, tak to bylo, to jsme jezdili s našima do toho Žlebu. A potom, jak jsem byla s manželem, tak kvůli dětskám jsme jezdili k moři, tak já to musím rychle zkrátit, toho je hodně. Takže jsme byli všude možně, jo, kvůli dětem, že měli exém, tak jsme byli třeba v Itálii, já nevím, v Řecku, Chalkidike, to jsou ty tři prsty, tam jsem byla teda s holčičkama.
0: Ano, Kassandra, Sidonia, Athos, ano.
1: No, a tam bylo nádherně, ale tenkrát, my jsme tam jeli v květnu, tam byla zima, nesvítilo sluníčko, moře studený, tak já jsem tam s těma holčičkama jenom chodila. Potom jsme byli několikrát teda s manželem s těma dětskama, tenkrát Jugoslávie, že dnes je to Chorvatsko, takže Hvar, Brač, Baška Voda, to zkrátím, Makarská riviera, tam je nádherně. Takže lodi jsme jezdili na ty ostrovy z té Makarské, na výlety, to bylo taky krásný, ta Jugoslávie. Jídlo výborný. Potom jsme byli třikrát na Maltě, jo, s rodinou, s dětskama. Tam měl manžel nějakýho přítele, se známil, když manžel byl někde surfovat, tak se seznámil s jedním pánem a on nás vždycky pozval na tu Maltu. A Malta, to je Malta, to jsou čtyři ostrovy vedle sebe. Malta, Gozo, Comino, Cominito.
0: Mm-hmm.
1: A na té Maltě hlavní město se jmenuje La Valletta.
0: Ano.
1: Tam to bylo teda taky krásné. Já jsme navštívili ten chrám svatého Pavla. To bylo něco jak chrám svatého Víta nebo chrám svatého Václava v Olomouci, nádhera. Potom jsme pochodili, byli jsme ve válečném muzeu a oni tam mají takové ty pevnosti na té Valletě. Tam jsou ty děla ještě, jak byly války s Turky, jak vedli, tak tam jsou ta děla. A co chci říct, tam je proslaven řád malských rytířů. Tak jsme tam taky byli v nějakém muzeu toho řádu těch malských rytířů. Já jsem si dokonce koupila tenkrát takový řetízek na krk a tam jsem měla tu hvězdičku, jo, ten
0: takový ten tlapatý kříž, nebo skoro tlapatý,
1: no
0: maltéský,
1: kříže.
0: Tak, ano.
1: No, maltéský kříž, no, to bylo krásný. Potom jsme byli s dětskama na Kanárských ostrovech, ostrov Tenerife, tak je tam i z těch ostrovů, Tenerife, a byli jsme se podívat na pobřeží Costa Teguise, se to jmenovalo, a manžel tam nechtěl jet, a pak byl nadšený, protože tam surfoval, já jsem holčičkama tam chodila se opalovat, koupat a on si tam surfoval a ještě chci říct k téma, jo a tam byly ty sopky, jsme viděli. Už ty vyhasly sopky a to zůstaly takový černý kameny po těch sopkách, teď mluvím o těch Kanárech teda, a ještě se pak vrátím k té Maltě. My jsme pak jeli lodí na sousední ostrov, my jsme byli na té Lavaletě a potom jsme jeli na Gozo. Jo, je Malta, Gozo, Komino, Komini, to ještě jeden malinký, teď nevím, jak se jmenuje. A jeli jsme lodí na to Gozo, to bylo taky hezky, a krásná voda všude, čistionka, a já jsem tam šnorchlovala, jo, jsme tam šnorchlovali, já, manžel, děcka, ne teda. A teďka za mnou plavala taková obrovská žlutá ryba a za ní malí dětičky, rybičky. Já jsem se jí bála, tak jsem rychle upalovala na břeh.
0: Jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co jste ulovila, nebo co jste našla při šnorchlování. Ryba vám to znemožnila.
1: Ne, viděla jsem dolů, že to bylo krásně se dívat na to dno, tak tam byly různý, já nevím, takový ty mušle, korál, já nevím, co tam bylo. Krásná voda, ale já jsem upalovala, jsem se bála té velké žluté ryby. No, a já to musím zkrátit, je to hodně. A potom s maminkou jsme jezdili často, jenom já a maminka, ona už byla starší, do Termálu, jo, do Maďarska. Jsme měli rádi Maďarsko, Mezekeveš. No, Mezekeveš, nádherný Termály. Tak tam jsem jezdila s maminkou. A potom chci říct, jednou se mě poštěstilo dostat se do Austrálie, Sydney. Já jsem byla 3 týdny v Sydney, jak ten pán mluvil o tom Melbourne, tak tam jsem nebyla, ale poštěstilo se mě teda letět do Austrálie, to je vlastně druhá polokoule, že? Letěli jsme teda 28 hodin, to bylo šílený, ale vydržela jsem to, 28 hodin i mezi přistáním, jo, my jsme tam museli pak někde čekat, v Soulu nebo kde, protože v noci se nesmí lítat nebo ráno, aby lidi mohli, měli klid jako. Tak my jsme čekali. Tak pak jsme přiletěli do Sydney a teď chci říct, jak jste mluvila, já jsem viděla tu operu na vlastní oči.
0: Ano, ano.
1: To je nádherný.
0: Yeah.
1: Ten most takovej, on se jmenuje podobně jak v tom Londýně. Já teď nevím, to už je 10 let, co jsem tam byla. A ten most takovej, ten známý velký.
0: Sydney Harbour Bridge.
1: No, jo. A chci říct, my jsme si potom vzali, já jsem byla ještě s někým, my jsme si vzali dodávku a jeli jsme východní pobřeží, jo, aby jsme nebyli jenom v Sydney. Tak jsem viděla Canberra, Newcastle, Brisbane, jo, a tak dále. A teď to Austrálii obklopuje vlastně Indický a Tichý oceán, u Austrálie je Tasmanovo a Korálové moře, že? Mm. Kousek dál je teda... jak se to jmenuje, ten sakryš.
0: Myslíte Papuu Novou Gvineu?
1: Jo.
0: Nový Zéland, myslíte?
1: Papuu Novou, ano, no. Jsme letěli a my jsme se v letadle mohli dívat na takovou malinkou obrazovečku, že jsme přesně viděli, kudy letíme, jo, to bylo taky zajímavé. A letěli jsme i přes tu, ano, to jsme dolítali, letěli jsme přes tu Papuu Novou Gvineu. Já se jdu podívat, mám tady doma takovou mapu před tými.
0: Aby se dostalo mapu. Taky na ostatní, Iveto.
1: Já to zkrátím. Tady mám přecení obrovskou mapu celého světa a vždycky, když jdu třeba s pejskama ven, tak na to koukám, kde jsem všude, no, byla v té Austrálii a bylo to tam teda nádherný. A to chci říct ještě lidem. Já jsem si myslela, že Austrálie je suchá, nějaká vyprahlá zem, to není vůbec pravda. Já jsem byla v deštných pralesích tam, nádhera, papoušci obrovští, takový bílí tam ale byli, jo, taky obrovský papoušek, bílí. A co chci říct, neviděla jsem ani jednu koalu teda, protože oni jsou na uhynu, jo, oni jako vyhynujou.
0: A taky jsou plaché koaly.
1: No, tak tu jsem neviděla, ale... Ani klokany, jo, a teďka běžel, oni hodně běhají, ti Australani, a teďka, když jsme snídali venku u stolu, a běžel jeden Australan a zdravil každýho, jo, oni jsou takový vřelí, zdravil nás a my jsme se s ním dali do řeči a já říkám a anglicky, já jsem neviděla ještě ani jednoho klokana, to snad není možné, a on říká, přijďte zítra za mnou, on byl šéf golfového hřiště a říká, přijďte za mnou na to golfové hřiště a tam uvidíte klokany. A my jsme tam fakt šli ráno, jeli teda. A tam měli takový lesík, jo, bylo golfové hřiště, krásně upravený lesík, to byl takový klub a teď normálně vylezlo 60 klokanů. Já jsem je počítala. A já jsem si aj tenkrát fotila. Já říkám, to snad není možný.
2: No čekali na vás, čekali na vás, aby se ukázali až.
1: No. A jedna ta klokanice měla mláďátko v té kapce, jo, a jak jedla, tak to malinký čučelo do té trávy, no to bylo nádherný. A takový obrovský, to jsou obrovští klokani, to není jako tady na kopečku v zoo. Tady mají takový malý klokánky, jo, tady na kopečku, je zoologická zahrada. No, to byl tak dvoumetrový klokán, ten se na mě tak koukal, tak no úplně
2: se díval, jako... Se jestli náhodou nejste k jídlu, možná.
1: Vy, no.
2: Iveto, tak aby se opravdu dostalo i na ostatní a... z jejich zážitky z dovolených a ze zájezdu, tak vás poprosím, no, abyste to ukončila. Děkuju moc krát, protože vy jste do několika málo minut vtěsnala všechny své dovolené.
1: Dál jsem se neodvážila, protože se říká, že on vykopne ty zadní nohy a prorazí vám břicho, to je nebezpečný.
2: Je to pravda. Já už to viděl v jednom dokumentu. Iveto, no, děkuji za váš telefonát, jsem rád, že jste aspoň takto inspirovala, no, třeba i ty další k jejich tak dalšímu letnímu zájezdu, ano, a mějte se hezky.
1: Mohla mluvit. Tak všechny zdravím, bylo to nádherný, teď už moc necestuju, tak zdravím všechny lidičky, hlavně Aničku, Miroslavy, a děkuji a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
1: Děkuju.
2: Je čas noční linky a dnes také vašich příběhů o tom, jaká byla letní dovolená, jaké byly letní zájezdy, na které jste se vydávali v tom minulém období, ročním období, které už je bohužel za námi. Proto vám ještě jednou řeknu, respektive nechám vám říct, na jaké číslo můžete volat i vy se svými zážitky a se svojí inspirací z letních zájezdů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Možná bych mohl říct také dobrou noc, ale to by znamenalo, že vás posílám do postýlek a to ještě nechci. Je totiž ještě pořád půl hodiny času na to, abyste zavolali a sdělili těm, kteří poslouchají noční linku Českého rozhlasu, jaká byla ta vaše letošní letní dovolená, ten letní zájezd, který jste třeba plánovali hodně dlouho. Já jsem se cítil trošku zahamben, když Iveta mluvila o všech svých dovolených před chvílí a já jsem si uvědomil, že když jsem naposledy byl na Krétě v Chani, tak jsem se samozřejmě podíval na ta známá místa, to znamená přístav Benátský a tak dále, tak dále. Ale byl jsem smutný z toho, že ještě není otevřeno to centrální tržiště, protože ho rekonstruovali a podle toho, jak to vypadalo zvenčí, bude krásné, ale bohužel jsem tam byl v době, kdy ještě nebylo otevřené. No, ale teď k jednomu zážitku, který není tak pozitivní, respektive ještě míň pozitivní než ta část, kterou jsem před chvilkou zmínil a napsala jej Věra ze Severní Moravy. Cituju. Ještě si dovolím zmínit, že jsem pozměnil, nebo respektive, že nebudu uvádět plné jméno cestovní kanceláře z důvodů, myslím si, pochopitelných, až uslyšíte, co je zde psáno. Moc ráda vás už několik let poslouchám. Letos jsme se těšili, že strávíme možná jednu z posledních dovolených u moře, kam jsme tak rádi jezdívali. Jsme už starší lidé a to, co se nám přihodilo, je neuvěřitelné. Cestovní kancelář nás nezařadila do letu. Na letišti v Praze nám bylo oznámeno, že nikam neletíme, vše si máme vyřídit sami. Letiště s cestovkou nekomunikuje. Téměř hodinu trvalo, než jsme to všechno vyřídili. Už to vypadalo, že si snad budeme muset zakoupit letenky ještě jednou. Byli jsme vystaveni těžkému stresu a podle toho také dovolená vypadala. Následné zdravotní problémy a nenahradila je ani krása destinace. Makarská i hotel Biokovka, který jsme si vybrali pro bezbariérový přístup do moře, celý pobyt byl tímto začátkem pokažen. Sotva se tam znova podíváme. Máme zdravotní problémy a jsme starší lidé, takže letošní dovolená pro nás nedopadla dobře. Podali jsme posléze stížnost, ale prý došlo při administrativním přenosu dat k chybě. Omluva byla slabá náplast na zničenou dovolenou. Nikomu takový zážitek nepřejeme. Chorvatsko je i přesto naše srdcová záležitost. Kdo zažil moře, nechce jinam k vodě. A kdo byl u Jadranu, prý nechce k moři žádnému jinému. A to je náš případ. Vzpomínáme na minulé, bezproblémové dovolené. Věra ze Severní Moravy. No a teď by mohl dostat slovo někdo další z vás, poslouchajících Noční linku. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
1: Ano, krásný, dobrý večer.
0: Paní Dano, já vás zdravím. Tak kde jste byla na zájezdě vy letos?
1: No já jsem letos necestovala teda, no. Protože bylo vedro tady až na mě nadměrné, ale mám úžasnou vzpomínku. Ale jedno ucho poslouchám všechny ty příběhy. Ať už to je Brazílie, Deštný pralet, prostě všechno.
0: Piraně tam byly taky, ano, už jsme je tady měli.
1: Piraně, ano.
0: Hádali jsme se o Rodos.
1: Klokani.
0: Ano. Takže ta vzpomínka je odkud?
1: V Řecku jsem nebyla, ale v Řecku prostě tam cestoval několikrát můj syn, já jsem vždycky měla úraz v té době, jo, když jsem se musela nejstarat o zahrádku. Ale moje srdcovka, a to vám chci říct, moje srdcovka je prostě Itálie. A já jsem kdysi četla, já vám řeknu, co mě inspirovalo, abych nebyla nějak moc dlouhá. Mě inspirovalo, já jsem četla kdysi příběh Jano. A tam vlastně, a to už je strašně dávno, to ještě byla snad školní četba. A já jsem vždycky po té Itálii toužila. Nejen, že to je kolebka křesťanství, ale v Římě jsem vyloženě nebyla. Ale můj syn, ten se procestoval vlastně celý svět, dá se říct, a v rámci svých možností. A on mi vždycky posílá pohledy, a takže ten Řím, prostě i ten Vatikán navštívil. Takže já mám jako představivost velice tvárnou. A já si prostě nezapomenu nikdy na tu Itálii, kde jsem byla teda po 90. roce hned, protože mě inspirovalo právě to cestování.

0: tak jsem tam byla s jedním synem, pak s tím mladším synem, to u moře už vyloženě. Benátky jsem prožila, tam jsem měla deja vu, vyloženě, tam jsem prostě měla, v některých těch chrámech jsem byla jako doma, což teda mě úplně fascinovalo a proto o tom vyprávím. No a pak jsem tam byla ještě teda naposledy s dcerou, ta byla tenkrát mladička, hodně malá ještě. Hmm. No, takže já jsem si vlastně užila hlavně to italské moře a hlavně ten sever a Itálie prostě mě fascinuje a cesta tam, Alpami a tak dále, prostě to mě stačí ke štěstí a vůbec to nevadí, když se můžu vyráchat třeba i v rybníce, když na to přijde, nebo na koupališti, jo. A pokud je takovýhle horký leto, jako bylo letošní, tak mě to fakt stačí ke štěstí.
1: Jste na tom podobně jako naše posluchačka Eva z Jižních Čech, k jejímuž vzkazu se teď zrovna hotovím. Ale Dano, děkuji, že jste zatelefonovala, jsem rád, že posloucháte.
0: Ano, já moc zdravím a zdravím všechny posluchače, který vyprávěli tak barvitě ty příběhy, že já jsem se přenášela. Jako při jejich vyprávění jsem se přenášela tam, o čem oni vyprávěli.
1: Taky jsem byl na chvilku v deštném pralese.
0: A tak dále, ano.
1: Děkuji.
0: Mějte se krásně a všechny moc zdravím.
1: Dobrou noc. Když jsem tady říkal, že se hotovím k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech, tady je výsledek. Před rokem touto dobou vyrážím autobusem do Vídně a odtud letadlem směr Řím. Před chvilkou jsem se podívala, jaké je teď v Římě počasí, což jsem dělala loni před odjezdem často. Web hlásí 28 stupňů Celsia ve dne. A v noci kolem 16. Paráda. V Římě bylo skvěle po všech stránkách. Počasí, bezvadný průvodce, památky, kostely, architektura, jídlo, zmrzlina, ubytování v centru poblíž Vatikánu. Musím se podívat na fotky. Letos jsem se totiž nikam za hranice nevydala. Trávila jsem letní dny na zahradě a u vody na pískovně s přáteli. Také skvělé. Ovšem do Říma se ráda vrátím a věřím, že se mi to podaří. Přeju hezký podzimní čas. Eva z Jižních Čech. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je sezóna letních zájezdů ukončena. A já dodávám otázku, jaké to bylo. Povyprávějte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před chvílí to byla naše posluchačka Dana, která v noční lince mluvila o její zájezdové, dovolenkové, no prostě letní srdcovce, tedy o Itálii, ale zároveň pozdravovala Aničku. No a my o Aničce a Anička na telefonu. Číslo je 731 800 900, můžete se potom vydat v jejich stopách. Aničko, dobrý večer.
1: Krásný večer, pane Borku, přeju nejen vám, ale i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Sezóna letních zájezdů je ukončena.
1: Děkuji za pozdraví.
0: No,
1: děkuji za pozdraví.
0: To se rozumí samo sebou. A ptám se, jestli jste byla vy někde na zájezdu, na dovolené letos?
1: Nebyla, ale já bych ještě chtěla poděkovat posluchačům, protože se ve své fantazii přenáším po všech těch destinacích, která navštívili, a moc se mi to líbí. A ještě bych poděkovala za písničku Každá trampota má svou mes, protože to je heslo mého života. Ten název té písně je heslo mého života. A moc mi to pomáhalo v určitém období mého života.
0: Asi vím, o kterém mluvíte, ano.
1: A teďka k tématu. Já nemám takový nějaký optický zážitek, ale mám ve své fantazii. Já mám docela bujnou fantazii, takže mám takový fantastický zážitek. Kdysi, asi koncem 70. let, začátkem 80. let, jsme byli na jednom výletě pracovně s děvčaty, kde jsem pracovala ve Vinohradě. A byli jsme v Břeclavě a tam jsme se procházeli, ono to má trošku takovou předmluvu, procházeli po takové pěší zóně, byly tam obchudky a v jednom květinářství jsem si koupila malou palmu, asi tak půlmetrovou, možná 60, to už je jedno. A palma byla stále v našem obýváku, svého času potom dorostla, tak byla na zahradě, pak byla před domem a palma vyrostla do výšky 360 metrů. A loni řekl manžel, že už ji do garáže dát nemůžeme, byla ve velkém květináči, tak šel na městský úřad, zdali by nechtěli do zámku do Miroslavského palmu. A oni byli ochotni, tak přijeli museli s traktorem, vysokozdvižný vozík, naložili ju. No a teďka před sezónou, přišel k nám pán a říká, já jsem byl na koupališti a já jsem tam říkal si, Krupica, já tu palmu od někud znám. No a samozřejmě Hláskovic palma se objevila na koupališti. Takže já mám fotografii někde na telefonu, kde jsem s dcerou pod palmou, takže jsem byla v Miroslavi na koupališti a mám fotku s palmou. A byl to krásný zážitek, protože naše palma tam měla velký obdiv, lidé se tam fotili, selfiečka dělali, posílali to svým známým a lidé si mysleli, že jsou někde u moře.
0: No to je krásný, ale to opravdu muselo být jako u moře a de facto jste mi vlastně znovu připomněla ten můj týden narodu, protože tam u bazénu v apartmánech Elpida s výhledem přímo na moře byla palma banánovník a tam měli takový malý banánky, už dozrávali.
1: No vidíte, ale víte co, my jsme přišli na to koupaliště s dcerou a já jí říkám, hele, obhlídni to koupaliště, tady někde stojí naše palma. A ona ji uviděla a říká, já ji vidím a začala plakat, protože prostě je to kus našeho života. Já jsem, když ty pánové odváželi, aby přezimovala, nevím ani kde, tak jsem říkala, pánové, važte si toho a dělejte s ní jako v bavlnce, protože ta je starší než vy dva dohromady.
0: Oni vám vlastně brali dítě de facto.
1: Jo, takže takový, a já taky jsem měla slzy ve očích, protože, ale jo, měla velký ohlas a doufám, že dobře přezimuje a bude ozdobou příští rok zas na tom koupališti a já už se tam těším, když mě tam někdo vyvede na to koupaliště, protože jsem taková ryba ráda ve vodě.
0: Aničko, já vám moc krát děkuju za tenhle úsměvný příběh a přeju vám, ať se tam dostanete co nejdřív. Jo?
1: Děkuju. Děkuju a mějte se krásně všichni a zdravíčko a podzim, ať zvládneme bez nějakých těch rýmiček, kašlů, nějakých zánětů, ať se máme dobře a hlavně, ať jsme zdraví. Mějte se krásně a dobrou noc všem, mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou. Abychom ten podzim a následně zimu zvládli, tak jak říkala Anička, naše posluchačka, tak i proto bych tenhle ohříváček zařadil nejradši co nejčastěji, co by téma noční linky. Tedy sezona letních zájezdů je ukončena, ale vaše vzpomínky, které stále zůstávají ve vaší hlavě a ve vašem srdci, tak ty i na dálku zahřejí. No a to je právě ono, abychom přežili ten podzim a zimu. I když pár příležitostí k oslavám se taky najde, ale to je otázka dnů příštích, zatím mluvíme o tom, jaká byla ta letošní sezona zájezdů. Kde jste byli? Na horách, u vody, u moře, v lese, na houbách? Starali jste se o zahrádku pouze? I tam se mohlo stát něco hezkého, zajímavého či úsměvného. Ještě pořád můžete volat, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Vaše příběhy tvoří noční linku Českého rozhlasu. Bez nich by prostě neměla smysl. No a s dalším příběhem, tentokrát na téma sezona letních zájezdů ukončena, čeká na telefonu paní Jiřina. Telefonuje z Prahy, já ji zdravím a ptám se, jaká je její výrazná vzpomínka na dovolenou, která sice nebyla letos, podle toho, co říkáte, ale jaká je ta vzpomínka? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já všechny zdravím, já volám dneska poprvé, tak doufám, že nějak něco ze sebe vysoukám. A já teda letos jsem nebyla nikde a bohužel posledních 10 let jsem sice hodně cestovala na různá místa po světě, všechno jsem viděla, všechno mě dojímalo, nebo se mi líbilo, ale bohužel to bylo jenom, jak se říkalo, dříve prstem po mapě, nebo teďko po televizi, protože prostě nechodím a je prostě už to nemůžu. Předtím jsme teda byli na řadě různých zájezdů, včetně toho Rodosu i Brače a takhle různě teda po Evropě jenom. Ale já bych se ráda podělila krátce jenom o takovou nostalgickou vzpomínku, na kterou mám vlastně nejhezčí takovou nějak jako paměť, která se uskutečnila před 65 lety, v roce 61, kdy nám bylo 17 a jeli jsme na takový školní, byli jsme v ekonomické škole v Dušní a jeli jsme na poznávací zájezd do Polska. Ten zájezd se uskutečnil vlakem. My jsme byli ubytováni v posledním vagonu, který nás vždycky popovezl někam na noc, tam jsme přeznocovali. Ve dne jsme cestovali, takhle různě sputovali po okolí, nebo já už to tak úplně do detailu nepamatuju, ale hlavním hřebem toho zájezdu bylo moře. My jsme se tak strašně těšili, nám bylo 17, nikdo z nás nebyl ještě u moře v životě. Říkám, dneska to zní jako skoro směšně.
0: To se těžko vysvětluje současné mladé generaci. Dnes 17leté, že? No jo.
1: Právě. A teďko by hlavně plavky, aby jsme nezapomněli, že teda budeme se koupat a plavat a takhle. No a teď jsme tam teda po delší době nějak dorazili, to bylo to někde kolem Gdaňsku, protože vím, že jsme jeli i lodí tam na ten poloostrov Hel, takhle, že to tam bylo někde v té oblasti jako. No a když jsme vyjížděli z Prahy, tak bylo nádherný sluníčko, když jsme dojeli tam, byla psí zima, vítr foukal prostě akorát na koupání to bylo.
0: No a tak potřeba, kromě plavek ještě kožich.
1: No to právě. My jsme úplně to jsme měli zásoby, jako prádlo, jako nějaký rezervní a takhle. To jsme měli na sobě všechno, včetně těch plavek, pláštěnky, šátky na hlavu, tehdy se ty šátky dost tak ještě používaly. No a prostě jsme šli přesto k tomu moři, teď jsme se vykasali nohavice prostě až ke koledu a museli jsme se tam jako voráchat v té vodě a viděli jsme moře prostě. Pro nás to byl tak ohromný zážitek, že já na to skutečně vzpomínám do teďka a nejen já teda, jo, je takhle ty ostatní. No a prostě bylo to krásný. No,
0: tak ale já vám to říkám, věřím, když už jsme umořeno, no, tak si aspoň namočíme nohy, i když je tam zima jak ledárně.
1: No právě, no, ale to bylo prostě pro nás vidět moře, to bylo. Já ještě předtím jenom se svidím krátce, jestli můžu. Tehdy jsme měli, přijela nám jedna kamarádka, my jsme takhle dopisovali, tehdy to bylo takový zvyk, že jsme si dopisovali se zahraničními těmi studenty, tak přijela jedna taky z Polska dívka a my jsme měli s ní takovou besedu a teďko všichni na ní a jak to moře a co tam je, jaký to je a co to je. A ona říkala, no, duže vody.
0: Jakože hodně vody.
1: Já, tak, to byla veškerá její charakteristika toho moře.
0: No tak no. Se současným globálním oteplováním se balt stává příjemným na koupání, který jsem slyšel od některých, ale neskoušel jsem to zatím, nevím.
1: Před 60 lety to opravdu na to nevypadalo.
0: To je pravda.
1: No, takže to je tak asi všechno, pak jsme jeli už zpátky, byli jsme šťastní a vzpomínáme na to doteďka.
0: Děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: A dobrou noc. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrou zprávou v noční lince je, že ještě takhle pozdě jste schopní a ochotní, to důležité, zaznělo důležité slovo, telefonovat se svými příběhy, které noční linku vytvářejí. Špatnou zprávou je, paní Marie, že na váš příběh o letní dovolené, o letním zájezdu už máme jenom 3 minuty. Dobrý večer, nerušený příjem, poslouchám vás.
1: Dobrý večer. Já jsem rok po svatbě otěhotněla a vůbec jsem nemohla jíst. Lékaři mi říkali, že je jiné moře. Tak manžel koupil moře, Bulharsko, a já jsem už pak za týden po tom pobytu chodila kolem té restaurace a čmuchala, co bude na jídlo. A tam jsem přibrala 10 kilo. Za 14 dní. A narodil se nám pak krásný chlapeček.
0: No to je krásný příběh. Takže vy jste v Bulharsku, řekněme, založili rodinu definitivně, jo? S manželem.
1: Ano, založili úplně definitivně, no.
0: Paní Maruško, to je krásné. Děkuju. Já si myslím, neříkám, že všechny ostatní příběhy ten váš trumfne, ale že to bylo to nejlepší možné zakončení dnešní noční linky. Já vám za to děkuju a přeju vám krásný podzim.
1: Já taky děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Sezona letních zájezdů ukončena a aktuální noční linka taky spěje ke svému konci. Ještě jeden vzkaz, který napsal Petr, podle toho, co píše, je to rodák z Hrdlovky na tohle téma, no a pak už se budeme muset rozloučit. Cituju, ještě se neozval nikdo, kdo nemá rád dovolenou. Pro mě je dovolená vyloženě utrpení, protože rád chodím do práce. Ne, to není sci-fi, to opravdu napsal. Když už si musím vzít dovolenou, pokračuje Petr, beru ji v lednu nebo v únoru a nejraději mám, když venku sněží a prší. To vstanu dopoledne, jdu k oknu a světou. Ještě že nemusím do práce, zalezu zpět do postele. Dobrou noc, podepsán Petr. No tak Petře, tohle bylo taky hezké zakončení noční linky. Já vám za ně děkuju, no a děkuju i vám ostatním, kterým se podařilo dovolat se. Omlouvám se těm, kteří neměli to štěstí a číslo 731-800-900 nesprostředkovalo jejich příběh, ale nebojte. Na příběhy se vás bude ptát i za 22 hodin kolegyně Jitka Lukešová v další noční lince, ale tentokrát by to měly být příběhy na téma Máme rádi oslavy. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Přeju vám krásný podzim a teď taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde více méně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec, jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem s obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz naskrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma vošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco. A tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhleten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mejlej. Hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvaj skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadlecta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před 30 minut, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v 1 v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku.

Já si všim, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do Rockle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhleten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi potajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne. Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej, hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký mucholapky v Rockli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbený. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama, protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme Rocklí na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout, ale vypadal klidně a vyrovnaně, jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Výkřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě

kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru, a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru. A on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc, odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí ze zadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí půl obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale Jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, Vocne. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář jí zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.